řekl bych, snad tu schází, já snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Pěstujete okurky? A natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobbyredaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala na jednu ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobbyredaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemy určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemy, jejich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky. A od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém. Mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašní strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryby. Rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háč. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25 letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co
3: chodím
2: chytáte?
3: Na žížaly, na splávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo, a dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když se dějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové v krámě, na kapra, na cejina, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejinů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit a hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji grilluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco u toho plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete dom po práci a uděláte si 2 stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, 2 nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, to jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit, takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Pohádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pitlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval Lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Rony Marta.

Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě Jan

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kde jsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavici a slavice. Kde jsi?

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzeňském kraji se o víkendu otevře pro veřejnost přes 40 zahrad. Významného plzeňského lékaře a univerzitního profesora Jaroslava Slípku nově připomíná lavička v areálu Lékařské fakulty v Plzni. Zpočátku bude oblačno, postupně polojasno a teploty do 22 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Přes 40 míst mohou lidé navštívit v Plzeňském kraji během akce Víkend otevřených zahrad, často i běžně nepřístupných. Akce má zvýšit povědomí lidí o zahradním umění a zahradní architektuře. Na každém z míst je připravený i doprovodný program, třeba v Sofronce anebo v Luftově zahradě v Plzni, říká lesní pedagožka Martina Kováříková.
2: Budou komentované prohlídky po této krásné zahradě, připravené také venkovní výstava obrazů malíře Josefa Černého a hudební vystoupení. Další zahrada otevřená veřejnosti je výukový areál s vodními prvky na hrázi Velkého Boleveckého rybníka. Jsou zde také připraveny komentované prohlídky a kulturní program.
1: Přístupné jsou i soukromé zahrady, třeba Prvorepubliková v Janovicích nad Uhlavou nebo u Šimandlu ve Staňkově. Odkaz významného plzeňského lékaře a univerzitního profesora Jaroslava Slípky nově připomíná lavička. Vznikla v kampusu Lékařské fakulty v Plzni. Iniciátorem byla profesorova rodina spolu s fakultou, která si tak připomněla nedožité z té narozeniny plzeňského histologa a pedagoga. Pokračuje mluvčí Lékařské fakulty Barbora Černíková.
3: Nově odhalené odpočinkové posezení, tvořené několika betonovými sedacími prvky a stolkem, je studentům a ostatním návštěvníkům kampusu k dispozici v jižní části areálu, u schodů vedoucích k menze a studovnám. Symbolicky přímo pod okny Ústavu histologie a embryologie, který profesor Slípka spolu zakládal.
1: Armáda začne nabírat více lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále více zájemců a kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil. Na zámku Kinžvart na Chebsku dnes od 10 do 17 hodin pořádají tradiční zámecké slavnosti. Program nabídne zábavu pro rodiny s dětmi, milovníky historie i návštěvníky, kteří si chtějí užít jedinečnou atmosféru jednoho z nejvýznamnějších šlechtických sídel západních Čech. Chybět nebudou projížďky na koních, divadelní vystoupení a možnost svést se historickým veteránem. Co je letošním motivem zámeckých slavností, prozradil kastelán Ondřej Cink.
4: Letošním motivem bude téma vyhlášené Národním památkovým ústavem Šlechta na cestách a vedle řemeslnického jarmarku budou se konat kostýmované prohlídky v zámku a třeba v zámeckém parku pro děti bude stezka zábavná a poučná.
0: Sport.
1: Fotbalisté Kanady na úvod mistrovství světa remizovali v Torontu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Kanadský fotbalista Tomáš Partey nedostal kanadské vízum a zmešká úvodní zápas svého týmu na mistrovství světa v Torontu proti Panamě. Potvrdila to Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Záložník Villarrealu a bývalý hráč Arsenalu čelí Británii obvinění ze 7 případů znásilnění 4 různých žen v letech 2020 až 2022. Soudní proces ho čeká v příštím roce. Partey vinu odmítá.
0: Počasí.
1: Zpočátku bude oblačno, ráno se ve východní polovině kraje ještě může objevit doznívající déšť nebo přehánky. Během dne bude ubývat oblačnosti na polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách 14 až 17. Povane mírný, během dne přechodně čerstvý vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině a večer zeslábne. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici u obce Plánice na Klatovsku probíhají odklízecí práce. Na vozovku tam opadl strom, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, sobota 13. června, 4 minuty po 5. hodině vstáváte s Českým rozhlasem Plzeň. Rubrika Náš příběh nás tentokrát zavede do fotografického ateliéru na náměstí Republiky v Plzni. Velkoformátové fotografie tam pořád ještě analogovým způsobem tvoří fotograf a pedagog Radovan Kodera. Víc uslyšíte už za chvíli. S vámi je Lucie Machartová, přeji vám příjemný poslech.

0: Příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Na výrobu velkoformátové analogové fotografie je potřeba 15 litrů vývojky a 15 litrů ustalovače. Plzeňský fotograf Radovan Kodera je jedním z mála, kdo fotí na staré fotoaparáty. Fotky si vyvolává sám v ateliéru v centru Plzně. Vyučil se v Děčíně, fotografii dále studoval na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, kde před 2 lety dokončil doktorát. Pracuje v Národním památkovém ústavu v Plzni jako fotograf a tomuto řemeslu učí taky studenty na fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni.
2: Když jdu do terénu fotit, tak si to beru takhle s tím vozíčkem, postavím stativ, na to dám linovku, ten foťák a fotím. Takhle mám nabitý kazety, na tu jednu kazetu se vyfotí 2 záběry. Pořád teda dělám i ten další proces, to znamená, musím to nějak zpracovat, vyvolám filmy napřed a pak z těch filmů, z těch negativů fotím černobíle.
3: Jak tak velké formáty potom vyvoláváte?
2: Já mám tady velký zvětšovák, na kterém to můžu zvětšovat, to je britský zvětšovák DVD. Tam vyvolávám z té role, která se prodává. Má šíři 108 cm, ta šířka té fotky, kterou dělám, 108 x 86 cm. A když vyvolávám tyhle velké fotky, tak na to mám takový korítka. Do té vany si dám ty žlaby a tam to protahuju. Musím tam dát 15 litrů vývojky, 15 litrů ustalovače a takhle to vyvolávám klasickým způsobem. Pak to suším na skle, ono se tak pěkně vypne, takhle asi jako je tady ta fotka, co tady visí.
3: Tady na stěně je velká fotografie ze Škodovky. Vy jste nafotil celý cyklus.
2: Fotil jsem tam v době, kdy skončili provoz v těch hutích a ve Slévárně. Ještě v době, kdy tam některé ty věci byly, dneska už je to prázdný.
3: Takže jste zachytil něco, co už neexistuje.
2: Mám soubor třeba z rekonstrukce velké synagogy, ale fotil jsem takový soubor stopy holokaustu, dokument osudy plzeňských židů během války. Mám takový velký soubor portrétů, který se jmenuje Do očí, kde právě používám tu velkoformátovou kameru. Naklápím standardy a dosahuju takového efektu, kdy vlastně ta ostrost je jenom v určitém místě. No a zaostřuju na oči.
3: To je v této době dost ojedinělé.
2: Dřív to bylo běžný, že lidi si dělali fotky doma, třeba i v koupelně. Teď už se to moc nedělá, takže většina fotografů, i když třeba fotí na filmy, na negativy, tak to pak skenuje a už se to tiskne většinou. Mě to pořád baví dělat tenhle proces klasický, protože je to taková alchymie trošku a je to takový kouzlo. Na fakultě designu a umění mám přednášky o principech fotografie, tak jednu přednášku mám právě zaměřenou na proměnu neviditelného obrazu, který vznikne na tom fotopapíře při expozici, takže tam si přinesu naexponovaný papír, červený světlo v kanistru, vývojku, ustalováč a pak přímo na přednášce tu fotku vyvolám.
3: Takže opravdu magie.
2: Vidíte napřed ten bílej papír a teď se tam začne objevovat teprve ten obraz postupně, když to potírám tou houbičkou, tou vývojkou, takhle tam vzniká. No. Těm studentům to takhle ukazuju a je velký zájem vždycky o tu analogovou fotografii.
3: Vystoupali jsme na půdu.
2: Pozor na hlavu. Tady ta půda je takový zajímavý prostor, navíc s výhledem na náměstí a tady mám takhle rozvěšený nějaké věci, které vznikaly při těch přednáškách. Tady jsou pak ještě nějaké fotogramy, co jsme taky udělali na přednášce. To znamená, že před ten bílej papír někoho postavím a někdo bleskne a vlastně se udělá světelný otisk na ten fotografický papír, který potom vyvoláme taky přímo na té přednášce.
3: Z ateliéru na náměstí je výhled na katedrálu a protože Radek Kodera rád zachycuje to, co mizí, tak jeho nejbližší plán je zachytit rekonstrukci katedrály. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Hodiny tráví v lese, leží v okopu, na hlídce a oběd si nesou v pytlíku v těžkém batohu na zádech. A to je jen část zážitků účastníků výcviku aktivní zálohy ve Vyškově. Jeho závěr jsme zachytili v reportáži a právě v ní se za chvíli dozvíte taky to, že řady aktivní zálohy se rozšíří.

0: počasí.
1: Počátku bude převažovat oblačno a ráno se ve východní polovině kraje ještě může objevit i déšť nebo přehánky. Během dne bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů. Povane mírný, během dne přechodně až čerstvý vítr, místy z nárazy kolem 55 km v hodině. Večer potom zeslábne. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ovládat zbraň, poskytnout první pomoc nebo ubránit tábor, tyhle dovednosti a mnohé další si zájemci osvojí na vojenském kurzu pro aktivní zálohu. Jeden takový skončil ve Vyškově slavnostní přísahou. Zájem o tato cvičení roste a armáda chce mít vzhledem k dění ve světě co nejvíce lidí s alespoň základním výcvikem. Proto kapacity aktivní zálohy rozšíří. V jednom šestitýdenním turnusu se zvednou zhruba na dvojnásobek, tedy ze 160 lidí na 300.
1: Družstvo rekrutů staví v listnatém lese ve výcvikovém prostoru Březina přístřešky. Pod jednu z plachet si před deštěm schovává svůj batoh David Čálek, který je v běžné profesi režisérem.
2: No, tady mám nějaký poznámkový blok, nůž, nějaký osobní věci. Tady jsme dostali takový jako balíčky, to je snídaně, tak to máme zítra. To roztrhne a v tom je prostě snídaně.
1: Muž chce o dalším turnusu cvičení točit film a nezaměří se jenom na obsah kurzu a fyzickou náročnost, ale i na to, s čím musel on sám vnitřně trochu bojovat.
2: Ztráta soukromí po 10 na pokojích, ztráta nějakého rozhodování v osobním životě, co si vezmete na sebe, jak se utěšete, musíte být stejný jako těch dalších 40 lidí.
1: Do kurzu nastoupil umělec nejen kvůli chystanému natáčení, ale podobně jako jeho kolegyně, úřednice z Prahy Daniela Polesová, hlavně kvůli obraně země a svých blízkých.
3: Trošku mě teďka k tomu, nechci říct, přinutilo, donutilo to, co se vlastně děje okolo nás všude a není to tak daleko, protože Ukrajina už jenom Slováci a my. Pocit, že bych byla schopná jako zachránit svoji rodinu nebo ochránit.
1: Drobnou ženu v maskáčovém oblečení, které je jí na první pohled trošku velké, nejvíc zaujaly taktické úkoly. Dokonce zvažuje, že by se stala profesionální vojákyní.
3: Čekala jsem to méně fyzicky náročný, i když si myslím, že jako nějakou fyzickou kondici, jako mi mám, tak i tak to pro mě bylo jako náročný. Je to intenzivní hlavně v té jakoby zátěži, který si ten voják jakoby sebou jako nese. Bagl, který jakoby teďka tady máme, bych si troufla říct, že prostě to má 10-12 kilo a já mám 55. Ta zátěž jako všech věcí, jako co musíme mít jakoby sebou, no. Ale musíme mít, protože voják se stará, voják má.
1: A tak se vojáci právě teď, kousek dál, starají třeba o postavení tábora nebo kopou okopy na obranou střelbu.
4: Když jsme přicházeli, tak jsme viděli skupinku, která za deště zrovna prováděla taktiku. Mají mapu, buzolu, bude tam zdravotnická, určitě si vyzkouší i přesun raněného na nosítkách.
1: Vyjmenovává mluvčí armády Martin Kresta. Zatímco v tomto kurzu je zhruba 160 příslušníků, v dalším, v září, by jich měly být 300. Alena Hesová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Hrady Rabí, Velhartice a Kašperk připravili na víkend Dny šumavského Trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Třeba na Velharticích je porovnávací fotografická výstava a návštěvníky areálem provede emeritní kastelán Petr Mejstřík. Speciální kastelánské prohlídky pak jsou po oba dny i na Rabí a Kašperku. Tam dnes navíc budou i šermířská a hudební vystoupení a loutkové divadlo. V Plzeňském kraji ubývá obyvatel. Za první čtvrtletí letošního roku jejich počet klesl o více než 2000. V regionu žije zhruba 612,5 tisíce lidí. Podle Českého statistického úřadu úbytek způsobil hlavně vysoký počet vystěhovalých. Opět také více lidí zemřelo, než se narodilo. Do druhé etapy vstoupí od pondělí 22. června rekonstrukce Americké ulice v centru Plzně. Rozšíří se i dopravní opatření. Úplně uzavřený bude úsek mezi ulicemi Gétova a v Šipce a částečně pak úsek v Šipce Klatovská. Rekonstrukce Americké ulice má skončit 11. srpna. Podrobné informace k provozu MHD během stavby jsou k dispozici na webu pmdp.cz. Vlaky Českých drah budou od zítřka jezdit podle upraveného jízdního řádu. Platit bude do 12. prosince. Přehled všech změn je na webu Národního dopravce. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Podle Českých drah mají zlepšit spojení. Fotbalisté Spojených států zahájili domácí mistrovství světa výhrou 4-1 nad Paraguají. 3 góly dali v prvním poločase. Fotbalisté Kanady remizovali na světovém šampionátu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. A dnešní počasí zpočátku bude oblačno, postupně polojasno. Ráno se může ve východní polovině kraje objevit doznívající déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzně na Rokycanské třídě ve směru na Prahu pozor na dopravní omezení, není možné odbočit do nákupní zóny. Objízdná trasa je vyznačena, přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy a Štěpánka Zíková. Jak zabránit okurkám, aby zhořkly a co s nimi udělat, když už hořké jsou? Čím to je, že rybáři vydrží hodiny sedět u vody? Kolikrát ani nepotřebují nějakou tu šupinu chytit a přesto nahodí a sledují hladinu? Druhy grilů, který je na jaký pokrm vhodný, jaké jsou dnes možnosti a případně jaká výbava by neměla u domácího grilu chybět? To vše se dozvíte v dnešním hobby magazínu. Teď skupina Lucie. Hezké ráno.

0: na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A teď tu máme několik otázek pro Jiřího Suchého, Jana Vericha a Jiřího Šlitra.
2: Šlitr, kdo je pro vás druhý nejlepší zpěvák na světě?
3: No, tak 15. je Suchý a mezi druhým a 15. nic nepočítám.
2: A prvním seš ty?
3: Jo.
2: Samozřejmě. Pardon. Suchý, co už jste napsal ve svém starém mlýně?
3: Jeden velice úspěšný šlágr, Nemelem, nemelem.
2: To je masová píseň, to není šlágr. Pan Vérych, co byste dělal, kdyby vám bylo 22?
4: No, začal bych Osvobozený divadlo zase. Znovu. A namluvil bych si slečnu Houskovou.
2: Znovu. Devota, jestli ona by si vás namluvila znovu.
4: To mě nenapadlo.
2: Ano, pak je tady...
5: Je na zadě.
2: Ne.
5: Ne?
2: Ne.
5: To ho vynechám.
2: Já ho přeskakuju. No. Suchý, uvažoval jste, jak by vypadal svět bez zemské přitažlivosti?
3: Neuvažoval. Neuvažuji, já uvažuji o docela jiných věcech.
2: Jak by vypadal bez ženské přitažlivosti, že? To zase Šlitr spíš.
4: Bez ženské přitažlivosti by to bylo blbý.
2: Pro nás.
4: Neříkej nic.
2: Ne.
4: To mezi náma.
2: Jo. Suchý, myslíte, že byste založil něco podobného jako semafor, kdybyste nežil v Praze, ale v nějakém menším městě?
3: Tak bych založil něco jako semafor, jenže menší by to bylo.
2: Jste přesvědčen, pane Vericha, jste přesvědčen, že umění je víc než technika?
4: Ne, není víc, ale je vzácnější. Technik. Technik se může vyučit, umělec ne.
2: To je pravda. A co myslíte zase vy, že by se stalo, kdyby dneska blázni nosili strakatý kabát?
4: No, ale opravdu, to je takzvaná loaded question, neboli nabitá otázka.
2: Ano. No, že snad by to bylo přehlednější akorát. No, že by člověk nestratil čas diskuzema.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude zpočátku převažovat oblačno a ráno se ve východní polovině ještě může objevit i déšť nebo přehánky. Během dne bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů. Povane mírný, během dne přechodně až čerstvý vítr. Místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Odborné SMS zprávy vyzývají k zaplacení falešných pokut za dopravní přestupky. Starý Plzenec slaví 1050 let od založení. Plzeň využije předkupní právo a odkoupí rozhlednu na vrchu Chlum. Zpočátku bude oblačno, postupně polojasno a teploty do 23 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zítková. Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných SMS zpráv v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy.
4: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
3: Ministerstvo upozorňuje, že informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. Město Starý Plzenec si dnes připomíná 1050 let od první písemné zmínky. Ve Smetanově ulici nabídne kulturní i gastronomické zážitky. V Sokolovně jsou k dispozici kvízy a kreativní dílny. Co dalšího bude na programu, řekne nezávislý starosta Starého Plzence Jan Eret.
5: Doprovodný program je i den otevřených dveří základní školy a hlavně sportovní haly ve Starém Plzenci, která je už rok v provozu. Součástí programu jsou i komentované prohlídky, například rotundy svatého Petra a Pavla, a ty budou probíhat od 13 do 16 hodin a vstupné bude zdarma.
3: Plzeň odkoupí rozhlednu Chlum v části Doubravka. Dosavadní majitel ji vydražil v elektronické aukci za 4,5 milionu korun, které nabídl jeden ze čtyř zájemců. Město má ale předkupní právo a plzeňské zastupitelstvo rozhodlo, že toto právo využije. Rozhodnutí zastupitelů vítá starosta Doubravky Tomáš Soukup z Hnutí ANO. Získání rozhledny vnímá jako vrchol několikaleté přípravy celkové proměny a zvelebení vrchu Chlum.
6: Nemít tu rozhlednu, která je v podstatě dominou tohoto místa, a je to věc, kvůli které vy tam vlastně chodíte, kvůli která se tam přijdete podívat, jdete na ten výlet, tak by pro nás, myslím, bylo špatně. Takže jsem rád, že zastupitelstvo podpořilo ten výkup a myslím si, že další léta Doubravka, a doufám, že ve spolupráci s městem Plzní, budou naplňovat potenciál toho místa.
3: Podle starosty Tomáše Soukupa by na rekonstrukci rozhledny mohlo dojít v příštím roce. Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzroste, cena nafty naopak klesne. Benzín bude možné prodávat nejvýše za 41 korun a 49 haléřů za litr, což je o 5 haléřů více než včera. Maximální cena za litr nafty klesne o 30 haléřů na částku 39 korun a 29 haléřů. Limity pro ceny pohonných hmot platné ode dneška do pondělí zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda je plánuje regulovat do konce června.
2: Sport.
3: Fotbalisté Spojených států vstoupili do světového šampionátu výhrou 4-1 nad Paraguají. Kanada remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoa 6-4 a 7-6 a na travnatém turnaji ve Stuttgartu si zahraje semifinále. V něm se utká buď s jiným hráčem ze Spojených států Sheltonem anebo Japoncem Shimabukurem.
2: Počasí.
3: Počátku bude oblačno, místy bude doznívat občasný déšť nebo přehánky. Během dne bude oblačnosti ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách maximálně 18. Povane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině a večer částečně zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 u Plzně Sulkova havarovalo nákladní auto, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Auto se převrátilo na bok, jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna, Známe lepší cestu.
0: Tři minuty po 6. hodině je sobota 13. června a svátek má Antonín. Toto jméno pochází z latinského Antonius, což bylo jméno římského šlechtického rodu a znamená přední, čelný, vynikající. No a kdo dnes slaví narozeniny, tak třeba herečka Karla Chadimová, herci Roman Zach a Jiří Viorálek nebo slovenská lyžařka Petra Vlhová. S vámi je i nadále Český rozhlas Plzeň a Lucie Machartová. Hezké ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň. V ranním vysílání nás už za chvíli čeká pozvánka na dnešní cyklistické závody v Litohlavech, konkrétně na bajkový krajský pohár Plzeňského kraje. Teď krátká předpověď.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude převažovat oblačno a místy bude doznívat občasný déšť nebo přehánky. Během dne bude oblačnosti ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Povane čerstvý západní vítr, místy z nárazy kolem 55 km v hodině. Večer částečně zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tvůj žár.
1: Pohár Plzeňského kraje na horských kolech se dnes přehoupne do druhé poloviny. Závodit se bude na Rokycansku v Kokotském lese u Litohlav. Akci tady pořádá bývalý cyklista Petr Strnad.
2: Před 3 lety jsme se nastěhovali do vesničky Litohlavy, což je kousek od mý rodný hroudy v Dýšině, takže jsem tam ty cestičky všechny v lese dobře znal. A už tenkrát jsem měl vysněný v tom Kokotském lese, že by se dali udělat nějaký závody. Areál na Vršičku v Litohlavech, tak je na kraji tady toho lesa.
3: Popisuje bývalý cyklista a teď podnikatel Petr Strnad, jak se zrodil nápad uspořádat bajkové závody v Litohlavech, které hostí 5. díl krajského poháru Plzeňského kraje. S organizováním už má přitom zkušenosti z minulých let.
2: Teď jsme si 2 roky vyzkoušeli pořadatelství na Talent Cupu, což jsou takový náborový závody pro plzeňský kraj, kde se můžou přihlašovat děti, kteří v životě na kole neseděli. A letos teda poprvé, tak jsme v seriálu Poháru Plzeňského kraje.
3: Původně plánoval Petr Strnad pro žákovské kategorie postavit jednodušší trať než pro dospělé. Sami mladí cyklisté jej ale přemluvili, aby mohli v sobotu startovat na té náročnější.
2: Ty děti jsou dneska na tom technicky tak, že ty žáci plakali, jako proč nepojedou tu velkou trať, že na té malé, že tam není nic moc technického. Takže nakonec jsme se tam na místě s dětma i s trenéma domluvili, že už od žáků jedna teda pojedou dospělou trať, že by je to jinak snad ani jako nebavilo. Proto ta trať je o něco složitější než v tom Talent Cupu.
3: Vysvětluje Petr Strnad. Nejprve se v Litohlavech postaví na start dospělé kategorie.
2: Během toho už tam vlastně začínají potom přijíždět ty rodiny s těma dětma a ten areál je víc opticky zaplněný přes celý den. A těm dospělým aspoň má kdo fandit. Je ty děti, co tam čekají na to, až se projedou po trati, můžou se toho víc zúčastnit. A zároveň samozřejmě od těch dospělých i něco okoukat, jak si najíždí tu trať.
3: Na pohárovém klání v Litohlavech očekává Petr Strnad až 200 závodníků. K favoritům mezi mládežníky patří bajkeři ze Stupna, města Touškova, Plzeňské akademie Milana Spěšného či Černické stáje BBM. Cyklisté i diváci se mohou těšit na 2,5-kilometrový okruh.
2: Ten náš okruh na Vršičku tak má přibližně 2,5 kilometru. Je to všechno po lesních parkových cestičkách s tím, že se jede až nahoře okolo Kostelíčka. Takže i pro diváky je to docela na pohled hezký závod. Známe i jiný závod, kde to mutají po polích nebo po loukách.
3: Zve na 5. díl krajského poháru Plzeňského kraje v Litohlavech organizátor Petr Strnad. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Začíná víkend otevřených zahrad. Lidé mohou dnes a zítra navštívit veřejné i soukromé zahrady, parky, sady a další prostranství. V Plzni se zapojí například Arboretum Sofronka, Fakultní zahrada Západočeské univerzity a nebo Luftova zahrada. Přístupné jsou i soukromé zahrady, třeba Prvorepubliková v Janovicích nad Úhlavou nebo u Šimandlu ve Staňkově. O 10 dnů dříve skončilo dopravní omezení na silnici číslo 27 na příjezdu do Plzně směrem na Bory. Silničáři tam opravovali povrch vozovky a hlavně v ranní špičce se v místě tvořily kolony. V Rokycanech začne od zítřka platit nový jízdní řád MHD. Změna se týká linky, která zajišťuje spojení na trase autobusové nádraží nemocnice Hřbitov. Jak píše město Rokycany na svém webu, podle nově schváleného jízdního řádu budou autobusy v Rokycanech jezdit do 12. prosince. Armáda začne nabírat více lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. Profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále více zájemců a kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dostatek posil. Ukrajina přivítala začátek rozhovorů o vstupu do Evropské unie. První přístupová jednání mají začít v pondělí. Kromě Ukrajiny se to týká také Moldavska. Shodli se na tom velvyslanci všech 27 členských států. Fotbalisté Kanady remizovali na světovém šampionátu s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Spojené státy porazili Paraguay 4-1. A dnešní počasí zpočátku bude převažovat oblačno, místy bude doznívat občasný déšť. Během dne bude oblačnosti ubývat na polojasno a nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 185 u Dolan na Klatovsku bouralo nákladní auto s osobním a na dálnici D5 u Plzně Sulkova havarovalo nákladní auto. Převrátilo se na bok, na místě zasahují složky IZS. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy si pro vás připravila Štěpánka Zíková, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Určitě existuje země, kam se rádi vracíte nebo na kterou rádi vzpomínáte. No a která země je sympatická dětem? Na to se jich ptal Stanislav Jurík. Víc uslyšíte už za chvíli v našem ranním vysílání. Teď Michal Tučný. Hezké ráno.

0: Která země je vám sympatická a proč?
1: Naše, protože tam mám všechny kamarády a známí.
2: Itálie, protože je tam moře.
3: Chorvatsko, protože je tam teplo.
4: Německo, protože je tam hodně dobrý akvaparky.
5: Slovensko, protože jsem tam byla a líbilo se mi tam.
6: Německo, protože tam jsou strašně dobrý věci.
7: Ahoj, rádio!
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude zpočátku převažovat oblačno a místy bude doznívat občasný déšť nebo přehánky. Během dne bude oblačnosti ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Povane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer částečně zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Na nádvoří plzeňského Prazdroje odstartuje v 15 hodin akce se skupinou Jelen, a to Jelenfest z lásky k regionům. Na plovárně Manětín se v rámci akce Manětínské dvorky uskuteční Site Specific představení Adriany Štefaňákové. Představení začíná v 8 hodin večer. V Sušici se koná Den koní a tradic. Jak se dříve hospodařilo nebo jak se tahalo dřevo z lesa, to se dozvíte na akci, která se uskuteční na louce za skateparkem od 11 do 15 hodin. Sbor dobrovolných hasičů Ostružno na Klatovsku zve na oslavu 100. výročí založení sboru. Akce se koná u hasičské zbrojnice a na programu oslav je například od 17 hodin taneční zábava v podání skupiny Lazaret. Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na festival muzejních nocí. Ten nabídne například před 8:30 večer koncert, na kterém vystoupí Petr Korbelář a Jan Kotulán.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň pomocí dotazníku zjišťuje, jak zlepšit cestování po městě. Novou expozici o výzkumu přenosu energie dnes otevřou v Atom muzeu u Míšova na jižním Plzeňsku. Zpočátku bude oblačno, postupně polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. Vedení Plzně zjišťuje prostřednictvím dotazníku návyky lidí při cestování po městě. Cílem je zjistit preference při cestování, ať už veřejnou dopravou, autem, na kole nebo pěšky. Výsledky pomohou zlepšit plánování dopravy a kvalitu služeb městské mobility. Pokračuje mluvčí města Barbora Hájková.
2: Dotazník obsahuje otázky týkající se dopravních zvyklostí Plzeňanů a poskytnuté údaje pomohou lépe pochopit rozdílné potřeby různých skupin obyvatel. Vyplnění trvá maximálně 5 minut, je anonymní a data budou zpracována výhradně pro analytické účely projektu. Na dotazník naváže na podzim několik skupinových diskuzí a předpokládá se taky uskutečnění výběrového šetření dopravního chování.
1: Expozici o využití a přenosu elektrické energie dnes otevřou v Atom muzeu u Míšova na jižním Plzeňsku. Expozice bude veřejnosti přístupná každou sobotu odpoledne mezi 12. a 16. hodinou. Podrobnosti dodává provozovatel Atom muzea Václav Vítovec z nadace Železná opona.
3: Těch exponátů bude 14, má to samozřejmě svůj fyzikální příběh. Snaha je samozřejmě to, co už dělal před 100 lety geniální vynálezce Nikola Tesla s volnou energií. Lidé určitě se zamyslí nad tím, v jakém prostředí žijeme.
1: 33. ročník Plzeňského letního festivalu na ulici se letos mimořádně přesune do areálu Depo 2015. Festival se po více než 3 desetiletí odehrává na několika scénách v centru města. Letos se ale opravuje jedna strana hlavního náměstí Republiky a také střecha na katedrále a tradiční akce se tak z náměstí stěhují do náhradních areálů. Jak informovala radní pro kulturu Eliška Bartáková z ANO, na zvýšené náklady spojené s přesunem festivalu město přidá pořadatelům 250 000 korun. Festival se letos uskuteční od 14. do 22. srpna. Lidé si dnes připomenou 84. výročí vyhlazení středočeské lidice nacisty. Ti 10. června 1942 vesnici vypálili jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tradiční pietu organizuje památník Lidice u společného hrobu zavražděných lidických mužů. Podle zástupkyně ředitele památníku Jany Chourové-Plaché je lidická tragédie aktuální i pro dnešní dobu.
4: Dává nám signál o tom, jakého zvěrstva se jeden člověk může dopustit na druhém a proto je nezbytné tuto událost neustále připomínat, abychom se takovému jednání do budoucna maximální možné míře vyhli. Naším hlavním poselstvím je to, že na světě by měl panovat mír.
0: Sport.
1: Fotbalisté Spojených států porazili na úvod domácího mistrovství světa Paraguay 4-1 a Kanada remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Martina Fuchsu dnes čeká finále mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v portugalském Montemoru na trati 1000 metrů. Na ní letos ve světovém poháru ani v dosavadním průběhu šampionátu neprohrál jedinou rozjížďku a je největším favoritem na zisk zlata.
5: Každá medaile je pro mě jako skvělá. Budu se snažit jako vždycky to tak nějak napálit od začátku, vidím, co na to budou říkat soupeři. Když mi bude někdo stačit, tak se prostě budu tak nějak snažit furt s ním jet a nechat si nějaký síly do toho finiše, kam budu se snažit dát prostě 100% a budu doufat, že kdyby mi někdo v tom finiši stačil, takže já budu mít tu silnější vůli a budu tam rychlejší v cíli.
1: Kanoista Foxa nastoupí ve finále zhruba 10 minut před 12. hodinou. O chvíli dříve se ve finále na stejné trati mezi kajakáři představí Josef Dostál.
0: Počasí.
1: Zpočátku bude oblačno, místy bude doznívat občasný déšť nebo přehánky, postupně čekejte polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách maximálně 18. Povane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině a večer částečně zeslábne. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 185 u Dolan na Klatovsku bouralo nákladní auto s osobním a na dálnici D5 u Plzně Soukova havarovalo nákladní auto, převrátilo se na bok. I tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné ráno, máme sobotu 13. června, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Plzeňský kraj se snaží zvýšit stavy kriticky ohrožených sýčků. Proto pro ně staví voliéry na přírodních pastvinách. Zkontrolovat 6 čerstvě vylíhnutých sýčků se vydáme za chvilku. S vámi je Lucie Machartová, hezký den.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 13. června. Svátek má Antonín.
3: Koníku, nepij mi tu kořelku. Víš, že pak děláš příkusí.
2: Pěkný den a všechno nejlepší přeje Petr Jungmann. Sovětský tank číslo 23 byl z náměstí Kinských v Praze na Smíchově odstraněn před 35 lety v roce 1991. Asi proto, že ho každou chvíli někdo natíral a taky možná i proto, že právě tento tank ve skutečnosti do bojů o Prahu vůbec nezasáhl. Jako pomník pražských osvoboditelů zde byl odhalen v roce 1945. Poslední stát Evropské unie zrušil trest smrti přesně před 30 lety v roce 1996. Hrdelní trest ten den ze svého trestního řádu odstranila jako poslední Belgie. Před 8 lety dostal Volkswagen gigantickou pokutu ve výši 1 miliardy eur. Jak jinak za emisní skandál Dieselgate. Izrael před rokem zaútočil v rámci operace Vzpínající se lev na íránské vojenské objekty a jaderná zařízení ve snaze zastavit Írán ve výrobě jaderné zbraně. Do konfliktu se 22. června zapojily i Spojené státy americké útoky na tři íránské jaderné provozy. Takzvaná 12-denní válka skončila příměřím 24. června 2025. Ne na dlouho. Od letošního 28. února se tam válčí zas. Před 90 lety se narodila tato básnířka.
4: Máš místo mozku zpěva kostu?
5: Dovol.
4: Taky pak dovol.
2: Populární herečka Helena Růžičková.
6: Ani s Outlova, serou drobienou.
2: 35 má náš atlet, koulař Tomáš Staněk. Je držitelem našich národních rekordů, 15-násobným národním šampionem a mistrem Evropy. A já přeju hezkou sobotu.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň, máme po čtvrt na osm.
1: Počasí.
0: Aktuální předpověď pro nás má meteoroložka Jana Adamovská. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to venku aktuálně vypadá? Bude dnes pršet celý den?
2: Určitě nebude pršet celý den. Teď nám prší na Klatovsku a na východ od nich, ale ty srážky se odsouvají z východu, takže to bude záležitost jenom toho rána a i ta oblačnost nám bude ubývat.
0: A kolik stupňů dnes bude?
2: Tak teploty dneska vystoupí k 23 stupňům, na horách bude mezi 15 až 18, ale tu teplotu nám bude snižovat čerstvý západní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a lokálně se objeví nárazy okolo 55 km za hodinu a večer ten vítr bude slábnout.
0: Tak tolik meteoroložka Jana Adamovská. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Český rozhlas Plzeň vás zve na živé vysílání z velkolepé oslavy trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června od 10 do 17 hodin v depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Uvidíte nejdelší trolejbus na světě, 24-metrový unikát a nejvíc historických trolejbusů na jednom místě. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský a odpoledne odstartuje i show plná humoru s Jakubem Kohákem. Čekají vás soutěže o Lego stavebnici trolejbusu, obří dětský koutek, jízdy historickými trolejbusy a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Po celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: 6 mláďacíčka obecného se letos narodilo ve vypouštěcí voliéře na farmě Moulisových v Milínově na jižním Plzeňsku. Je to jedno ze 13 míst, kde se ochránci přírody snaží o rozmnožení kriticky ohrožené sovy. Plzeňský kraj o zvýšení počtu sýčků usiluje už 9 let. Poslední 3 roky je zapojený do přeshraničního projektu, který má za cíl návrat sýčků do Bavorska a jejich rozšíření v plzeňském kraji.
1: Voliéru na sýčky na farmě Moulisových v Milínově právě otevírá Aleš Spilka.
2: Já sem chodím dvakrát týdně. Nesu sem krmení pro sýčky. To jsou většinou myši, ale i mouční červy.
1: Co třeba vy jste vypozoroval schování těch sýčků, nebo co vás zaujalo, překvapilo?
2: Asi to, že před člověkem se okamžitě schovají, ale když tady jezdím třeba traktorem nebo technikou nějakou, tak na pár metrů v té voliéře sedí a vůbec jim to nevadí.
3: Ty mláďata jsou tady. A už jsou pěkný. Jsou veliký.
1: Vyndal mládě sýčka Petr Jandík ze záchranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí.
3: Už jim rostou letky, už vypadají dobře. Takže máme 6 mláďat. Rekordní počet u sýčka vůbec, výjimečný, je 7 mláďat. 6 mláďat už je opravdu hodně, takže mám z toho opravdu radost.
1: A jak tady ta mláďata jsou velká, nebo kolik váží, zhruba jak jsou stará?
3: Já si myslím, že můžou mít nějakých 100, 120 maximálně gramů. Zhruba těch 14 dnů jsou stará. Ty mláďata rostou poměrně rychle. Někdy v příštím týdnu už bychom jim pomalu mohli nasazovat vysílačky, aby se na to začali zvykat, protože někdy za týden, za 10 dní by tak mohli začít vylítávat z budky postupně. Začnej si zvykat na to prostředí okolní.
4: Asi by bylo potřeba v tuhle chvilku pravidelně škrmit a přidat i to množství.
3: V podstatě platí na každý mládě, včetně dospělců, 2 myši na den. Ty ptáci si přirozeně tu potravu dokážou ulovit, takže jsou významným regulátorem i škůdců.
1: 2 voliéry ze 13 jsou na farmě Moulisových, potvrzuje farmář Pavel Moulis.
5: Začínali jsme jednou voliérou a v letošním roce přibyla druhá voliéra. Měli jsme i radost, protože se v ní narodil největší počet mláďat ze všech voliér, které byly tady v České republice. Bylo jich 6, takže my říkáme, že tu máme dobrou vodu, skoro jako ve Františkových lázních.
3: Cíl je jasný. My chceme posílit divokou populaci sýčku jako druhu.
1: Doplňuje znovu Petr Jandík.
3: Ten sýček je na tom velmi špatně, je to kriticky ohrožený druh, pořád ubývá. A my tady máme to štěstí, že máme v plzeňském kraji několik málo volně žijících párů a my bychom tím, co děláme, chtěli zachovat ten druh, posílit ty divoký ptáky a vůbec posílit tu divokou populaci.
1: A snaha o zachování a rozšíření sýčků v plzeňském kraji bude dál pokračovat. Z Milínova na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 8.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Ministerstvo dopravy varuje před falešnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných podvodných SMSek v nedávné době výrazně přibylo. Ministerstvo doporučuje na ně nereagovat, protože informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. Turisté by měli být opatrní na Stožecku na Šumavě. Správci Národního parku Šumava tam opravují cestu zvanou Ministerka. Propojuje Ježovou cestu u Schwarzenberského plavebního kanálu s Bonarovou cestou. V úseku se pohybuje těžká technika a správci parku žádají turisty, aby dbali pokynů obsluhy. Práce potrvají do 22. června. Studenti Západočeské univerzity v Plzni představili novou elektrickou formuli pro závodní sezónu 2026. Na projektu celý rok pracovali studující 4 fakult. Zaměřovali se hlavně na nižší hmotnost a lepší aerodynamiku. Nový vůz projde v létě sérií mezinárodních soutěží. Koncem července v Mostě a v srpnu na závodní trati v Německu a nakonec v Polsku. Hasiči v Kazmějově na severu Plzeňska mají k dispozici nové zázemí. Hasičskou zbrojnici, postavenou v roce 1962, tu během posledního roku kompletně zrekonstruovali. Zájemci si mohou opravenou hasičárnu prohlédnout dnes od 14 hodin. Hlavní vodácké řeky na jihu Čech jsou v tuto chvíli na většině toku sízné. Větší pozor si musí dát vodáci na dolním toku Lužnice. Méně vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Fotbalisté Spojených států vstoupili do světového šampionátu výhrou 4-1 nad Paraguají. Kanada remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Hokejový brankář Montrealu Jakub Dobeš je v All-Star týmu nováčků končícího ročníku NHL. Hvězdnou sestavu kanadsko-americké soutěže vybírají tamní novináři. A dnešní počasí zpočátku bude oblačno, místy bude doznívat občasný déšť. Postupně čekejte polojasno a nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 185 u Dolan na Klatovsku bouralo nákladní auto s osobním. Na dálnici D5 km 88 ve směru na Rozvadov u Líně na Plzeňsku havarovalo nákladní auto. I tam jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jsou 2 minuty po 7:30, zprávy měla Štěpánka Zíková, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Nejen státním zámkem se pyšní obec Nebílovy. Nabízí i další krásné pamětihodnosti a kulturní zážitky. Víc si o nich řekneme už za pár minut v místopisu Západních Čech. Teď Argema.

0: Časopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Obec, do které dnes zamíříme, leží na jižním Plzeňsku. Najdeme tam barokní zámek, který je přirovnáván k vídeňským palácům. Každoročně se tam taky koná na konci srpna divadelní festival. Možná už správně hádáte, že dnešní díl našeho seriálu je věnovaný obci Nebílovi. Proč má obec zrovna takovéto pojmenování? Teorie o původu názvu obce popíše její kronikářka Kateřina Komorousová.
2: Nejznámější výklad o původu názvu obce je spojen se starší variantou názvu obce Nebilov, tedy s tvrdým i, který odkazuje na složeninu slov nebyl lov. A mělo to tedy znamenat, že v okolních lesích nebyla lovná zvěř a lov tedy nebyl úspěšný. Jedná se spíš ale o takové lidové vysvětlení a odborné publikace potom odvozují název obce od osobního jména Biel nebo Nebiel. Zajímavé je ale potom střídání měkkého a tvrdého i v názvu obce Nebílovi. A ta dnešní varianta s měkkým i se používá až od roku 1924, kdy tady byla oficiálně zavedena.
3: První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1327, tedy do doby, kdy zdejší ves a tvrz patřila Rackovi z Nebílova. Dominantou obce je barokní zámek, kde mimo jiné můžete na nádvoří narazit na procházející se pávy. Kromě zámku stojí ale i další pamětihodnosti za pozornost.
2: Když se pak rozhlédneme tady dál kolem sebe, tak hned tamhle nad parkovištěm se nachází pomník padlým z první světové války a nad ním kaplička. Ještě kousek nad kapličkou je potom umístěn historický hraniční kámen tehdejšího nebílovského panství z roku 1707. A dalším významným místem je bezpochyby nedaleký kostel svatého Jakuba Většího na Prusínech. Na rozcestí u lesa nad obcí Nebílovy směrem na Předenice se potom nachází sousoší nejsvětější trojice. Ještě dalším zajímavým a trochu zázračným místem, které je schované v lese mezi Nebílovy a Štěnovickým Borkem, je kaplička svaté Barborky, pod kterou vyvěrá pramen, který má léčit oční neduhy. Kapličku nechala vystavět místní žena, která získala zrak poté, co se pravidelně vymývala oči vodou z místní studánky.
3: Vedle turistického cíle, kterým je zdejší zámek, nabízí Nebílovi také naučnou stezku. Ta má kolem 5 kilometrů.
2: Se 6 zastávkami, kde se zájemci dozví něco o místní flóře a fauně. A navíc se podívají i na místa spojená s místní historií. Naučná stezka spojuje většinu těch zmíněných pamětihodností.
3: Jaký je u vás spolkový život?
2: V Nebílovech působí 2 spolky, SDH Nebílovy a NK Nebílovy, jednoduše hasiči a nohejbalisté. Oba spolky mají soutěžní družstva, která tedy reprezentují pravidelně obec v různých soutěžích. Při SDH Nebílovy navíc funguje kolektiv mladých hasičů. Hasiči i nohejbalisté rovněž pořádají sportovní a kulturní akce v obci, ať už se jedná o nohejbalové turnaje, hasičské soutěže, nebo se například podílejí na realizaci pouťové zábavy a následném zajištění občerstvení při poutě na Prusinech.
3: Co se týče velkých kulturních akcí, které tady probíhají, tak je to hlavně festival Nebílovské divadelní léto. Ten se uskuteční na konci srpna na státním zámku Nebílovy. Konají se tady ale také jiné kulturní akce.
2: Další akcí, která se pravidelně těší velké návštěvnosti, jsou slavnosti jablek, pořádané koncem září v Nebílovských sadech. Součástí slavností jablek je soutěž o nejlepší jablečný moučník. Zároveň zde v loňském roce vznikla nová oblíbená akce, hudební večer v Nebílovských sadech. První 2 ročníky byly věnované muzikálům a muzikálovým melodiím, ale do budoucna jsou plánované i další hudební žánry.
3: Popisuje kronikářka obce Kateřina Komorousová kulturní vyžití v Nebílovech. Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Zpočátku bude převažovat oblačno a místy bude doznívat občasný déšť nebo přeháňky. Během dne bude oblačnosti ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Povane čerstvý západní vítr, místy z nárazy kolem 55 km v hodině. Večer částečně zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili, a Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A pro lepší ráno tu teď pro vás máme scénku s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
2: Poslechněte, vy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte?
3: Jo.
2: Tedy jak sázíte? Aha. Jistě máte na to svou určitou metodu,
3: no, ne? No to dá rozum, no, metodu, to mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam bychom dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
2: Helejte, já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám zdálo. Je to pravda?
3: Jo, ale musí se opatrně, víte?
2: Jo, jo.
3: Tak jako, helejte, tudle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
2: Jo.
3: Srážky, jo?
2: Ano, ano.
3: Tak jsem sadil horskou službu.
2: Jo,
3: no jo, ale nevyšla. Poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
2: Podívejme,

0: frontu na brambory.
1: Košíková.
0: Kluk dostal 5 z počtu.
1: To je základní tělesná výchova. A nebo helejte, zdá se vám o ženě a o tchýni, jo?
0: Jo.
1: Tak to jsou saně.
0: Podívejte se, no. Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
1: Aha, tak to je 11. Judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátké vzdálenosti.
0: Jo. No, pohlíte. Nebo co když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu?
1: Aha, tak to je plachtění. No. A když vám na něco přijdou, parašutismus.
0: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
1: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože dneška nevím, co to je.
0: No, to je ohromná metoda. Tak takhle byste vyhrál teď 40 000.
1: Ježišmarja, jaké 40 000, pane? To jsem se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
0: Co?
1: No.
0: 40 korun?
1: No jo.
0: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
1: No pravda.
0: Sakra. Ale metodu máte na 40 000, tedy nejmí.
1: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Plzeňském kraji ubylo za první čtvrtletí přes 2000 obyvatel, hlavně kvůli stěhování. Areál na šumavském Špičáku se v letní sezóně zaměří na dětského návštěvníka. Zpočátku bude oblačno, postupně polojasno a teploty do 23 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zítková. V Plzeňském kraji ubývá obyvatel. Za první čtvrtletí letošního roku jejich počet klesl o více než 2000. V regionu žije zhruba 612,5 tisíce lidí. Podle Českého statistického úřadu úbytek způsobil hlavně vysoký počet vystěhovalých. Velkou část tvořili lidé, kterým na konci března skončila platnost dočasné ochrany a nepožádali si o její prodloužení. Opět také více lidí zemřelo, než se narodilo. Den dětí dnes v Plzni společně pořádají záchranáři, hasiči a policisté. K vidění bude třeba vrtulník letecké služby nebo policejní technika. Další informace připojí mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková.
3: Den dětí s integrovaným záchranným systémem se uskuteční od 13 do 17 hodin, a to v areálu Centrální hasičské stanice Plzeň Košutka. Těšit se můžete na ukázku práce hasičů, záchranářů i policistů, prohlídku techniky a bohatý program pro malé i velké návštěvníky.
2: Šumavský Špičák vstupuje do své jubilejní 20. sezony. Lanovka bude od dneška jezdit denně od 9 do 17 hodin. Celková investice do letního provozu, včetně údržby tras bike parku a oprav infrastruktury, letos přesáhly 2 miliony korun, říká mluvčí areálu Karel Samec.
4: Na Šumavské Špičáku se během letošního léta budeme určitě více věnovat dětem. Nabrali jsme dostatek instruktorů a otevřeli sportovní kroužek pro děti zaměřený na cyklistiku v červenci. Pořádáme příměstský tábor, opět zaměřený na kola. Loni jsme tady taky dokončili jednoduchou single trackovou trať o délce 3,5 kilometru a ta vyhovuje právě dětem, takže všechno to s tím souvisí.
2: V souladu s požadavky ochránců přírody se rozhledna na vrcholu Špičáku a turistické cesty na Rozvodí a Černé a Čertovo jezero tradičně otevřou až od 15. června, tedy od pondělka. Nová naučná stezka po stopách Čechů se otevírá ve východochorvatském Daruvaru. Právě tam žije početná česká menšina. Návštěvníkům i domácím chce umožnit, aby se seznámili s historií komunity a jejím vlivem na rozvoj města, a to prostřednictvím mobilní aplikace.
5: Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu deska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme.
6: Říká daruvarský farář Ivan Popič. Součástí naučné stezky po stopách Čechů je totiž i kostel Nejsvětější Trojice, ve kterém kázal česky už v první polovině 20. století zdejší duchovní Josef Salač. Stezka cílí na návštěvníky lázeňského městečka, ale i na mladší generace krajanů, pro které je získávání informací prostřednictvím mobilních přístrojů běžné. Z chorvatského Daruvaru Tea Veseláková, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Spojených států začali v Los Angeles domácí mistrovství světa vítězstvím 4-1 nad Paraguají a fotbalisté Kanady vstoupili v Torontu do mistrovství světa remízou 1-1 s Bosnou a Hercegovinou.
1: Počasí.
2: Počátku čekejte oblačno, místy bude doznívat občasný déšť nebo přehánky, postupně bude až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách bude 15 až 18. Povane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině a večer částečně zeslábne. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 exit 89 u Líni na Plzeňsku pozor na nehodu nákladního auta. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po 8. hodině posloucháte Český rozhlas Plzeň. Víte, kde byste našli nejdeštivější a nejsušší místa u nás? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Krásné ráno a příjemný poslech vám přeje Lucie Machartová.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: vámi je Český rozhlas Plzeň, je po čtvrt na devět. Plzeňská ZOO dál vylepšuje svůj zavlažovací systém. Pomáhají s tím chytrá technologie. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli. Teď krátká předpověď.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude převažovat oblačno a místy bude doznívat občasný déšť nebo přehánky. Během dne bude oblačnosti ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Povane čerstvý západní vítr, místy z nárazy kolem 55 km v hodině a večer částečně zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: svět. Až 150 kubíků vody denně potřebuje pro zavlažování nebo plnění jezírek plzeňská zoologická a botanická zahrada. Vodu čerpá z řeky Mže, z vlastních vrtů nebo z vodovodu. Snaží se zachytit taky čím dál víc dešťové vody. Přísun dostatečného množství vody zajišťuje automatizovaný systém, který využívá chytrou technologii a který zahrada dál zdokonaluje.
1: A tady někde se čerpá tedy, jo?
2: Otevřeli jsme poklop čerpací stanice u řeky Mže, ze které zoologická zahrada získává hlavní část vody pro svůj provoz.
3: Přibližuje zavlažovací systém zoo projektová manažerka Petra Drexler. Vodu z řeky ženou čerpadla skoro kilometrovým potrubím do dvou podzemních nádrží, odkud voda proudí do vnitřního vodovodu, který po areálu zoo rozvádí užitkovou vodu. Pokud v řece není dost vody nebo je zakalená, začne do zahrady proudit voda z hlubinných vrtů, které byly dříve pro zoo hlavním vodním zdrojem. Do zavlažovacího systému natéká také voda dešťová. V krajním případě je možné využít pitnou vodu z vodovodu.
4: A my se snažíme mezi těmi zdroji balancovat.
3: Vysvětluje František Mach z firmy Next Drop, která osazuje vodní zdroje v zoo chytrými technologiemi.
4: Ta chytrost vlastně leží v tom celkovém managementu. To znamená, nad tím vším, tak na serveru běží algoritmy, které se snaží vlastně optimalizovat spotřebu zoologické zahrady vzhledem k jejím zdrojům.
3: Dešťovou vodou zoo zavlažuje, ale svádí ji i třeba do systému jezírek, aby čím dál víc sloužila k zavlažování, i s tím pomáhají chytré technologie. Konkrétně třeba v expozici se skleníkem se středomořskými rostlinami, kde dešťová voda stéká do dvou kubíkové nádrže. Dříve při zalévání museli nádrž pracovníci po vyčerpání dešťové vody ručně dopouštět.
2: My se snažíme udržovat hladinu v té nádrži na co nejnižší úrovni.
3: Popisuje projektová manažerka Petra Drexler.
2: Jakmile se začne zalévat, vyčerpá se všechna dešťová voda, tak se automaticky otevírá ventil a nádrž doplňuje užitková voda z řeky. Obsluha může pořád zalévat, voda jí nedochází, ale nádrž se nedoplňuje až doplna, ale zůstává tam jenom nějaká minimální hladina. Aby v době, kdy začne pršet, tak tam bylo co nejvíc objemu na záchyt dešťové vody.
3: Z 55 metrů čtverečních velké střechy skleníku dřív zoo dokázala pochytat a využít k zalévání jen 10% dešťové vody.
2: A tímhle vlastně velmi jednoduchým řízením, tak nám se podařilo tady zachytit téměř 90% dešťové vody, která spadne na střechu toho skleníku.
3: Dešťová voda tak dnes tvoří 30% vody potřebné pro zálivku středomořské expozice. Technický náměstek zoo Radek Martinec popsal, jak automatizovaný systém s chytrými technologiemi pomáhá.
5: Jsme schopni předvídat srážky, na základě toho plnit, případně vyprazňovat ty nádrže, které využíváme na tu závlahu.
3: Do budoucna chce zoo ještě více do zavlažování zapojit právě dešťovou vodu. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Je půl deváté.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Na Tachovsku začne zítra jezdit pravidelná autobusová linka Tachov-Bernau-Tirschenreuth. Půjde o první veřejné spojení regionu od druhé světové války. Autobusy pojedou třikrát denně a provoz budou dotovat Plzeňský kraj, město Tachov a Bavorský okres Tirschenreuth. Z autobusového nádraží v Tachově vyjede první autobus na linku v neděli dopoledne v 10:30. Hrady Rabí, Velhartice a Kašperk připravili na víkend Dny šumavského Trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Nabídne i speciální prohlídky s kastelánem, vystoupení šermířů nebo loutkové divadlo. Holíšov na jižním Plzeňsku dokončil opravy náměstí 5. května. Prostranství má nový povrch, více parkovacích míst a nové dopravní značení. Upravené náměstí ještě doplní květinové nádoby vyrobené z kovu a dřeva. Lidé dnes uctí památku 340 zavražděných obyvatel Lidic. Nacisté obec vypálili před 84 lety 10. června 1942 jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tradiční pieta začne v 9 hodin bohoslužbou v místě původního lidického kostela svatého Martina. Policie kvůli dopravní nehodě uzavřela část dálnice D2 u Brna, odklání provoz. Havárie se stala ve zúženém úseku, kde jeden z kamionů narazil do betonových svodidel a zůstal stát napříč vozovkou. Druhý do něj narazil a obě auta začala hořet. Oba řidiči zemřeli. Fotbalisté Spojených států porazili v Los Angeles na úvod domácího mistrovství světa Paraguay 4-1 a Kanada remizovala s Bosnou a Hercegovinou 1-1. Kajakář Jakub Krejčí ovládl závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu. Český reprezentant navázal na domácí vítězství pražské Troje a je v čele průběžného pořadí seriálu. A dnešní počasí bude oblačno, postupně polojasno a nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: Na dálnici D5 exit 89 u Líní na Plzeňsku pozor na nehodu nákladního auta, jeďte tam opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: To byly zprávy a Štěpánka Zíková, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Je oukrop to samé, co oukropeček? To bude téma dnešního slovíčkaření Romana Stupky. Počkejte si na něj. Teď už Petr Spálený.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Oukropeček. Sedíš tady jako oukropeček, říkávala mi babička, to když jsem byl nemluvný, zamlklý a vystihla tak podstatu onoho přirovnání, které slovník vysvětluje jako nesmělého zakřiknutého člověka, který se všeho bojí. Asi vás hned napadne, že tady musí být nějaká souvislost s oukropem, jak je ještě dnes mnohde označována česneková polévka. Oukropeček by tedy mohl být malý zbytek tohoto pokrmu. Ale má to nějakou logiku? Seděl tam zakřiknutý a nesmělý jako zbytek polévky? Ne, tahle slova totiž spolu vůbec nesouvisí. Oukrop vychází ze slova kropiti, tedy v tomhle případě zalévati horkou vodou dle způsobu přípravy polévky, kdežto oukropeček má základ v polštině ve slově okrop, tedy hrůza. V litevštině tento výraz přímo znamená ustrašený. Tak vznikl český oukropeček.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 9:15 a to je čas na aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: Víc nám teď řekne meteoroložka Jana Adamovská. Ještě jednou dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak venku pomalu, ale jistě vykukuje sluníčko, tak s jakým počasím dnes můžeme počítat?
2: Tak většina území už bude bez srážek, po ránu se přeháníky ještě můžou objevovat na Šumavě. Máme takové oblačné počasí, postupně nám bude ubývat oblačnost až na polojasno a maxima dneska očekáváme do 23 stupňů, na horách do 18, ale rozfouká se nám čerstvý západní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a lokálně se mohou objevit nárazy okolo 55 km za hodinu, takže ten vítr bude snižovat tu pocitovou teplotu a zeslábne až ve večerních hodinách.
0: A jak bude zítra?
2: Zítra to bude převažovat oblačná obloha a během dne se přidají i slabší přeháňky, hlavně tedy v severní polovině kraje a během večera budou srážky i oblačnost ubývat, vyjasní se nám a zítřejší maxima očekáváme do 20 stupňů, na horách do 15 a ještě nám bude foukat mírný západní vítr rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Tak to byla meteoroložka Jana Adamovská. Moc děkujeme, hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Dnes začíná víkend otevřených zahrad. V Plzeňském kraji můžete vyrazit na řadu míst, jako je například spodní zahrada kláštera v Chotěšově, muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích, přírodní zahrada na Roubence v Tymákově, ale i mnoho dalších. Víkend otevřených zahrad potrvá do zítřka. Západočeské muzeum v Plzni láká na exkurzi Tajemství noční přírody. Ta začíná od 9 hodin večer u Šídlovského rybníka a během exkurze se zájemci dozvědí například něco o netopírech. Na zahradě farního sboru Českobratrské církve evangelické v Rokycanech se koná od 14.30 Peron Fest. V rámci festivalu Skupova Plzeň se večer poblíž Lobeského parku uskuteční magické představení lampionových a světelných loutek, které rozzáří břehy řeky Úslavy. V 9:30 večer začne divadelní performance pod širým nebem s názvem Proudy světla. A už od 18 hodin bude na zahradě divadla Alfa workshop výroby lampionů.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
3: Za chvíli jsou na řadě další zprávy a po nich už následuje magazín Mezi nebem a zemí. Tak příjemný poslech a krásnou sobotu. Od mikrofonu se s vámi loučí Lucie Machartová.

0: Království technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na elektrokolech měli lidé loni o třetinu víc nehod než předloni. V Kazňově na severním Plzeňsku dokončili kompletně rekonstrukci hasičské zbrojnice. V parku u kolonády v Klatovech dnes bude festival vína. Čekejte oblačno, postupně polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobrý den přeje Štěpánka Zíková. Cyklisté na elektrokolech loni havarovali o třetinu víc než předloni, a to téměř 870krát. Vyplývá to z policejních statistik.

0: Téměř polovina nehod se stala v letních měsících od června do srpna.
1: Na elektrokolech cyklisté havarují nejčastěji v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
2: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
1: Cyklisté na elektrokolech podle ní často neznají pravidla provozu a téměř polovina nenosí přilby. Lidé mají problém i se zvládáním kola, říká závodník na elektrokole Richard Gasperotti.
3: Největší chyba elektrocyklisty tak je to, že oni si zvolí vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Převážně brzdí zadní brzdou. Když zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
1: Právě nezvládnutí řízení společně s nevěnováním se řízení loni bylo podle policie hlavní příčinou nehod cyklistů na elektrokolech. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Hasiči v Kazňově na severním Plzeňsku mají k dispozici nové zázemí. Hasičskou zbrojnici, postavenou v roce 1962, to během posledního roku kompletně zrekonstruovali. Zájemci si mohou opravenou hasičárnu prohlédnout dnes od 14 hodin. Podrobnosti řekne nezávislá starostka Kazňova Eva Šimlová.
4: Původní hasičská zbrojnice byla otevřena v roce 1962. S celkovou rekonstrukcí začalo město v loňském roce a letos byla přestavba dokončena. Na rekonstrukci město využilo dotační podporu Plzeňského kraje a ministerstva vnitra celkové výši téměř 7 milionů korun.
0: V Merkandinových sadech v Klatovech začne dnes ve 13 hodin Klatovský festival vína. Už po 6. pořádá Klatovský spolek vinařů. Více řekne za organizátory Jiří Zavřel.
5: Návštěvníci letošního Klatovského festivalu budou moci odegustovat vína z 10 vinařství z Čech a Moravy. K tomu je čeká bohatý kulturní program pro celou rodinu. Děti se zabaví při odpoledním animačním programu s tvořivými dílničkami a jinými aktivitami. O skvělou atmosféru se odpoledne postará cymbálová muzika Vergariovci z Břeclavy a večer kapela Třískáč.
0: Vstup na akci je zdarma a degustovat je možné pouze ze zakoupené festivalové skleničky. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Přinést by je měl takzvaný kariérní řád. Ten má nahradit současné platové tabulky, kde o výši platu rozhoduje hlavně délka praxe. Nový systém má více zohlednit kvalitu práce i zkušenosti učitele. Resort plánuje změny ještě v tomto volebním období. Sport. Tenista Jiří Lehečka porazil ve dvou setech Američana Tiafoua a na travnatém turnaji ve Stuttgartu si zahraje semifinále. Karolína Plíšková v Queen's Clubu naopak skončila ve čtvrtfinále, v Londýně prohrála 1-2 na sety s Vekičovou z Chorvatska. Martina Fuchsu dnes čeká finále mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v portugalském Montemoru na trati 1000 metrů. Na ní letos ve světovém poháru ani v dosavadním průběhu šampionátu neprohrál jedinou rozjížďku a je největším favoritem na zisk zlata. Kanoista Fuchs nastoupí ve finále zhruba 10 minut před 12. hodinou. O chvíli dříve se ve finále na stejné trati mezi kajakáři představí Josef Dostál. Počasí. Čekejte oblačno, místy doznívající občasný déšť nebo přehánky, postupně bude až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách maximálně 18. Povane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině a večer částečně zeslábne. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 exit 89 u linii na Plzeňsku dejte pozor na nehodu nákladního auta a jeďte tam opatrně.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
7: Jedna z nejvýznamnějších románských památek v Čechách nemá střechu. Kostel svatého Jakuba nedaleko Kutné Hory opravují dělníci. Co všechno musí udělat a bude památka během rekonstrukce přístupná návštěvníkům, více si povíme za chvíli. Připomeneme vám příběh odvahy, který změnil dějiny. Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi se podařilo uprchnout s Osvětimi a přinést svědectví o masovém vraždění Židů. Na jejich počest se každoročně koná vzpomínkový pochod po trase jejich útěku. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Jaký je smysl tohoto duchovního společenství, které má lože po celé republice, zajímalo redaktora Karla Sladkého. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti Domaslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji dobré sobotní dopoledne.

0: Petra Muka jsme zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dělníci opravují románský kostel svatého Jakuba v obci Jakub na Kutnohorsku. Starou střechou do budovy zatéká a dřevěné schodiště do 30-metrové věže už není bezpečné. Sedlecká farnost proto nechá krytinu vyměnit a postavit bytelnější schody. Natáčela Alena Junová.
1: Vysoká věž kostela svatého Jakuba je vidět ze širokého okolí. Budovu lemuje kamenná zeď a teď i lešení. Střechu zakrývá igelitová plachta.
2: No, já jsem slyšela, že se opravuje věž a tam jsem ještě nebyla, takže určitě se tam vypravím podívat, až to bude možný.
1: Říká paní Gabriela, která v obci Jakub bydlí od dětství.
2: Byla jsem tam několikrát, hlavně se základní školou, kdysi dávno. Já si myslím, že je to určitě dobře, že se ten kostel opravuje a že nenecháváme památky chátrat.
1: Dělníci ze střechy sundali staré dřevěné šindele a nahradí je pálenými taškami. Také opravují konstrukci střechy, popisuje tesař Miroslav Krumpl.
3: Provádí se tady rekonstrukce opravy krovu, nastavování vazných trámů, výměna krokví, doplňování poškozených prvků a pak se provedou nějaké drobné zednické úpravy.
1: Kostel nebude mít jen novou střechu, ale i přístup do věže. Provizorní dřevěné schody z roku 2019 už totiž nejsou bezpečné.
3: Schody už jsou poškozené a tak se dohodlo, že budou nové. Z dubu, ručně tesané a budou trošku v jiném tvaru, než jsou teď.
1: I po dobu rekonstrukce můžou zájemci kostel navštívit. Na prohlídku věže se ale podle ředitelky organizační složky sedlecké farnosti Radky Krejčí budou muset vrátit později.
4: V současné době se naši návštěvníci nedostanou do věže, protože to provizorní dřevěné schodiště už je dožilé, čili jsme snížili vstupné, je za 50 korun.
1: Důvod vzniku jednoho z nejstarších románských kostelů v Čechách je dodnes trochu záhadou.
4: Nikdo z nás úplně nechápe, proč takhle jako uprostřed v podstatě pustiny a ničeho vznikl takhle jako velký kostel na tehdejší poměry, protože tehdejší doba vznikly jako rotundičky, rotundy.
1: Významné jsou také románské sochy, které zdobí jižní venkovní stěnu kostela.
4: Pravděpodobně ty plastiky byly vytvořeny pro jiný kostel, pro nějaký jako větší a následně byly různě přisekávány, takže třeba jedné soše chybí i část nohy, aby se to vlastně na ten kostel vešlo.
1: Práce by měly být hotové letos v říjnu. Sedlecká farnost za ně zaplatí kolem 3 milionů korun.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Olomoucký okresní soud rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu, který byl od Velikonoc 1950 až do své smrti v roce 1961 bez právního podkladu internovaný v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Pod stálým dohledem státní bezpečnosti prožil posledních 11 let svého života. Podnět k rehabilitaci dal ředitel Muzea českého a slovenského exilu a emigrace 20. století Jan Kratochvil. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Podle soudce Radima Vitoslavského jde o člověka, který byl státní bezpečností pro své postoje zbaven svobody, aniž by zda bylo jeho formální odsouzení. Soudní řízení pracovalo s důkazy o podmínkách, v nichž byl arcibiskup držen. Měl odpojený telefon, zabavili mu rozhlasový přijímač, nesměl číst noviny ani opouštět své sídlo. Podle svědectví pamětníků mu byla odpírána i základní lékařská péče a za celých 11 let její lékař mohl prohlédnout pouze jednou, krátce před smrtí. Režim mu také bránil v kontaktu s rodinou a nepovolil mu ani účast na pohřbu jeho nejstarší sestry. Křesťanský festival Slezská lilie nabízí o tomto víkendu koncerty, divadlo, muzikálová vystoupení i duchovní program. Koná se v okolí kostela svatého Antonína Paduánského v Ostravě Kunčičkách. Letošní ročník se hlásí k roku svatého Františka, který připomíná odkaz světce inspirujícího generace k jednoduchosti, pokoji a životu v blízkosti druhých. Dnes vystoupí držitelka ceny Itálie Hana Fialová s pásmem muzikálových písní. Hudbu z celého světa představí sbor Permoník, soubor For Cellos uvede hudbu z filmu Misie doplněnou obrazovou projekcí. Nedělní program nabídne muzikál Jesus Christ Superstar v podání brněnských farníků. Duchovním vrcholem festivalu bude nedělní poutní mše svatá. I tuto pozvánku jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme klidný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Libor Adamec je velmistrem řádu svobodných zednářů. Ti vydali už v roce 1925 svůj první zednářský časopis. Toto duchovní společenství působí na desítkách míst po celé naší republice. S velmistrem, který byl v tajné volbě zvolen na posledním konventu na další funkční rok, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Kdo je velmistr?
2: Veliký mistr, neboli zkráceně velmistr Veliké lože České republiky, je označení představitele řádu, který stojí v čele toho řádu. My jako řád máme organizační strukturu hierarchickou, v jehož čele stojí předseda, dalo by se říct i předseda spolku, který má titul Veliký mistr, velmistr. My používáme pojem konvent.
1: Konvent.
2: Konvent jako slavnostní setkání Veliké lože. Na zednářství je zajímavé i to, jak je vlastně kombinována hierarchie a demokracie.
1: Jak?
2: U nás se prakticky všechny činovnické funkce i výkonné každý rok volí, potvrzují v tajné volbě znovu. Veliký mistr, to je trochu specifická funkce, ta se také tedy volí každý rok tajnou volbou a velmistr může v čele řádu stát maximálně 3 roky po sobě. Takže já jsem byl potvrzen konventem na třetí, tedy poslední období.
1: Jaké je poslání svobodných zednářů?
2: Poslání svobodných zednářů je práce na sobě. Každý jedinec pracuje na sobě. Jsme duchovní řád, řád, který ctí tradice, je založen opravdu na mnoha setletých tradicích. Moderní zednářství říkáme, že považujeme za ten počátek zhruba rok 1717, ale ty proudy duchovní a ty směry k tomu jsou samozřejmě starší. Dá se říct od nepaměti, abych byl úplně přesný.
1: A jak to začalo?
2: Označíme za první svobodné zednáře například kameníky, kteří pracovali na stavbách, řekněme, gotických katedrál i dříve, tak to označení zednář, zedník, svobodný zednář, free mason, vznikalo tak, že v podstatě to byli řemeslníci, kteří pracovali v cechu kameníků, a postupně se to vyvinulo v průběhu desítek let, staletí. Není to ze dne na den, je to postupně rozvinutý řád. Bývá považováno za jedno z nejstarších bratrstev.
1: Vy jste zmínil právě tu duchovní stránku. Jakým způsobem se ve vašem řádu ta duchovní cesta projevuje?
2: Musím říct, že tady je to opravdu velmi, velmi individuální, byť ten řád k tomu poskytuje to, co bych nazval zednářskou metodou. Za prvé určitě jsou to rituály, rituální setkání, rituální práce, které se vyvinuly a my se snažíme opravdu dodržovat ty staré tradice a snažíme se navazovat na texty nebo vychází z rituálu opravdu 100 let starých. Jak máte i třeba možnost přistupovat a učit se od ostatních, je velmi důležité. A ty rituály, které tvoří nějakou součást toho všeho, ty vás nabádají, ty vám ukazují možnosti, ty vám přinášejí poučení staletími potvrzené, ukazují vám cestu, ale ten vlastní krok, ta vlastní cesta je potom konkrétně už na vás.
1: Kdy můžeme o někom říct, to je dobrý člověk?
2: Třeba proto v našem chrámu na podlaze najdete černobílý koberec čtverečkovaný, který vám říká, upozorňuje vás na to, že každý v sobě máme i tu dobrou, i tu horší stránku a je to i o tom, jak se naučíme s tím pracovat, jak dokážeme si být vědom těch svých nedokonalostí a jak jsme odhodláni na sobě pracovat. Ten řád nám dává určitá pravidla, určité mantinely, v rámci nich se opravdu můžeme pohybovat velmi svobodně.
1: Můžete být konkrétnější, trochu nám to poodkrýt?
2: Zednářské tajemství je to, že některé věci se vlastně nedají vysvětlit. Právě proto to zednářství také používá alegorie a symboly, aby mohlo ty některé věci popsat, aby jsme se i my mezi sebou jako zednáři po celém světě byli schopni domluvit.
1: Vy jste říkal, že zednářství má 31 loží.
2: V České republice v současné době máme 31 aktivních loží sdružených ve svazku Veliké lože České republiky. Tak, jak je zednářství postaveno na starých principech, to jsou pro mě trvale platné principy, které určitě nás přežijí.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí jsme hráli dnes také Martu Kubišovou. Dobré dopoledne. A teď se na chvíli zastavíme v Plzni. Rabínský dům v Plzni byl postaven spolu s velkou synagogou, opravy se ale dočkal až nedávno. Při rekonstrukci synagogy v 90. letech se na něj nedostalo. V rámci jeho obnovy byla uvnitř zřízena rituální lázeň mikve, jediná funkční v tomto kraji. Stejně jako velká synagoga je plzeňský rabínský dům dílem architekta Emanuela Kloce a stavitele Rudolfa Štecha. Dokončen byl v roce 1893. Natáčela Soňa Weizenbacherová.
1: Je to střízlivější stavba, ale je velice důležitá, protože tady vzniklo zázemí pro rabíny, pak tady bylo umístěno několik židovských spolků, byl tady společenský sál a kanceláře.
2: Venku fouká, půjdeme dovnitř. Co všechno se tady v těchto zdech, ve zdech rabínského domu v Plzni během jeho existence odehrálo?
1: Byly tady židovský spolek pro vdovy z první války, spolek pro sirotky a různý další a další organizace. A po válce, po znárodění zde byl umístěn výzkumný ústav býčího spermatu a výzkum mléka. Až do doby, kdy nám to bylo v roce 92 vráceno. Rabínský dům velice chátral, zatékalo do střechy, bortily se stropy a to byl teda konec.
2: S osudem rabínského domu u velké synagogy v Plzni nás seznamuje předseda plzeňské židovské obce Jiří Lévy. K rekonstrukci potom nakonec došlo, takže to nebyl ještě úplný konec.
1: Měli jsme štěstí, podařilo se nám sehnat zhruba 100 milionů korun na rekonstrukci velké synagogy na druhou část a totální rekonstrukci rabínského domu. Kolaudace byla v třetím měsíci roku 22.
2: Teď se nacházíme v překrásných prostorách, které už skutečně zase můžeme označit za reprezentativní.
1: Jsme vstoupili do místnosti, kde je výstava o mikvích, které jsou v České republice nebo převážně v západočeském kraji. V ostatních místnostech máme kanceláře, zázemí pro lektory, je tady přednáškový sál a máme tady i zázemí pro návštěvníky, velice moderní zařízení. Bych vám ukázal naše zázemí, co tady máme. Tady máme kuchyňku, kde máme i několik způsobů ohřívání jídel, tak, aby jsme splnili košer předpisy, že nesmíme slučovat mléčné a masové pokrmy, tak máme i vícero ledniček, ale máme i skříně, kde se zvlášť od sebe odděleně uchovávají talíře, příbory, všechno, aby bylo podle předpisu.
2: A teď tedy do té přednáškové místnosti. Tady byste mohli i tančit.
1: No taky tady tančíme, protože židovské svátky jsou svátky veselý, pije se toho hodně vína, dobře se jí, přednášky se dělají pro veřejnost, ale zároveň tady v této místnosti můžou probíhat i naše židovské oslavy, nejenom v synagoze, ale to dokončení té oslavy je vždycky dobrým pohoštěním.
2: Máte tady i připomínku historie židovské náboženské obce v Plzni?
1: Ano, pak je tady výstava o tom, jak se synagoga stavěla, nějaký plzeňský starý listy. Jsou tady modlitební knížky, které jsme našli v synagoze z druhé světové války, které nám tady nechali vojáci osvoboditele.
2: A co je důležité, v domě je nově také mikve. Jedna jediná funkční mikve v plzeňském kraji. Ale to budeme muset jít zase dolů. Židovské památky velmi ráda vyhledávám, když jsme na cestách. Zatím jsem si prohlídla rabínský dům a na mikve se taky půjdu podívat. Měla jsem všelijaké představy, ale tohle je, dá se říci, klasický malý bazén, tady trubky na vodu přívodní.
1: To je moderní mikve, ale splňuje všechny předpisy a požadavky na rituální lázeň.
2: Což znamená?
1: Obsah vody, přirozený přítok vody, přirozený odtok vody, aby nedošlo poklesu hladiny.
2: No zrovna přirozený přítok vody tady nevidím.
1: Je s výjimkou, ale je to povolená výjimka. ze střechy rabínského domu, ze speciální části, tak jak se to může dělat.
3: A je to skutečně tak, jak jsem se dočetla, že mikve je pro Židy důležitější než synagoga?
1: Ano, protože když vstupujete do synagogy, tak byste měli být rituálně čistí. Čistota je čistota.
3: Pokud byste si rabínský dům s mikví rádi prohlédli, otevírací dobu najdete na webu Plzeňské židovské obce.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. Vrba Wetzlar Memorial je vzpomínkový pochod po více než 130 kilometrů dlouhé trase, kterou v roce 1944 urazili Rudolf Vrba a Alfred Wetzlar při útěku z nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz, aby varovali svět před masovým vražděním Židů. Letos se pochod uskuteční ve dvou termínech. Jeden na konci července a další v týdnu od 17. srpna. Na srpnový termín jsou ještě k dispozici poslední volná místa. Akci pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Téma zaujalo Danielu Brůhovou.
1: 7. dubna 1944 se za mimořádně dramatických okolností podařilo uprchnout z koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau dvěma slovenským vězňům. Waltru Rosenbergovi, později známému jako Rudolf Vrba, a Alfredu Wetzlarovi. Do dějin 20. století vstoupili především svou zprávou, která přinesla jedno z prvních svědectví o fungování nacistického vyhlazovacího systému a masového vraždění Židů v Osvětimi.
2: Utíkali z Polska na Slovensko, protože byli slovenští Židé, věděli, že musí z Auschwitz-Birkenau stále na jih. Po 16-denní strastiplné cestě se jim podařilo dojít na hranice mezi obcí Zvardoň a Skalité, aby potom pokračovali do obce Čadca a následně zakončili svoji misi v Žilině, kde napsali ve sklepních prostorách židovského starobince tu svoji jedinečnou zprávu.
1: Říká Radek Hejret, předseda Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém v České republice.
2: Židovští představitelé v Žilině vůbec nevěřili těmto dvěma utečencům, mysleli si, že se pomátli, nedokázali si představit, že by opravdu nacistická perzekuce mohla být završena průmyslovým vražděním židovských rodin.
1: Jak je přesvědčili?
2: Znali čísla, znali jména, měli plány namalované, dokonce přinesli samolepku z cyklonu B. A když otevřeli židovští představitelé v Žilině transportní knihy, protože přes Žilinu byly vypravovány transporty slovenských Židů dále do říše, tak s hruzou zjistili, že tito dva utečenci mají ve všem pravdu a začali jednat.
1: Jakou cestu zvolili?
2: Zpráva byla následně přeložena do několika jazyků, dostala se do Vatikánu, dostala se do Ženevy, dostala se do Londýna a následně také do Spojených států amerických. Ta zpráva odhadem historiků zachránila asi 150 tisíc lidských životů, zejména v Maďarsku.
1: Řekněte, jak zpráva pomohla zrovna tam?
2: Tím, že se dostala až k Rooseveltovi a Churchillovi na stůl a BBC, tehdy ještě opravdu Hlas svobodné Evropy, odvysílalo v několika částech tuto zprávu, tak bylo vydáno varování maďarskému admirálovi Hortymu, že pokud nezastaví transporty maďarských Židů, tak bude Budapešť bombardována.
1: A počátkem července 1944 byla Budapešť skutečně bombardována.
2: Horty se zalekl, s vládními úředníky zastavili na čas transporty. Takže tato pauza v transportech vlastně znamenala záchranu zhruba 150 tisíc lidských životů.
1: Vraťme se ještě k pochodu Vrby a Wetzlara. Jejich strastiplná cesta trvala plných 16 dní.
2: Nakonec je dokonce jeden z těch polských odbojářů převedl až na tu hranici, poradil jim, jak překonat hranici. Tam už skoro v bezvědomí, když vpadli na Slovensko, na kopci Skalanka nad obcí Skalité, tak tam je zcela vyčerpané, našel slovenský sedlák Ondra Čanecký, který je čapl, dovedl je do své chalupy a řekl své manželce Agátě, ať se o ně stará.
1: A po mnoha dalších nebezpečných situacích se dostali až do Žiliny.
2: Ten pochod, který oni absolvovali, byl neuvěřitelně strastiplný. Uvědomíme si jenom to, že byl duben roku 44. Oni zcela vyčerpaní po dvouletém vlastně trýznění v Auschwitz-Birkenau. Všude byl sníh v horách, oni chodili jenom v noci, přes den chodit nemohli. No a my se už od roku 2014 vydáváme po jejich stopách.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář římskokatolické farnosti Domaslavice. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, nedávno jsme vstoupili do nového roku a už jsme skoro v jeho polovině. Země na své dráze kolem slunce urazila téměř 500 000 000 km. A my v našich životech prožili spousty událostí. Těch každodenních, jako je čas strávený v práci či ve škole, nebo výjimečných, k nímž patří ztráty i nálezy, loučení i vítání, narození i smrt. Co to je pouhý půl rok oproti více jak 15 miliardám let trvání vesmíru? A přece je každý okamžik v jeho i našich dějinách jedinečný a nenahraditelný. Každý z nich je jako jedna cihla ve stavbě dějin. Díl, který nemůže chybět. Ale dovedeme popsat, co to vlastně čas je? Dovedeme si ho nějak představit? Ano, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme, měříme ho hodinami, ale co to vlastně je? Možná je to s časem podobné jako s jinými věcmi, které jsou kolem nás. My v nich žijeme, bereme jako samozřejmé, ale vysvětlit, proč jsou takové, jaké jsou a jaká je jejich nejhlubší podstata, vlastně nedokážeme. Třeba proč věci padají dolů? Ano, přitahuje je země, ale proč? Znalí řeknou, to je gravitace. Ale co to je gravitace? Nad její podstatou si fyzikové lámou hlavu už nějaké to století. A podobně je to s otázkou, co je to čas? Jedno prastaré přirovnání říká, že čas je jako řeka. Plyne a unáší nás. Od pramene, který představuje naše narození, až k moři, které představuje věčnost. To, co se kdysi stalo, leží někde v dálce. A přece to zároveň nějak zůstává s námi. V dálce je čas, kdy se naši rodiče seznámili a přece díky tomu jsme dnes tady. V dálce je čas, kdy jsme se učili chodit a díky tomu dnes chodíme. V dálce je čas, kdy jsme se učili číst a psát a díky tomu to dnes umíme. Všechno, co jsme prožili, tedy jde a pluje nějak s námi dál. A to nejen v našem životě, ale i v životě celého světa. A tak je tomu i s tím, co bylo před 2000 lety. Všechny příběhy, o kterých čteme v Bibli. Všechno, co si vyprávíme o Ježíši. Tam v dálce, kde si vytryskl pramen, který protéká dějinami jako řeka. A v každém okamžiku k němu můžeme sestoupit a nabrat si z něj. Co je to za pramen? Život a dílo Ježíše z Nazareta, které oslovuje a inspiruje miliony lidí na celém světě, a to už 2000 let. A kdykoliv si osobu Ježíše připomínáme, ať už četbou z Bible, v modlitbě osobní nebo při společných bohoslužbách, jako bychom sestupovali a nabírali si živou vodu z řeky, co tehdy vytryskla a teče dál a dál. Tak tohle dokáže čas. Uchovat v sobě poklady a činit je znovu přítomnými, aby z nich mohli žít lidé nejen v dávné minulosti, ale i dnes, i v daleké budoucnosti. Čas je jako řeka, co nás unáší dál, a nic z toho, co jsme prožili, se nestrácí. A jednou to bude proměněno, jako Ježíšovo smrtelné tělo do podoby nesmrtelnosti.

0: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodní program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Od zítřka pojedou vlaky podle upraveného jízdního řádu. Platit bude do prosince. Mezinárodní folklorní festival v Plzni dnes nabídne rekonstrukci svatebních obřadů. V Milínově na jižním Plzeňsku se letos ve speciálních voliérách podařilo odchovat 6 mladých sýčků. Čekejte oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Vlaky Českých drah začnou od zítřka jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Beze změny zůstanou jízdní řády pouze na Vysočině. Nově vznikající jihočeský systém IDESKA bude nově platit také ve Středočeském a Plzeňském kraji. Cestující budou moci využívat jednotné jízdné napříč kraji a snadněji kombinovat do pravou. V Plzni u Branky dnes pokračuje mezinárodní folklorní festival SIOF. V 15 hodin začne hlavní festivalový pořad Plzeňská folklorní zastavení, během kterého se představí většina letošních hostů. Od 19 hodin pak mohou návštěvníci vidět pořad nazvaný Všechny mý družičky za stolem sedíte. Spoluorganizátorka

0: a festivalu Eliška Dostalová k němu dodává.
1: Soubor písně a tancu Jiskra předvede selskou svatbu na Plzeňsku, kde uvidíte tradiční svatební průvod vycházející z kostela, na něž bude navazovat tradiční zatahování. Národopisný soubor Postřekov ukáže takové tradiční ráno u nevěsty, kde uvidíte čepení, příchod ženicha a nebo požehnání rodičů. Plzeňský folklorní soubor Mladina vám potom ukáže rekonstrukci lidové svatby a svatebních zvyků na Horácku.
0: Další mladé sýčky se letos podařilo odchovat ochráncům přírody ze spáleného Poříčí. Zapojili se do tříletého přeshraničního projektu s cílem zachránit populaci ohrožených sýčků a rozšířit jejich počty ve volné přírodě. Letos mají chovné páry k dispozici 13 vypouštěcích voliér v různých budovách v regionu i venku na pastvinách. Aktuální situaci popíše Petr Jandík ze záchranné stanice živočichů ve spáleném Poříčí.
2: Já myslím, že ta sezona zatím se vyvíjí dobře a v těch budkách máme spoustu mláďat. Nemáme to všude ještě přesně spočítaný. Jakmile jsou ty mláďata malá, tak my do toho nechceme vůbec moc zasahovat. Ale musím říct, že co jsme nakoukli, tak ve všech voliérách zatím máme odchovy a myslím si, že ty počty budou slušný na letošek.
0: Do českého práva nejspíš přibydou nové trestné činy. Podle navrhované novely trestního zákoníku půjde třeba o nucené náhradní mateřství nebo nedobrovolné sňatky. Ministerstvo spravedlnosti tím podle šéfa resortu Jeronýma Tejce za hnutí ANO reaguje na požadavky Evropské unie, a to kvůli novele unijní směrnice o prevenci obchodování s lidmi. Sport. Fotbalisté Kanady vstoupili v Torontu do mistrovství světa remízou 1-1 s Bosnou a Hercegovinou. Svůj zahajovací zápas na mistrovství světa odehrály také Spojené státy, které v Los Angeles porazili Paraguay 4-1. Hned několik českých závodníků dnes bude na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice ve finálových jízdách. O medaile zabojují v Portugalsku i olympijští vítězové kanoista Martin Fuchsa a kajakář Josef Dostál. Na kilometrových tratích se ve svých disciplínách oba představí zhruba za necelé 2 hodiny. Počasí. Čekejte oblačno, postupně polojasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách bude 15 až 18. Povane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravu ve Stříbře na Tachovsku dnes omezí městské slavnosti. S uzavírkou počítejte v ulici Tylova, Plzeňská a Masarykovo náměstí. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Pěstujete okurky a natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobbyredaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let zpátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
2: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
2: My máme dva typy okurek. Máme tudy ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Ne, jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobby redaktorka Jolana Nováková.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemy určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemy, jejich velké množství, my jsme jim za mlada ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky a od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém, mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašní strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobby redaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci. To je nad Budějovicema Hněvkovická vodní nádrž. Dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu. Jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryb. Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háče. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší prut je asi 25 letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co chytáte?
3: Chodím na žížaly, na spávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo? A dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když sedějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové. V krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější. Jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách?
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý. Nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt. Na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety. Na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne. A případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte, a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočit regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit a hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř, a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji grilluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco to plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete dom po práci a uděláte si dva stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, dva nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, je to, jak říkáte, a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem, a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší, je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pytlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí, to ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz. A ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: přejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň posílí rozpočet na záchranu kulturního domu Peklo. Tři šumavské hrady o víkendu seznámí návštěvníky se svým vývojem a obnovou. Silničáři dokončili s předstihem opravu přivaděče u silnice číslo 27 na příjezdu do Plzně. Bude oblačno, postupně polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Zastupitelé města Plzně rozhodli o navýšení rozpočtu určeného na záchranu kulturního domu Peklo. Důvodem je mimo jiné i růst cen stavebních materiálů. Na první část rekonstrukce už město vypsalo soutěž na výběr zhotovitele stavby. Začít by se mělo se stavebními úpravami budovy velkého sálu, šaten, schodišťové a vstupní haly. Jak píše město Plzeň na svém webu, zastupitelé rozhodli o navýšení rozpočtu o 100 milionů korun, které přidají k už vyčleněné částce 738 milionů. Objekt je nemovitou kulturní památkou. Restaurátorské práce si tak vyžádají nejen velkou citlivost při realizaci, ale hlavně maximální odbornost. Hrady Rabí, Velhartice a Kašperk připravili na víkend Dny šumavského Trojhradí. Letos se akce zaměřuje hlavně na proměny a vývoj těchto památek. Třeba na Velharticích je porovnávací fotografická výstava. Návštěvníky areálem provede emeritní kastelán Petr Mejstřík. Informace k programu na Hradu Rabí dodává jeho kastelánka Hana Rudová.
2: Pro návštěvníky máme dvě varianty, co u nás podniknout. Buď to si můžou výjimečně projít celý hradní areál samostatně, včetně výstupu na nejvyšší věž. A pro ty, kteří by se chtěli o hradu naopak dozvědět mnohem více, nabízíme po oba dny kastelánské prohlídky vždy v 11 a ve 14 hodin.
1: Na Kašperku jsou po oba dny také prohlídky s kastelánem. Dnes navíc i šermířská a hudební vystoupení.

0: a loutkové divadlo. O 10 dnů dříve skončilo dopravní omezení na silnici 27 na příjezdu do Plzně směrem na Bory. Silničáři tam opravovali povrch vozovky a hlavně v ranní špičce se v místě tvořily kolony. Podrobnosti dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drtikulová.
1: Dřívější zprovoznění umožnil příznivý průběh stavebních prací a koordinace jednotlivých činností na stavbě. Součástí prací byla výměna asfaltových vrstev, úprava svodidel, čištění odvodnění a obnova dopravního značení. Pro řidiče to znamená rychlejší návrat k běžnému provozu v jednom z dopravně významných úseků na příjezdu do Plzně.
0: Na Šumavě vrcholí přípravy horské služby na letní sezonu. Záchranáři ladí vybavení, techniku i postupy pro zásahy v horském terénu. Nejvíce jich v posledních letech souvisí se zraněními turistů na elektrokolech a elektrokoloběžkách, potvrzuje zástupce náčelníka horské služby Josef Tyšler.
2: Tak nebezpečnější jsou v tom, že jsou těžší nebo daleko těžší než obyčejné kola a rychlejší. A samozřejmě ta technika pak jízdy, člověk s tím musí počítat, že brzdná dráha je delší, sesedání, nasedání je těžší.
3: Sport.
0: Další posilou fotbalistů Plzně se stal záložník Stefan Pirkič. Viktoria přivedla 23-letého Srba z Pančevo a podepsala s ním 4-letou smlouvu. Informuje o tom na svém webu.
3: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, odpoledne postupně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a na horách 15 až 18. Povane čerstvý západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině a večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 187 v Kolinci na Klatovsku na kruhovém objezdu pozor na nehodu, je tam silný provoz, projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je 13. ale sobota, takže jsme v červnu jen o pouhý den unikli pověstnému pátku 13. Což znamená, že žádná smůla nehrozí, zvláště když posloucháte rádio vašeho kraje, tedy Český rozhlas Plzeň. V následující hodince uslyšíte ohlasy českých fanoušků po prvním zápase reprezentace na probíhajícím fotbalovém šampionátu v Americe. O fotbale bude i seriál Můj kraj, který blíže představí plzeňského rodáka, brankáře Petra Čecha. Máme se také do Brd, kde se kroužkovali čápy černí. A už za chvíli v rámci turistického typu vyrazíme na hrad Krašov. Taky nadále příjemný poslech.
3: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

0: Hrad Krašov na severním Plzeňsku koupila parta nadšenců téměř před 100 lety jako hromadu kamení. Mezi členy spolku byl tenkrát i významný architekt Hanuš Zápal. Dnes je z hradu vyhledávané místo historicky, turisticky, ale i kulturně. Můžete tam dokonce za určitých podmínek strávit i noc.
1: Stojíme před vraty. Je tady nádherný výhled na řeku Berounku, která se klikatí pod hradem.
2: To je naše nejoblíbenější místo. Máme tady dvě vyhlídky, jedna je tady u nás před hradem, druhá je v areálu hradu, takzvaně Libušina vyhlídka, kde lidi rádi posedí.
1: Popisuje Miroslav Dolejš ze Spolku pro záchranu zříceniny hradu Krašov.
2: Nemáme prohlídkový okruhy tady žádný, ale prohlídka hradu se musí uhradit jako vstup. Ale zase z druhé strany můžete u nás posadit, jak dlouho budete chtít.
1: Vstupujeme do hradu. Stojíme na nádvoří. Na zemi je nádherná oblásková kamenná dlažba.
2: Poslední dva roky probíhají větší opravy. Momentálně v letošním roce připravujeme dlouhodobou vizi, jak hrad bude vypadat po rekonstrukci. Teď se blížíme do nějakého finále, budeme to předkládat památkářům, uvidíme, jak nám to schválí. V loni se nám povedlo tady investovat téměř 1,5 milionu, letos jsme na nějakých podobných částkách, část vždycky je z našich peněz, co tady nám návštěvníci nechají za vstupný nebo za suvenýry, všechno se investuje do hradu. Něco samozřejmě dotace jak krajský, tak z ministerstva kultury dostáváme.
1: Spolek opravuje tento hrad už téměř 100 let.
2: Začal postupně opravovat vlastně v pár lidech. Mělo to nějaký mecenáše v té době a nějaký lidi se chodili pracovat. Postupně hrad vykopávali, protože byl zasypaný tak do výšky 3-4 metrů. Takže to postupně vykopávali, zdili a je to vlastně většina částí hradu je tady takhle nově dozděna.
1: Z mocenských důvodů se stal hrad po roce 1979 majetkem státu.
2: Po revoluci jsme museli zakoupit znovu, protože to nešlo udělat jako restituce, tak tuším za 250 000 se na to členové museli složit, což asi v 95. roce nebyly malý peníze, takže postupně si to nějak vrátili, ale musela vzniknout půjčka od členů, aby vůbec jsme hrad mohli vlastnit a dál opravovat. Do té doby ho vlastnili Lesy České republiky a my jsme ho měli zdarma, myslím, pronátý.
1: Stojíme tady v místnosti, která je zastřešená.
2: Zastřešený tady máme tři místnosti, tady, kde stojíme, vedle máme, my říkáme kuchyňku, to jsou naše soukromí prostory, kde nocujeme, když tady jezdíme na služby a ještě jednu místnost. A pak je tady zastřešená celá ubytovna, kde můžou lidi přespat po nějaké dohodě.
1: Zvenku na budově je několik erbů, je vidět, že tady opravdu se to prostřídalo hodně.
2: Ano, poslední, kdo to užíval, byli cisterciáci. To byli poslední lidi, kteří opravdu tady ten hrad využívali a následně pak, když jim to sebrali do církevního fondu, tak už to pak koupil od nich Metternich a to už to začal rozebírat a používali to v podstatě jako lom na kámen. Proto to spolek kupoval, dá se říct, jako lom na kámen.
1: V erbu jsou tři paroží.
2: Máme erb takovýhle jako spolkovej. Je to vlastně po zakladatelích hradu, to byli Hroznatovci. To byli vlastně původní majitelé, kteří ho založili.
1: Váže se tady k tomu místu nějaká pověst? Jsou tady nějaká hradní strašidla?
2: Máme pověstí spoustu. Pan Vondruška napsal, že máme dva stříbrný vozy někde zakopaný, ještě jsme nenašli. Máme tady údajně černou paní, já ji neviděl, spal jsem tady mnohokrát a nikdy mi nestrašila. Co se týče těch vozů, kdyby jsme je našli, bylo to krásné, pomohlo by nám to v těch opravách hradu. Kdyby někdo chtěl, může nám přijet pomoc na dobrovolnické brigády, kterým zveřejňujeme na Facebooku. Je to vlastně nejbližší sobota k úplňku. Kdo nechce pracovat, může nám klidně pomoct tím, že nám přispěje na naší sbírku. Na našich stránkách najdete číslo na transparentní účet. Když půjdete na hrad, všude nám vysí QR kódy, každý může přispět. Budeme za to velmi rádi.
1: Z Krašova Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotheka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Plzeň vás zve na živé vysílání z velkolepé oslavy trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června od 10 do 17 hodin v depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Uvidíte nejdelší trolejbus na světě. 24-metrový unikát a nejvíc historických trolejbusů na jednom místě. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský a odpoledne odstartuje i show plná humoru s Jakubem Kohákem. Čekají vás soutěže o Lego stavebnici trolejbusu, obří dětský koutek, jízdy historickými trolejbusy a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Po celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: o rodácích a osobnostech západu Čech.
1: Plzeňský rodák, fotbalový brankář Petr Čech, patří bezesporu mezi nejlepší gólmany světové historie. S anglickým týmem Chelsea několikrát vyhrál titul i pohár. Rovněž je držitelem nejslavnější klubové trofeje z Ligy mistrů. A v roce 2005 byl vyhlášen nejlepším brankářem Evropy. Povídal jsem si o jeho dětství nejprve s Tomášem Bernhardtem z Národopisného muzea Plzeňska.
2: Petr Čech se narodil v roce 1982 v Plzni a jeho první adresa byla Královická 47, takže je to dítě sídliště. On byl ve sportovně činné rodině, jeho otec byl sportovec, někdy v 5 letech ho vzal do tehdejší Škody Plzeň, nyní teda Viktorie, do nějaké té dětské přípravky, kde teda on do toho zapadl velmi rychle, takže podle svých vzpomínek potom dělil dětství mezi hraní fotbal na tréninku a hraní fotbal za barákem. To sídliště na konci 80. let bylo mnohem méně uspořádané než dneska, to bylo blíž tak seriál Panel Story, ale dovedu si představit, že dětem, které tam vyrůstaly, to skýtalo nekonečné možnosti různých herních plácků a hryšť.
1: Petr Čech začínal původně jako útočník, ale už ve čtvrté třídě si ho všiml trenér golmanů Viktorie Plzeň. A tady jsou počátky jeho světové kariéry. S odstupem času se zdá až neuvěřitelné, že Viktorka nerozpoznala talent mladého brankáře a přepustila ho za pouhých 350 tisíc do tehdy ambiciozního klubu FK Blšany. Brzy si ho tam všimla Sparta a zaplatila za něj 22 milionů. V nejvyšší soutěži si Čech odbyl debut v 17 letech.
3: První můj sen byl, že bych chtěl někdy hrát Českou ligu. Samozřejmě potom, vlastně, když se si tomu tak nějak blížil, tak člověk kouká zase dál, musí si klást vyšší cíle. Tak ten je za mnou, díky bohu. No a vlastně tak nějak od malička se mi líbilo mužstvo Barcelony, když tam hrál vlastně Romário s Rivaldem, takže asi vlastně můj sen byl hrát někdy za Barcelonu.
1: Barcelona sice Petra Čecha minula, ale vůbec nemusel litovat. V roce 2004 přestupuje do londýnské Chelsea, která se stala jeho osudným týmem. Získal s ní 4 anglické tituly, 5x vyhrál anglický pohár a v roce 2005 byl vyhlášen nejlepším brankářem Evropy.
4: The Chelsea goalkeeper Stafford. Larsen. Great save. Brave save from Petr Čech. He may have hurt himself in the process.
1: Petr Čech získával jedno ocenění za druhým, dlouho mu však chybělo vítězství na klubové úrovni to největší, totiž v Lize mistrů. Dočkal se v roce 2012 v památném finále s Bayernem Mnichov, kdy v prodloužení zneškodnil penaltu Arjenu Robénovi a v následném rozstřelu zlikvidoval 3 ze 6 pokutových kopů, přičemž u všech dokázal vystihnout správnou stranu.
5: Měl jsem nastudováno, ale při takové příležitosti člověk je po takové stresem, že musí hlavně se prostě soustředit na to, aby neudělal nějakou chybu.
1: Za reprezentaci stihl Petr Čech odchytat 124 zápasů, přičemž ve většině působil jako kapitán. Bez nadsázky lze říct, že se zařadil mezi nejlepší brankáře fotbalové historie a váží si ho i Tomáš Bernhard z Národopisného muzea Plzeňska, který rozhodně není fotbalovým příznivcem.
2: Petr Čech je, myslím, osobnost, která je natolik viditelná, že přesahuje hranice komunity sportovních fanoušků, čehož jsem dokladem konec konců i já, protože fotbal je mi celkem ukradený, ale Petra Čecha samozřejmě znám, vím, jak vypadá, slyšel jsem ho mnohokrát mluvit a vlastně je zajímavé ho poslouchat.
1: Z Plzně Roman Stupka, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: jsou 4 minuty po 11:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň a zase na chvíli zamíříme do terénu. Ornitologové v Brdech totiž letos okroužkovali první 2 mláďata čápa černého. Na rozdíl od čápa bílého hnízdí především v lese. I proto je těžší ho najít než třeba hnízdo čápa bílého. V Česku můžeme najít zhruba 500 párů.
1: Se skupinou přírodovědců jsme na kraji chráněné krajinné oblasti Brdy. Vyrazili jsme k hnízdu, které je na smrku asi v 10metrové výšce. Vylezl k němu kroužkovatel Lubomír Trna.
2: Tohle je zrovna takový hnízdo, který je nižší. Jo? Ty čápy bývají většinou na takových jako stromech ještě výš, třeba 15 metrů, 20 někdy. Jo? V českým lese máme hnízdo, které je, myslím, dokonce na takovým statným smrku 25 metrů.
1: V hnízdě našel 2 čapí mláďata.
2: Tohle z toho hnízdo, to vidíte, to je takový rozsoše. To je velmi stabilní a je pěkný, je veliký. My jsme zažili, že ty čápy třeba i použili kání hnízdo, což je malý hnízdo, a jich tam třeba 4. Jo? A teď si představte na tom, na té malé ploše, když ty 4 takový velký čápy mají vyrůst. Tak to je celkem problém. Ale tohle je komfortní hnízdo, komfortní bejvák.
1: Hnízdo už v loni objevil jeden z místních obyvatel, říká zooložka Helena Vejrová ze zprávy CHKO Brdy.
3: V této lokalitě bylo už jedno hnízdo, ale bohužel ten čáp ho právě opustil, možná i z důvodu toho, že se tam stalo prostě nějaký těžební zásah, nebo nevíme. A jakmile ty čápy se tam cítí ohrožený, tak si začnou hledat lokality někde jinde.
1: Čapí mláďata mají bílé chmíří na hlavě, ale třeba peří na křídlech je tmavě zbarvené. Kroužkuje a měří je ornitolog František Pojer.
4: Tady se mu už začíná zbarvovat ten žlutý zobák do šedozelená. Taky budu měřit délku křídla. Tady ten má 34-35 cm délku křídla, takže určitě je víc než měsíc starý. Takže ještě má tak měsíc do vylétnutí.
1: Obě mláďata dostanou kroužek na každou nohu. Jeden z hliníku a druhý z plastu.
4: A vidíte, tenhle je nějaký aktivnější, ten už chce někam odejít. Takže musíme dokonce nás zdravit trošku. Že?
5: Nelíbí se mu to.
4: Nelíbí se mu to úplně, ale to nebude to dlouho trvat a pošleme ho zase zpátky na hnízdo.
5: Tak. Kolik jste navážili? Kolik tyhle?
4: 3 kilogramy váží teďka ty mláďata.
1: Podle čísla na kroužku ornitologové poznají třeba to, kde se čáp narodil.
4: Pak se budeme jenom těšit na to, jestli přijde nějaké hlášení a odkud, kam doletěli nebo... A jestli je třeba se s nimi setkáme za několik let někde při hnízdění, buď tady v Brdech, anebo může to být několik desítek kilometrů daleko, ale i stovky kilometrů.
1: Podle posledního sčítání čápů černých z roku 2024 v Česku hnízdí asi 500 párů. Zbratlaura Hájková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili, a Monika Švábová, hrdá pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 13. června. Svátek má Antonín.
3: Koníku, nepij mi tu kořelku. Víš, že pak děláš příkusí.
2: Pěkný den a všechno nejlepší přeje Petr Jungmann. Sovětský tank číslo 23 byl z náměstí Kinských v Praze na Smíchově odstraněn před 35 lety v roce 1991. Asi proto, že ho každou chvíli někdo natíral a taky možná i proto, že právě tento tank ve skutečnosti do bojů o Prahu vůbec nezasáhl. Jako pomník pražských osvoboditelů zde byl odhalen v roce 1945. Poslední stát Evropské unie zrušil trest smrti přesně před 30 lety v roce 1996. Hrdelní trest ten den ze svého trestního řádu odstranila jako poslední Belgie. Před 8 lety dostal Volkswagen gigantickou pokutu ve výši 1 miliardy eur. Jak jinak za emisní skandál Dieselgate. Izrael před rokem zaútočil v rámci operace Vzpínající se lev na íránské vojenské objekty a jaderná zařízení ve snaze zastavit Írán ve výrobě jaderné zbraně. Do konfliktu se 22. června zapojily i Spojené státy americké útoky na tři íránské jaderné provozy. Takzvaná 12-denní válka skončila příměřím 24. června 2025. Ne na dlouho. Od letošního 28. února se tam válčí zas. Před 90 lety se narodila tato básnířka.
4: Máš místo masku, zpívá kostu.
5: Dovol.
4: Taky pak dovol.
2: Populární herečka Helena Růžičková.
6: Ani Soutlova s dcerou Drobienou.
2: 35 má náš atlet, koulař Tomáš Staněk. Je držitelem našich národních rekordů, 15-násobným národním šampionem a mistrem Evropy. A já přeju hezkou sobotu.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: A teď naskok na fotbal. Jak už asi víte, čeští fotbalisté vstoupili po 20 letech do mistrovství světa porážkou. V Guadalajáře sice v souboji s Jižní Koreou po změně stran po gólu Krejčího vedli. Soupeř ale skoro otočil a zvítězil 2-1. Ještě jednu trefu Součka rozhodčí kvůli offsideu nakonec neuznal. S fanoušky českého týmu krátce po utkání mluvil přímo v Mexiku reportér Lukáš Michalík.
1: Po zápase českých fotbalistů s Jižní Koreou jsou tu u mě dva fanoušci českého týmu. Můžu se zeptat na jméno?
2: Já jsem Vojta.
3: Já jsem David Štěpán.
1: Dlouho to vypadalo nadějně, Češi vedli, nakonec porážka, velké zklamání.
2: No, jak to bylo vlastně skvělý, dvakrát jsme si zakřičeli gól jako úplně z plných plic, zážitek neuvěřitelný. Já jsem poprvé v životě na mistrovství světa ve fotbale, ještě když tam hrajeme my, můžeme jim fandit. A teďka odcházím z té tribuny a zatím jsem furt ještě smutný.
1: Tam se i vás, tak jaký to byl zážitek? Hořký konec?
3: Zejména hořký konec, body vysely ve vzduchu, dalo se to sebrat.
1: Ty emoce po tom gólu Součka, který nakonec neplatil, je to velká kaňka, protože vy se radujete a nakonec to všechno vyjde vniveč.
2: No hele, já si myslel, že jako minimálně neprohrajem, o tom jsem byl přesvědčený. Ale mě už v hlavě jeli scénáře, jak tady prostě zůstaneme sami. Nebylo nás moc na tom stadionu těch českých fandů. Budeme tady sami na tom prázdném stadionu a s těma klukama, s těma hráčima. Tam budeme juchat ještě teďka nějaký vysoký jalovec a tak, ale bohužel no.
1: Přeci jen ta korejská individuální kvalita byla znát, že zkrátka herně byly lepší.
2: Byli jsme celý zápas horší.
1: Když si vezmeme teď ten potenciální postup do play-off, povede přes ten další zápas s Jihoafričany, který Češi jednoznačně musí zvládnout?
3: Samozřejmě musí.
2: Určitě, a já vám ještě řeknu, že my nejen, že vyhrajeme v té Atlantě s tou Jihoafrickou republikou, ale my uhrajeme i bod na tom azteckém stadionu. Teď jsem se o tom přesvědčil.
4: Říká Vojta, fanoušek českých fotbalistů, kteří na úvod světového šampionátu prohráli s Jižní Koreou 1-2. Další zápas ve skupině se hrají příští týden ve čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou. Ta vstoupila do turnaje porážkou s domácími Mexičany 0-2. Z Guadalajary Lukáš Michalík, Český rozhlas.
5: Cizí ženou v cizím pokoji.

jasno, proč obalva teda chcem zívat až běda. Jsme jak zašli svatí v Orloji, já a cizí

řekl bych, snad tu schází a snad tu schází řík. Nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec a proč vyšel.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodný program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Opravy náměstí v Holíšově jsou hotové, zbývá doplnit květiny a zeleně. Výstava Hurvínek 100 v Západočeském muzeu v Plzni nabízí přes 100 exponátů. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. A dnes bude oblačno, postupně polojasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Příjemné poledne přeje Andrea Samešová. Holíšov na jižním Plzeňsku dokončil opravy náměstí 5. května. Prostranství má nový povrch, více parkovacích míst a nové dopravní značení. Náměstí ještě doplní květinové nádoby vyrobené z kovu a dřeva, popisuje starostka Alena Burianová z ODS.
6: Aby to nebylo jenom jako kompletní asfalt, tak v těch velkých třech bude i strom, nějaký obrovský, ale bude tam i strom. Budou tam trvalky, které tam budou pořád a budou tam ještě i ty ledničky, jenom které se budou vyměňovat podle toho, jaká bude sezóna.
5: V Západočeském muzeu v Plzni začala jubilejní výstava Hurvínek 100. Návštěvníkům připomene například řezbáře a autora původní loutky Hurvínka Gustava Noska. Výstava se skládá ze 4 částí. Vedoucí muzea loutek Markéta Formanová přibližuje, co jednotlivé části nabízí.
7: V té první informační části návštěvníky pozveme přímo do bytu z Pejblových. V té herní části, tak tam to je potom takový trenažér nebo simulátor Hurvínkova života. V té třetí části, to je potom audiovizuální část, tam si můžeme srovnat, jak Hurvínek vystupoval v kině. A v té poslední, to už je Hurvínkovo muzeum, tam máme ve vitrínách více než 100 exponátů celé České republiky.
5: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Ten by měl nahradit platové tabulky, které vycházejí hlavně z délky praxe a více zohlednit práci a zkušenosti učitelů. Ministerstvo školství ho připravuje a ještě v tomto volebním období chce zavést. Podle ministra Roberta Plagy za ANO by měl lépe odrážet přínos učitelů pro školu. V té souvislosti mluví o stupních v systému a také o rolích, tedy o tom, jaké pozice učitelé ve škole stávají.
8: To znamená, že tam máte nějaké základní adaptační období, pak se posouváte dál a končíte v rolích nějakých mentorů a dalších. A s tím se samozřejmě vážou nějaké měřitelné indikátory. To znamená, jakoby ta logika je jasná, posouváte se v té soustavě, ale musíte za to vykonávat nějakou práci celoživotně, nikoliv, že jenom v tom systému jste a máte odsloužit.

0: na roky.
1: Jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa zmizelo z budovy Kennedyho centra. Na jeho odstranění čekali davy lidí. Památník zesnulého prezidenta Kennedyho chtěl současný prezident Trump přejmenovat po sobě. Jméno budovy se ale podle soudu nesmí změnit bez rozhodnutí kongresu. Nápis měli podle nařízení soudu pracovníci sundat do půlnoci amerického času. Na fasádě ale nakonec byl ještě o několik hodin později. Podle amerického ministerstva spravedlnosti kvůli špatné počasí. Na jeho sundání měli pracovníci 14 dní.
2: Sport.
1: Hvězdný útočník Neymar určitě nezasáhne do úvodního zápasu brazilských fotbalistů na mistrovství světa. Trenér Carlo Ancelotti uvedl, že 34-letý hráč by se po zranění lýtka mohl začít připravovat až během příštího týdne. Brazílie nastoupí o půlnoci našeho času proti Maroku. Poté se ve skupině C utkají Haiti se Skotskem. Už v 21 hodin začne zápas Katar-Švýcarsko ve skupině B.
2: Počasí.
1: Dnes bude zpočátku ještě místy oblačno, postupně polojasno až skoro jasno, teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů. Fouká čerstvý západní vítr, místy s nárazy až kolem 55 km v hodině, večer částečně zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré a biojednička, tedy mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Ve Stříbře na Tachovsku je dnes kvůli pořádání kulturní akce uzavřené Masarykovo náměstí a také ulice Plzeňská a Tylova. Na dálnici D5 se zdržíte u Cerhovic ve směru na Plzeň na kilometru 41, kde platí částečné omezení. A pozor také za Prahou na druhém kilometru ve směru na Plzeň, kde stojí porouchané auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
4: Je to tak, 12 hodin a 5 minut, pravidelný to čas pro písničky pro vás. Čas pro ty, kteří chtějí někomu zavolat přes Český rozhlas Plzeň, blahopřát mu třeba k svátku nebo k narozeninám, anebo ho jen tak pozdravit, no a samozřejmě mu vybrat jeho písničku. Jinak dnes má svátek Antonín. Díval jsem se, kolik tondů pobíhá po zemích českých a je to víc než 50 tisíc. To zas není tak málo. Navíc jeden tonda už tady má písemné blahopřání. Na ta samozřejmě také dojde. Jinak volejte na číslo 221 554 222. U mikrofonu i telefonu je s vámi Roman Stupka. Znám.

0: Tak jako první se dnes do písniček pro vás dovolala Maruš z Polžic. Chvíli jsme tady hledali vhodnou písničku, ale už tam jedna je, tak snad bude vhodná. A vhodná pro koho, to už nám Maruš řekne sama, takže zdravíme do Polžic.
1: Jo, dobrý den. Neslaví svátek pan Antoní Pfeiffer z Polžic u Horšovského Týna. Vše nejlepší do dalších let, hlavně hodně zdravíčka mu přeje manželka Ola, děti s rodinou, vnoučata, pravnoučata, švagrový s rodinami, k přání se připojuje Jana Hochová z Plzně, Maruš, Jirka a rodina Borníkovi z Domažlic. Děkuju a nastanou.
0: Takže ta báječná ženská, to bude asi ta manželka Ola, že jo?
1: Ano.
0: Naschledanou.
1: Tak jo, naschledanou.

0: No a do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň se právě hlásí Domažlice, konkrétně paní Anna. Aničko, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a vás v rádiu. A dneska je těch toníků a my v rodině taky hrušku jednoho máme, tak já mu posílám písničku Krásný sváteček a prostě nadcházející prázdniny vás čekají děti, tak prostě krásný prázdniny, zážitky, aby si zapsali do hlavičky, protože jednou budou na ně vzpomínat a prostě krásný léto a všem u rádií taky. Začíná nám sluníčko, tak popršelo, teď to všechno poroste. To děkuji rádiu a zase někdy naslyšenou.
0: Tak kvůli Tondovi teď trochu přitvrdíme, ano?
1: Tak jo, děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou, burlaci na volze.

Tak 12 hodin a 18 minut a to je doba, kdy jsem měl mít u telefonu písniček pro vás paní Štěpánku ze Staňkova. Nicméně zřejmě nevydržela, ačkoliv jsem jí k tomu vyzýval. A vybrali jsme spolu písničku od Lucie Bílé Dobrý kafe, ale komu že je poslána, to snad řekne paní Štěpánka až ústně tomu pravému, pokud ho má někde u sebe, anebo zavolá znova. Každopádně tady je Dobrý kafe a Lucie Bílá.

0: čase být.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: 221 554 222, tohle telefonní číslo jsem do písniček pro vás. Zná také Helča z Plzně, je u telefonu a má něco na srdci. Helčo, povídejte, dobrý den.
1: Dobrý den. No, tak já bych chtěla popřát, protože má můj milovaný tatínek dneska svátek a zároveň narozeniny. Takže můj milovaný tatínku, dnešnímu tvému svátku a hlavně krásným 82. narozeninám ti přeju oceán zdravíčka, štěstíčka, spokojenosti a hlavně, aby jsem tě tady dlouho měla. A chci ti říct, že jsi nejlepší chlap, nejlepší tatínek na celém světě, nejlepší manžel. A moc tě miluju a zároveň tě miluje i mamina. A tato, tu písmeničku ti posíláme obě dvě. To ti posílá tvoje dcera Helenka a tvoje mamina taky Helenka. Hezky si to užij. Děkuji, pane moderátore, moc za zahrání a přeju vám krásný den. Děkuji a naschledanou.
0: Naschledanou, krásně jste to pověděla, Helčo. My připojíme písničku.
1: Ano.
2: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest ze zad střílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytíkám. Bylinné vařím hrozné čaje a žvíka má tu peprnou. Orchestr bronchů v prsou hraje, když zuby nejsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože, říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože, v zahradě kopu kostival. Dietu nečtu,

hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem mu včera zapomněl. Až děti řeknou čas už nyní, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný a džohaněj, krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: No a teď hodně změníme hudební žánr, protože do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň volá Standa z Dolců a rovněž má něco na srdci. Stando, zdravíme.
2: Dobrý den, Romane, já vás taky zdravím. Zdravím Český rozhlas Plzeň a dneska nebudu jmenovat ty, co vždycky jmenuju, protože trvá to vždycky drobě díl. Jsem rád, že jsem přerušil tu šňůru ženských, který volali přede mnou, a posílám písničku do Kucín, protože právě tam dnes oslavuje krásné 64. narozeniny můj bratranec Karel Vladas. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. A přeju mu to já, bratranec Dolců Standa, i za jeho bráchu a za jeho rodinu. No a myslím si, že tu písničku, kterou jsem vybral, že se ještě může tady v těch letech poslouchat. Je to Deep Purple, je to moc pěkný a je to i pro vás, Romane. A mějte se hezky, zase někdy.
1: Tak děkujeme od Josefa Fouska k Deep Purple. To je tady skok.
2: Ano, je to třeba.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

koli vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň a je třeba se podívat také na vaše písemné vzkazy. Hezký den vám v redakci i všem posluchačům a přeji z dnešního slunečného Brnířova. Prosíme o předání hudební gratulace pro pana Tondu Kadlece, truhláře z Hluboké u Gdyně, který dnes svůj svátek slaví. Přání hodně štěstí a zdraví mu spolu s písničkou posílají štamgasti z Dobříkovské hospůdky, kde si v neděli společně zaspíváme. A prosíme o písničku Montgomery.

No a píše nám naše pravidelná dopisovatelka Sylvie z Prahy, která si všimla, že dnes má 46. narozeniny německá zpěvačka Sarah Connor, která se u nás proslavila svými anglicky zpívanými hity v době jejího mládí, a to na počátku nového tisíciletí. A vybírá romantickou píseň Skin on Skin Antonínům k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům. Jinak zpěvačce Sarah Connor bude věnována i dnešní rubrika Hvězdy, hity, legendy, krátce po 3/4 na 3.

No a v dnešních písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň stihnu splnit ještě jedno přání, a to přání je od Jana Sklatov, který by chtěl zahrát písničku Večírek osamělých srdcí od Tiché dohody a chce ji poslat všem posluchačům.

0: náš letošní den otevřených dveří? Do budovy Českého rozhlasu Plzeň se můžete znovu podívat už tento pátek. V rámci muzejní noci jsou pro vás připraveny 4 různé prohlídky. První v 17 a poslední ve 20 hodin. Podrobnosti zjistíte na webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Rezervujte si vaši prohlídku na telefonním čísle 221 554 200. Muzejní noc v Českém rozhlase Plzeň. V pátek 22. května.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Kazimově dokončili kompletní rekonstrukci hasičské zbrojnice. V plzeňském kraji ubylo za první čtvrtletí obyvatele. Den dětí z IZS dnes nabízí v Plzni ukázky techniky hasičů i záchranářů. A dnes bude oblačno, postupně polojasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Pěkné sobotní odpoledne přeje u zpráv Andrea Samešová. Hasiči v Kazimově na severu Plzeňska mají k dispozici nové zázemí. Hasičskou zbrojnici postavenou už v roce 1962 tu během posledního roku kompletně zrekonstruovali. Zájemci si mohou opravenou hasičárnu prohlédnout dnes od 14 hodin. Podrobnosti říká nezávislá starostka Kazimova Eva Šimlová.
3: Původní hasičská zbrojnice byla otevřena v roce 1962. S celkovou rekonstrukcí začalo město v loňském roce a letos byla přestavba dokončena. Na rekonstrukci město využilo dotační podporu Plzeňského kraje a ministerstva vnitra celkové výši téměř 7 milionů korun.
2: V Plzeňském kraji ubylo za první 3 letošní měsíce zhruba 2100 obyvatel. K poslednímu březnu žilo v kraji 612 574 lidí. Informoval o tom Český statistický úřad. Uvedl, že úbytek způsobil hlavně vysoký počet lidí, kteří se odstěhovali, protože jim na konci března skončila platnost dočasné ochrany a nepožádali o prodloužení. Opět také více lidí zemřelo, než se narodilo. Tento trend pokračuje u 16. rokem po sobě. Za první letošní čtvrtletí se v plzeňském kraji narodilo 926 dětí, meziročně o 97 méně. V Plzni právě začíná Den dětí z IZS, který společně pořádají záchranáři, hasiči a policisté. K vidění bude například vrtulník letecké služby nebo policejní technika. Další informace přidává mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková.
4: Den dětí s integrovaným záchranným systémem se uskuteční od 13 do 17 hodin, a to v areálu Centrální hasičské stanice Plzeň Košutka. Těšit se můžete na ukázku práce hasičů, záchranářů i policistů, prohlídku techniky a bohatý program pro malé i velké návštěvníky.
1: Sport.
2: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion dnes v Portugalsku ve finiši porazil Rusa Petrova a má 14. evropský titul. Druhou posilou fotbalistů Plzně se stal srbský záložník Stefan Pirgič. 23-letý hráč podepsal s Viktorií 4-letou smlouvu. Klub o tom informuje na svém webu.
1: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku ještě místy oblačno, postupně polojasno až skoro jasno, teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Fouká čerstvý západní vítr, místy s nárazem kolem 55 km v hodině, večer částečně zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda se stala na jižním Plzeňsku na silnici 1/20 u Mohelnice. Auto narazilo do svodidel. A na dálnici D5 na kilometru 41 u Cerhovic ve směru na Plzeň se pracuje na údržbě mostu. Uzavřený je pravý jízdní pruh a vytvořila se zhruba kilometrová kolona. Projíždějte proto opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
2: Přeji vám pěknou sobotu. Je tady další červnový víkend a po rozhlasových vlnách k vám pozvolna připlouvají nové výlety. Jsme rádi, že nás posloucháte, tak ať se vám náš pořad líbí. My vás dnes vezmeme do Libereckého kraje, do oblasti Ralské pahorkatiny, kde vystoupáme na Hradčanskou vyhlídku. Uvidíme z ní bývalé vojenské letiště, meandry řeky Ploučnice, Hradčanský rybník i Lužické hory. Potom v Praze zavítáme do Leteckého muzea ve Kbelích, které má ve svých sbírkách letouny od první světové války až po současnost a některé z nich jsou stále schopné létat. Čeká nás také návštěva vodní minizo v Bašce na Frýdecko-Místecku, kde si prohlédneme akvária i venkovní areál s rybníkem a nakonec se vypravíme do jihočeské Třeboně, kde v tamní bývalé vodárně objevíme největší evropskou sbírku buddhistického umění. To jsou naše plány, pokud je přijmete, jsme moc rádi.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Roku 1992 se bývalý vojenský prostor Ralsko o rozloze 250 km čtverečních, situovaných převážně v Libereckém kraji, otevřel turistům a stal se vyhledávaným cílem pěších i cyklistů. Oblast je plná lesů, pískovcových skal i historických a vojenských ruin. V Ralské pahorkatině se dnes vydáme do Hradčanských skal a vystoupáme na Hradčanskou vyhlídku. Zavedou nás na ni lesní pedagog vojenských lesů a statků Jan Kobr a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do bývalého vojenského, dneska bych řekl výletního prostoru Ralsko, se vydávám s lesním pedagogem vojenských lesů a statků Janem Kobrem. Naším výchozím bodem jsou Hradčany, protože to je krásné místo, kde je Hradčanský rybník, kde se můžete krásně splažit. A taky je tady infocentrum, kde se vlastně dozvíte, kam vyrazit.
2: Tak jako první bych určitě navštívil naše infocentrum, který jsme teďka zrekonstruovali a určitě stojí za to se v něm zastavit. Můžete se podívat i do jeho nejbližšího okolí, kde jsou venkovní prvky herní pro děti a pro zábavu. No a potom můžeme vyrazit na nějaký blízký místa, které jsou snadno dostupné.
1: Tak já, když koukám tady na tu mapu, tak nejbližší, co mě zaujalo, je Hradčanská vyhlídka. Tak na tu se vydáme. Kam bychom se vydali ještě dál? Protože tady těch typů je spousta, vy tady máte i několik okruhů, něco pro pěší, něco pro cyklisty.
2: Myslím si, že si tady najde každý nějakou hezkou cestu, ať už je to milovník historie, a nebo vojenské historie, nebo milovník přírody. Můžeme vyrazit na letiště Hradčany, můžeme se projít podél rybníků, můžeme vyrazit třeba na Držník, kde přímo na hrázi narazíme na Hradčanskou borovici, což je památný strom. No bez můžeme vydat na druhou stranu ke kapli svatého Eustacha, která byla původně založena jako poustevna. V období sovětské okupace byla velmi zničena, ale vojenské lesy ji obnovily a v roce 2015 byla znovu vysvěcena a je to moc hezký cíl výletu.
1: No a my teda vyrazíme na tu Hradčanskou vyhlídku.
2: Určitě, těším se.
1: Šťastně jsme vyšplhali na Hradčanskou vyhlídku, vydýchali se a teď se můžeme krásně rozhlednout. Tak vezmeme to takhle zprava doleva.
2: To vezmeme úplně zprava, tak první místo, který vidíme, je Hradčanský rybník. Odtamtud jsme vlastně vycházeli od informačního centra Hradčany. Co dál nevidíme? Je další soustava rybníků, tam je ten rybník Držník, Vavroušek a tak dál. Když pojedeme doleva, vidíme plochu letiště Hradčany, 2,5 km dlouhá přistávací plocha. Pojedeme dál, pod náma teda leží obec Hradčany.
1: Krásné borové lesy, všude, kam se člověk podívá.
2: No když pojedeme dál, tak přímo před náma, tamhle je vrch Ralsko, podle kterého je nazvaná vlastně celá ta oblast, a nahoře zřícenina hradu Ralsko. To je taky, myslím si, dobrý námět na výlet. Před námi věž kostelíka v Mimoni. No a přímo pod náma, tady vidíte, krásně meandruje řeka Ploušnice.
1: To jsou ty zelené louky, plochy, rákosiny.
2: Tak, rákosiny, podobně. Velmi oblíbená řeka u vodáků. A takhle nám meandruje v podstatě až do České Lípy, kterou vidíme tamhle vzadu.
1: A takhle ty kopečky, to už budou Lužihory?
2: To jsou Lužické hory, přesně tak. A jinak to místo, kde jsme, ta Hradčanská vyhlídka, tak je součástí vlastně Hradčanských stěn pískovcových. Jsou zde i lezecké stěny, lezecké cesty, třeba tamhle vidíme Tvarožník.
0: Popisuje výhled z Hradčanské vyhlídky v Ralské pahorkatině lesní pedagog vojenských lesů a statků Jan Kobr. Na Hradčanskou vyhlídku vás od informačního centra Hradčany dovede modrá turistická značka. Cestou dolů se po neznačených cestách můžete kochat dalšími pískovcovými skalami a pak se napojit na naučnou stezku Jeřáb. Tak šťastnou cestu!

Kdo by neznal filmy Jurský park nebo Jurský svět, není to tak dávno, co jsme díky těmto filmům žili érou tyrannosaurů, stegosaurů a jiných dnes pro nás nepředstavitelných živočichů. Zachovaly se jejich kostry a tak jsme si vlastně dodělali potom celá tato monstra. My jsme se minule ptali, to byla soutěžní otázka, kde u nás najdete největší dinopark. Dali jsme dvě možnosti, tento dinopark je za A v Ostravě, za B v Plzni, Ačko vede Ostrava, to byla správná odpověď. Je to největší dinopark v Česku, rozkládá se na dvou náhorních plošinách s desítkami modelů a také s vlastním Dino Expressem. Ale i v Plzni najdeme takový dinopark, je spojený se zoologickou zahradou, je známý vyhlídkou u obřího brachiosaura. Takže na obou místech jsou samozřejmě dinoparky, ale Ostrava má ten největší. Kdo bude mít let svítilnu? Vylosováni byli pan Bohuslav Mejsnar Dolní Braná, pan Lumír Šimečka Trnávka, pan Antonín Matoušek Letkovice, pan Zdeněk Muselík Pohořelice a pan Petr Tuček Olešnice. Tak je vám něco divné na vylosovaných výhercích? Pokud ne, tak já vám řeknu. Poprvé v historii výletů, v mnoha leté historii výletů, jsou to jenom sami pánové posluchači. Takže pokud dnes mám gratulovat, tak chlapsky a mimořádně. No a pokud jste nevyhráli, tak následující soutěžní otázka, myslím, také nebude složitá. Hrajeme nejenom o cestovní tašku, nebo budeme hrát o cestovní tašku, ale také celý měsíc máme ve hře výletnický batoh s mnoha zajímavými věcmi, které jsou uvnitř tohoto batohu. Tak posloucháte výlety.

0: Letecké muzeum k Belli bylo pro veřejnost zpřístupněno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha k Belli. Početností a kvalitou patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 300 letadel, od první světové války až po současnost. Přibližně polovinu z nich vystavuje a 10 exponátů je dokonce letuschopných. Každý rok muzeum obohatí nějaká novinka, proto se do něj návštěvníci rádi vracejí. Mezi letouny nás teď vezme naše redaktorka Jolana Nováková.
1: Zdravím vás z Leteckého muzea ve Kbelích, jehož expozice se vztahuje k historii československého a českého letectví. A Miroslav Kol, který je vedoucím muzea, nám nejdřív ukáže několik novinek. My jsme vstoupili do jednoho z hangárů a já vím, který z těch strojů to je, protože se mu říká modrý pták, takže to poznám podle barvy.
2: Tak je to replika stroje Aero AB11, není to originál. Nicméně ve stejné podobě, v jaké před 100 lety vykonal propagační dálkový let, který proběhl nad třemi světadíly, trval téměř 3 měsíce a letci při něm překonali vzdálenost 15 070 km a strávili v jeho kabině téměř 92 hodin čistého času.
1: 100 let, to mně laikovi připadá naprosto neskutečné, že už tehdy se takhle létalo. No ale vy tady máte i jiné novinky, dokonce i automobilovou novinku, tak na tu bychom se mohli taky podívat. Za světlometným vozem vstupujeme do jednoho z 8 hangárů, které tady máte. Ale nejenom tady, kde jsme, v místech bývalého letiště, ale ještě někde jinde.
2: Tak Letecké muzeum má v současné době 2 areály, jeden tady ve Kbelích, druhý potom se nazývá Stará aerovka. Je to hangár, který je poblíž letňanského letiště, asi 800 metrů od tady kbelského areálu. A tam máme další 2 expoziční hangáry, z nich jeden představuje stroje firmy Aero a jeden potom stíhací bombardovací letouny používané československým a českým letectvem.
1: No a teď tedy světlometné vozidlo.
2: To je další novinka. Letecké muzeum je součástí Vojenského historického ústavu Praha a podařilo se mu z Rakouska získat světlometný automobil Praga, což je pravděpodobně nejstarší dochované vojenské vozidlo československé výroby, nebo tehdy rakousko-uherské. Je to automobil z roku 1914.
1: Kam metal to světlo?
2: Buď to nasvěcoval přistávací dráhy pro letadla, případně vyhledával nepřátelská letadla na noční obloze.
1: Máte tady taky pořád ještě MIGy?
2: My jsme pyšní na to, že máme celou řadu letadel MIG, které se používaly v Československu a v České republice, počínaje MIGem 15 až po MIG 29.
1: A to je tamhle někde vlevo, když vyjdeme tady z toho hangáru.
2: Část těch letadel je vystavena v hangáru, který se zabývá obdobím po roce 1945 a část samozřejmě je vystavena ve venkovních expozicích.
1: Máte tady mnoho a mnoho světových unikátů.
2: Tak světových unikátů máme zhruba 40. To jsou opravdu stroje, které nikde jinde neuvidíte, než tady u nás ve Kbelích.
1: A vstup je zdarma.
0: Uzavírá příjemnou informací návštěvu Leteckého muzea v pražských Kbelích naše kolegyně Jolana Nováková. A pro vaši informaci, otevřeno je do konce září každý den mimo pondělí od 10. do 18. hodiny, v říjnu pak jenom o víkendech. Jaké zajímavé kousky v něm mají, se už teď můžete podívat ve fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

0: Teď se v sobotních výletech společně vydáme do říše vody a jejich obyvatel. Naše ostravská kolegyně Romana Kubicová nás zavede do Bašky na Frýdecko-Místecku, kde navštívíme vodní minizo. A to jak vnitřní expozice s akvárií a terárii, tak i venkovní areál s rybníkem a naučnými tabulemi. Majitelka minizo Monika Zvonek-Zavadilová prozradila, jak to všechno vlastně začalo.
1: Vzniklo to vlastně z lásky k přírodě, ke zvířatům a taky prostě se setkaly takové faktory, že člověk je zdravý a má to štěstí, že má jako výbornou práci, že se nám daří podnikat. I se sešli dva lidi, kteří mají prostě rádi stejné téma, takže takhle se to podařilo, že z koníčka vyrostlo tady vodní minizo Baška.
2: Dobře, koníčky máme asi všichni, ale že by si někdo pořídil a choval krokodýly, to už je trošičku méně obvyklé, tak čí to je vášeň chovat právě tyto zajímavé tvory?
1: Manžel vlastně to má koníčka už dlouhodobě, kdy si chovala hady velké nebo nějaké varany a tak dále. A teď, když si koupil jednoho kajmana, tak pak přibyl další krokodýl, čelnatý, nilský, ryba, želva. No a takhle pomaličku máme 44 druhů zvířat k dnešnímu dni.
2: Já teď jsem nakopla vašeho pejska, který nepatří samozřejmě do vodní minizo. Ahoj, promiň, zasloužil si podrbání na bříšku. Ale pojďme se podívat dál. Je vidět, že se tady pracuje, stále se něco dělá, předělává. A protože vaším hlavním tématem je voda, její čistota a život v ní, tak samozřejmě nechybí taky ryby.
1: My se zaměřujeme na exotické ryby, jakoby trošku větší. Teď sice stojíme u akvária, kde máme ryby ještě mladé, ale máme tu pilohřbety malou šupinaté, hrotočelce ohnivé, bichiry. Je tady zajímavá elektrická ryba Aba Aba.
2: To je která?
1: To je tam taková ta šedá s tou ploutví, celá, co má nahoře.
2: Ta podlouhla?
1: Vlastně, ta podlouhla, ano, to bude 1,5 metru velký vlastně v vozovkách, něco jako úhoř. Máme arovany, různé trnovce, anténovce a co je naší chloubou je Arapaima gigas, je to největší sladkovodní ryba nebo patří mezi největší sladkovodní ryby a říká se jí královna Amazonky.
2: Baška voda, to je takový váš malý žert, protože do Bašky vody se přece jezdí do Chorvatska, nicméně tady v téhle části Bašky je taky o vodu postaráno. Od kdy tady je takový krásný přírodní biotop, takový rybníček?
1: Rybník jsme vlastně budovali v roce 2008, má 1500 metrů, 1300 metrů je čistá vodní plocha, hloubka je 3 metry. Je to takové srdíčko, když bychom se podívali z leteckého pohledu a to jedno rameno je vlastně jako takové klidné, kde je i méně vody, je tam 1,20 m vody a je to proto, že vlastně je to ideální pro rostliny. Jo? Lekní, šípat, krákosí. Ta voda je tu tak čistá, že vlastně při přírodní stravě chováme pstru. A to je pstruh duhový, potoční a severoamerický a mají tu tolik plevelných rybek, že je nemusíme vůbec krmit granulema.
2: A musím potvrdit, že voda je čistá, protože my právě stojíme tady kus od nich a pozorujeme, jak si v hloubce plavou úplně spokojeně.
1: Tam ten spodní, to je potočák zrovna. To
2: takový obří. Uhum.
1: Tak z potočáku, když ho chytneme, tak ho teda vrátíme zpátky. Teď se vám ukazuje, vidíte ty tečky červené?
2: Ano, vidím. No.
1: Tady mají výborné podmínky, máme tu raka, škebli, celoročně je tu ledňáček, lítá tu čáp černý, je tu liska černá v zimě, morčáci, takže fakt to přitahuje spoustu jako zajímavých i ptáků a zvířat. Jo? A i ten rak je jako moc pěkný, protože dneska v přírodě už je to takové taky jako méně.
0: Konstatuje Monika Zvonek-Zavadilová, která společně s manželem provozuje vodní minizo v Bašce na Frýdecko-Místecku. K akváriím i rybníku napájenému z horského potoka Bystrína zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. Vodní svět nás vždycky přitahoval a návštěvy různých obřích akvárií, expozic nebo zoologických zahrad s vodními pavilony nemají o návštěvníky nouzy. Platí to i o vodní minizo v Bašce. Kdybyste ale chtěli nahlédnout do skutečného světa ryb a vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí, tak je tu skvělá možnost. Prosklený tunel přímo pod rybníkem. My jsme také už odtud vysílali reportáž, možná vám to i napoví. My se ptáme soutěžně, kde ho najdeme. Za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak nám musíte poslat textovou zprávu, protože jinak se k nám nedostanete do slosování, ta zní takto. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa a poštovní směrovací číslo. Pošlete tuto textovku na telefon do nedělní půlnoci na číslo 90 011 04. Musím dodat, že je zpoplatněna, že je za 4 koruny a že službu zajišťuje ATS Praha. Tak já teď otevřu ten výletnický batoh, o který soutěžíme, celý červen, je s reflexními prvky, takže vhodný do šera ráno nebo na večer, když půjdete po silnici. Ostatně je to i povinnost motoristická, znáte to, takže budete v bezpečí. No a v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Takže soutěž pokračuje, čas máte do nedělní půlnoci, abyste poslali tu textovou zprávu.

0: Kudy kdysi proudila pitná voda, teď proudí duchovní energie. Tak by se ve zkratce dala popsat bývalá vodárenská věž v jihočeské Třeboni, ve které dnes sídlí galerie buddhistického umění. Sbírka, kterou shromáždil třeboňský rodák Milan Klečka a kterou nyní spravuje Náprstkovo muzeum, si zajel prohlédnout náš jihočeský redaktor Filip Černý v doprovodu dcery zakladatele galerie Anu Dar Klečkové.
1: Nacházíme se v prostoru bývalé vodárenské věže, kterou v roce 1909 projektoval velmi významný český architekt Jan Kotěran, což byl vlastně zakladatel moderní české architektury, takže už jenom z tohohle hlediska je to poměrně významná stavba.
2: Ale ta stavba teď neslouží vodárenským účelům, ale slouží účelům úplně jiným, byť se možná tady také dá něco načerpat.
1: No, věž sloužila do roku 1966 jako zásobárna pitné vody, potom byla vyřazena z provozu. Pak poměrně dlouhou dobu nebyla využitá, téměř 40 let i velkým způsobem chátrala a pak od roku 2005 si věž prodal místní rodák pan doktor Milan Klečka, který vybudoval galerii buddhistického umění a v roce 2013 jsme ji otvírali a dnes se tady teda nachází největší expozice buddhistického malířského umění v Evropě.
2: Ty exponáty, které jsou zde, jsou odkud?
1: Tak především jsou z Mongolska a z Tibetu. Všechny je právě nazbíral pan Klečka, který věž zrekonstruoval na vlastní náklady a vybudoval tady galerii. On je vlastně geolog, doktor přírodních věd a dlouhá léta, téměř 50 let působí v Mongolsku, takže na svých pracovních cestách se tam začal věnovat sbíráním těchto artefaktů. A vlastně máme tady přes 140 buddhistických artefaktů maleb takzvaných thanek. Jsou to malby kreslené na šepsované plátno minerálními a rostlinnými barvivy, které tehdy kreslili v buddhistických klášterech mniši nebo lámové a jsou to artefakty z první poloviny 18. století do první poloviny 20. století.
2: Hned vlastně tady to velké plátno, tak to jsou hlavně Budhové. Já jsem si myslel, že Budha je jenom jeden, to jich bylo víc?
1: No, samozřejmě Budha s velkým B, jakožto zakladatel buddhismu, je pouze jeden, ale Budha s malým B, jakožto osvícená, prozřelá bytost, tak těch je více. Tadyhle potom vlastně na té dlouhé malbě můžeme vidět pokojná božstva a to jsou vlastně takzvaní bodhisattvové, což jsou také bytosti, které dosáhly osvícení, prozření neboli té nirvány jako budhové. Nicméně vlastně se nevymanili od nekonečného koloběhu znovu zrození, aby se mohli neustále vracet, rodit zpátky na svět a nám lidem mohli pomáhat. Takže vždycky všichni tyhle bodhisattvové, taková ta pokojná božstva, mají vždy svou živou lidskou podobu, své živé lidské převtělení. Například tadyhle uprostřed na malbě s kruhem tisíci rukou je takzvaný Avalokitéšvára, neboli velký slitovník a jeho inkarnací jsou dalajlámové.
2: Já když se podívám, tak některý ten Buddha z malým B je žlutý, jiný modrý, některý červený, bílý. Co ty barvy pleti znamenají?
1: Tam to potom se hodně liší. Tam vlastně je klasický Buddha Siddhartha Gautama, tak zakladatel buddhismu, tak má vlastně klasické pleťové vyobrazení. Ale potom třeba modré znázornění je Buddha medicíny, potom je vlastně Buddha Amitayus, takže se to tam potom liší, co konkrétně ten daný Buddha znamená podle těch daných barev.
0: Zatroubení na Dung Chen, neboli dharmickou troubu, uzavřelo návštěvu galerie buddhistického umění v Třeboni. Vydat se tam můžete nejenom prostřednictvím našeho pořadu, ale i během svých toulek po jižních Čechách. Veškeré aktuální informace o galerii najdete na stránkách Třeboňského infocentra.

A je tady závěr. My vás v dnešní soutěži, vlastně i zítra bude stejná soutěžní otázka, zveme na jedno zajímavé místo. Podrybník. Pod rybníkem najdete tunel. Ten tunel je dlouhý 8 metrů, hloubka je 3,5 metru. To jsem možná v tom prvním zadání ani neřekl, tak to říkám teď. No a můžete se tam podívat, jak to pod rybníkem vypadá. Takže můžete nahlédnout do skutečného prostředí ryb a vodních živočichů. Ten prosklený tunel najdeme, je přímo pod rybníkem, jak už jsem říkal, za A v obci Modrá u Velehradu, za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak je to na vás, pošlete nám textovou zprávu, veškerá pravidla najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz, hrajeme o cestovní tašku a o hlavní cenu za měsíc červen, o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a taky tam je něco na čtení, kniha Sedmi krásky na cestách. Sobotní výlety jsou u konce, nedělní teprve začínají, vlastně začnou zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Už jenom dolaďujeme poslední věci, abyste si užili u rozhlasového přijímače příjemnou hodinu. Už teď vás k poslechu zve za celý výletnický tým Pavel Kudrna.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Mezinárodní folklorní festival v Plzni dnes nabídne rekonstrukci svatebních obřadů. Hydrologové v Plzeňském kraji na základě nových modelů redukují záplavové oblasti. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 20 stupňů. Pěkné odpoledne přeji Andrea Samešová. V Plzni u Branky dnes pokračuje mezinárodní folklorní festival SIOF. V 15 hodin začne hlavní část programu, během kterého se představí i většina hostů. Od 19 hodin bude připravený pořad nazvaný Všechny mý družičky za stolem sedíte. Spoluorganizátorka Eliška Dostálová k němu dodává.
3: Soubor písně a tanců Jiskra předvede selskou svatbu na Plzeňsku, kde uvidíte tradiční svatební průvod vycházející z kostela, na něž bude navazovat tradiční zatahování. Národopisný soubor Postřekov ukáže takové tradiční ráno u nevěsty, kde uvidíte čepení, příchod ženicha a nebo požehnání rodičů. Plzeňský folklorní soubor Mladina vám potom ukáže rekonstrukci lidové svatby a svatebních zvyků na Horácku.
2: Na řadě menších toků v Plzeňském kraji se zmenší plocha aktivních záplavových oblastí. Hydrologové totiž obnovují data na základě aktuálních srážkových modelů. Dotkne se to například 25 kilometrů podél břehu Manětínského potoka na Plzni severu. Nově bude možné stavět na více než polovině pozemků. Redukci aktivní záplavové oblasti projednávají i v Dolních Sekyřanech u Vejprnického potoka na Plzeňsku. Pokračuje z krajského odboru životního prostředí Martin Plíhal.
4: Jsou lepší metodiky výpočtu aktivní zóny záplavého území. Předtím to byly data od roku 1930 až do roku 1980, to byly spíš takový mokřejší léta a teď se pracuje s daty od roku 1980 do současnosti. Srážkové úhrny jsou za ta léta menší a proto vlastně i ta záplava území se vymezují v menším rozsahu, než to bylo dřív.
2: Lidé si dnes v Lidicích připomněli 84. výročí vyhlazení obce. Nacisté zavraždili 340 lidických obyvatel. Tradičního kladení květinových darů na hrob se zúčastnilo i několik přeživších dětí z Lidic. Zástupci spolků nebo státu, například místopředsedkyně vlády Alena Schillerová z hnutí ANO, anebo předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS. Akce byla stejně jako loni bez projevů. Celkem se jí zúčastnilo několik stovek lidí. Americko-iránské memorandum o porozumění by mělo vést k zastavení bojů a otevření Hormuzského průlivu, uvedl to iránský ministr zahraničí. Irán by nechal plout nákladní lodě a Spojené státy by ukončily blokádu iránských přístavů. Podle Iránu je podpis memoranda velmi blízko. Podobně se vyjádřil také americký prezident Trump.
5: Očekávané memorandum o porozumění ještě není samotnou smlouvou o ukončení války, které by mělo vést 60 dnů trvající příměří a postupné otevírání Hormuzské úžiny. Až pak přijdou na řadu klíčové rozhovory o iránském jaderném programu. Podle amerických zpravodajských služeb zasypal Irán bezmála půl tuny vysoce obohaceného uranu v hlubinách velmi těžce přístupného místa. Washington přitom usiluje o to, aby se materiál dostal z Iránu pryč. Součástí rozhovorů není Izrael, který na konci února napadl Irán společně se Spojenými státy. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková je na turnaji v Hertogenboši ve finále. Dnes porazila 6-3 a 7-6 Polku Lineteovou a po dvou letech si zahraje o titule. Naposledy se ve finále představila při předloňském triumfu ve Wimbledonu.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, k ránu přibývání oblačnosti, teploty 11 až 8, na horách až 6 stupňů, zítra oblačno až polojasno, odpoledne na severu lokální přehánky, večer ustávání srážek a postupně vyjasnění, teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů. Povane čerstvý

0: západní vítr, na horách s nárazy až kolem 55 km v hodině a biojednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na kilometru 41 u Cerhovic ve směru na Plzeň se pracuje. Kvůli omezení se nárazově tvoří kolony. Nehoda se došetřuje na jižním Plzeňsku na silnici 20 u Mohelnice. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsme Český rozhlas Plzeň a žijeme tu s vámi. Opravdu rušno je dneska v hasičské zbrojnici v Plzni na Košutce. Den dětí s integrovaným záchranným systémem je tady už taková tradice a areál doslova praská ve švech. Ti nejmenší si tu dnes zkoušejí výstroj, prolézají sanitky a před malou chvílí jim nad hlavami proletěl záchranářský vrtulník Sokol. V následujících minutách vás vezmeme přímo do zákulisí práce lidí, kteří denně zachraňují životy v našem kraji. Našimi hosty budou šéf krajské záchranky Pavel Hrdlička, velitel vrtulníkové letky Petr Šafařík, ředitel plzeňských hasičů Pavel Musil a preventisté z řad policie. Z hasičské zbrojnice v Plzni na Košutce se do vysílání už za chvilku přihlásí regionální stopař Jiří Trnka.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dobré odpoledne z Hasičské zbrojnice v Plzni na Košuce. Okolo nás je tady na Dni dětí spoustu techniky a ta je k ničemu bez lidí, kteří ji ovládají. U mikrofonu mám teď zástupce všech tří složek integrovaného záchranného systému a začneme hned u té nejvyšší ligy krajské záchranky. Doktor Pavel Hrdlička, ředitel zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Mým prvním hostem je právě tento lékař v oboru urgentní medicíny a ředitel krajské záchranné služby Pavel Hrdlička, který vedle manažerského řízení organizace stále aktivně slouží. A to právě v plzeňských výjezdových skupinách. Pane řediteli, v urgentní medicíně mluvíme o řetězci přežití, kdy jste vy jako profesionálové až tím dalším článkem. Pojďme teď posluchačům vysvětlit, jak důležitá je ta první pomoc a konat, než přijedete vy.
2: Takže dobrý den vám i posluchačům. Tak samozřejmě je to velice důležité, protože při každých vstupech vždycky opakuju, že jedna minuta nečinnosti při zástavě základních životních funkcí znamená snížení 10 až 15% přežití. Tudíž záchranka jako taková, která má ze zákona dojezd do 20 minut, by samozřejmě v tuto chvíli tolik lidem nepomohla a je důležité, aby samozřejmě ta laická pomoc přišla jako první.
1: Pane řediteli, technika v sanitkách šla neuvěřitelně dopředu. Které moderní diagnostické přístroje již máte dnes standardně na palubě vozu a umožňují vám zahájit tu specializovanou přednemocniční péči ještě třeba během toho transportu?
2: Takže samozřejmě, když si vzpomene na seriál Sanitka, kde začali vymýšlet, jak udělají vlastně držák na obyčejnou infúzi v uvozovkách, tak jsme se samozřejmě posunuli daleko dále od EKG a defibrilátoru přes ventilátor, glukometr, oximetr a teď tou největší novinkou vlastně z těch přístrojů je Sono, který nám pomáhá v diagnostice prostě těch akutních stavů a směřování pacienta do centrové péče anebo do nejbližší spádové nemocnice.
1: Pavel Hrdlička, ředitel zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, děkuji. A my se od pozemní záchranky posuneme do vzduchu k té letecké, kterou v našem kraji zajišťuje armáda. Mým dalším hostem je velitel 243. vrtulníkové letky z Prahy k Bell, podplukovník Petr Šafařík. Je to vojenský pilot první třídy a instruktor, který aktivně létá na stroji V3A Sokol a slouží v ostrých hotovostech pro leteckou záchrannou službu v Líních a pátrací službu SARS v Egbelích. Zeptám se vás, pane podplukovníku, když letíte k ostrému zásahu se strojem V3A Sokol, musíte často sedat do neznámého, neupraveného terénu. Napadá mi ten příklad, který byl přednedávno v médiích, že jste právě vy s tím vrtulníkem sedal někde na louce během motorkářských závodů. Jak to bylo?
3: No tak vlastně říkáte v podstatě, tak jak to vy říkáte, tak to je pravda, my v drtivé většině případů sedáme do neznámého terénu, protože ty nehody se nestávají na předem připravených plochách. No a tohle byl přesně ten případ, kdy jsme sedali do rozjetého závodu motorkářů a tam jsem vlastně využil tu nejmenší možnou plochu, na kterou mohu sednout, což je plocha zhruba 25x20 metrů.
1: A tak se vás zeptám, 25x20 metrů, kolik to je od toho točícího se rotoru?
3: No, to je na každé straně tak přibližně 2 metry.
1: O prsa.
3: Ano, přesně tak. Ale já samozřejmě chápu, že lajkovi to třeba připadne možná kaskadérství nebo tak, ale chci ubezpečit všechny diváky, že ty piloti, kteří lítají tuto službu, tak mají minimálně 10 až 15 letou zkušenost i víc, takže moc dobře vědí, kam sedají, moc dobře vědí, jaký ten vrtulník má rozměry a jak má vypadat ta plocha, takže sedáme skutečně na velice těsné plochy, ale bohužel ono to jinak nejde. My se to prostě musíme naučit, ty piloti, než je tam k tomu vlastně jako instruktor pustím, tak to je skutečně několikaletý výcvik. No a pak prostě sedneme do takového malého prostoru a těm divákům se to může stát třeba nebezpečný. Ono to samozřejmě nebezpečný je, protože létání samo o sobě je nebezpečný. Pohybujeme se v 3D prostoru a přece jenom člověk na ten 3D prostor nebyl úplně jako připraven, takže děláme všechno pro to, aby jsme nikoho neohrozili, takže samozřejmě, kdyby to bylo nebezpečný a mohli jsme tam ohrozit ty diváky, tak bychom tam nesedli.
1: Pane podplukovníku, já bydlím na trase na Prahu a mám takový pocit, že vlastně lítáte nad mojí hlavou skoro denně několikrát. Jak je to, kdo vlastně rozhoduje, zdali poletíte a můžete to třeba vy zastavit, já tam nepoletím?
3: To úplně ne, protože my jsme vlastně operačně podřízení dispečingu zdravotnické záchranné služby. Takže oni, když potřebují ten vrtulník, tak moje posádka je tam od toho, aby bezpečně dostala ty záchranáře co nejdřív k tomu místu zásahu, aby jsme ho tam tak dostali pacienta, pak je bezpečně dostat do nejbližšího zdravotnického zařízení, kde je potřeba toho pacienta ošetřit a samozřejmě dostat se domů. Takže já vlastně plním jenom to, co oni po mně chtějí. Jediný případ, kdy já to můžu odmítnout, je, když nejsou letové podmínky, které my máme taky striktně daný a jsou určité limity, dané vlastně spodní základnou oblačností a letovou dohledností, kdy my skutečně už třeba letět nemůžeme, takže mnohdy se stane to, že já dispečingu třeba při ranním briefingu řeknu ano, jsme letoví, je to úplně v pohodě, můžeme letět. Oni nás vlastně zvednou tím, že když já jim řeknu, že počasí je bez problémů, tak oni mačkají vlastně klaxon, u nás to zahouká a my letíme. Ale může se stát, že bude třeba proměnlivé počasí a my poletíme do nějaké destinace, kde to počasí nebude, tak to je snad jediný případ, kdy já jim teda po rádiu řeknu, helejte se dál, to nejde, fakt nemůžeme, jinak bychom se zabili i my. Jo.
1: Plukovníku, děkuji vám a my se posuneme dál do třetice muž, který velí plzeňským hasičům, je to ředitel územního odboru Plzeň hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, certifikovaný specialista na hašení rozsáhlých lesních požárů se zkušeností z reálného nasazení v zahraničí, a to plukovník Pavel Musil. I vám dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
1: A pojďme hned na první otázku. Když hoří na sídlišti, tady máte vlastně pod palcem největší sídliště, a když hoří v noci, tak patrně se potkáváte, že se nedodržují ty 3 metry. Je to pravda? Je to velký problém, nebo už jsme se ponaučili?
4: No víceméně je to problém stále, jo. A není to jenom v těch nočních hodinách, ale je to bohužel i přes den, že ten průjezdný profil prostě pro naší techniku je výrazně zúžený a na řadě míst se nemůžeme dostat do toho místa, kde to reálné hoření probíhá.
1: A jak to vlastně funguje, když přijedete, nemůžete projet, tak scháníte řidiče anebo plnou parou vpřed, i kdyby to stálo blatníky?
4: A tak záleží, o co se jedná. Pokud se jedná o plamenné hoření, jedná se o ohrožení většího množství prostě osob, tam nejsou prostě minuty na to, aby jsme řešili. Musíme najít jinou trasu, musíme auto dostat z toho profilu sýznosti. Problém je to především pro výškovou techniku, protože ten žebřík nebo plošina, kterou používáme, tak má nějaké parametry a musíme se dostat k patě toho domu, aby jsme ji mohli efektivně použít, a to může být dost velký problém. Takže jsou to velké limity, řešíme to s městskými částmi, řešíme to s městskou policií, tak aby ta edukace vůči veřejnosti a těm obyvatelům, aby byla, aby se tyto situace stávaly co nejméně.
1: Pane Musile, děkuji vám. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, vysíláme pro vás živě z hasičské zbrojnice na Košuce. Po sérii rozhovorů s krajskými záchranáři a letci máme úspěšně za sebou. Zůstaňte s námi, protože hned v dalším vstupu přivítáme u mikrofonu zástupce policie městské, ale i té státní.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a my vás znovu zdravíme z dětského dne s integrovaným záchranným systémem tady v Plzni na Košuce. Se mnou jsou tady dvě policistky, Jana Kohoutová, preventická městské policie Plzeň. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Když se řekne městská policie, většina lidí si představí botičky, dohled nad veřejným pořádkem nebo řešení přestupků. Vy se ale věnujete prevenci. Co všechno tato práce obnáší?
2: Práce městské policie dnes zdaleka není jen o řešení přestupků. V Plzni se dlouhodobě snažíme být lidem blíž i v té příjemnější a vzdělávací podobě. Prevence u nás zahrnuje široké spektrum aktivit. Snažíme se oslovovat všechny věkové kategorie. Máme kolegyně, které navštěvují mateřské školky, první stupeň základních škol, k tomu mají uspůsoben svůj preventivní program. Já s kolegyní chodíme na druhý stupeň základních škol a ke studentům na střední školy a máme i kolegy, kteří se zaměřují na seniory. Společně pak se účastníme všech veřejných akcí, vytváříme projekty zaměřené na bezpečnost.
1: Vy jste nejenom policistka, ale také vynálezce. Vy jste vymyslela hru, takový preventivní projekt. Jedná se o deskovou hru Na hraně zákona. My jsme o ní vysílali už zhruba někdy před rokem v Českém rozhlase Plzeň. Co nám o ní řeknete?
2: Vynálezka, to zní zajímavě. Je to vlastně desková hra, která je určená dětem, aby přišli do kontaktu trošičku s povědomím o trestní odpovědnosti. Je to určen pro mladé lidi a zábavnou formou je to seznamuje z následky protiprávního jednání. Hráči se setkávají s různými situacemi a musí vyhodnotit, o jakou alternativu buď vhodného nebo nevhodného chování jde. Rozdělují od sebe přestupky a trestné činy. Vlastně díky této herní formě si navíc děti a mladí lidé informace pamatují a mnohem lépe dostávají povědomí než při klasické přednášce.
1: Tolik Jana Kohoutová z městské policie Plzeň, děkujeme a otáčíme se na druhou ženu. Tady u mě je to Eva Červenková, tisková mluvčí a preventistka policie České republiky. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím za policii České republiky.
1: Bezpečnost dětí na internetu dneska veliké téma. Co policie dělá k tomuto?
3: Samozřejmě i my působíme preventivně, jak zejména ve školách, tak i na takovýchto obdobných akcích, jako je právě dnes, kdy my se teda nejvíce v poslední době zaměřujeme na problematiku sextingu, což je posílání intimních fotografií přes sociální sítě, což je velkým problémem zejména v mladší věkové kategorii a opravdu se snažíme cílit předtím, než to samotné dítě k tomu přijde, takže už od druhé, třetí třídy základních škol.
1: Poručíku Červenková, pokud už dítě na internetu udělá tu chybu, stane se obětí kyberšikany nebo z něj někdo pod tlakem tahá citlivé fotky či informace, pravidlo s pravdou ven je zlaté, jak se říká, když se ale dítě stýdí říct to rodičům, může na ulici v vozovkách odchytit strejdu policistu a svěřit se mu s tímto tíživým problémem?
3: Ano, samozřejmě ta možnost tady je, každý policista je vždy nakloněn komunikace i řešení jakéhokoliv problému a my bychom chtěli, aby děti se s důvěrou vždy na nás obrátili, ale samozřejmě my jsme tou takovou instancí skoro už poslední, ale ta důvěra by měla být hlavně v rodině, v rodičích i prarodičích, starších sourozenců a kamarádů, svěřit se, nebýt na ten problém sám a řešit ho. Nikdy se nic nevyřeší samo.
1: Nebýt na ten problém sám. Eva Červenková, děkujeme. Dnešní dětský den s integrovaným záchranným systémem tady na Košuce ukázal dvě věci. Za prvé, že technika a připravenost našich záchranářů, hasičů i policistů je na špičkové úrovni a za druhé, že informovanost nás, běžných občanů, je tím prvním a nejdůležitějším krokem záchraně života. Užívejte zbytek víkendu, dávejte na sebe pozor, dávejte pozor na své děti. Od mikrofonu se z hasičské zbrojnice v Plzni na Košuce s vámi loučí regionální stopař Jiří Trnka.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Ano, měl bych tady ještě pár nabídek. Na nádvoří plzeňského Prazdroje odstartuje v 15 hodin akce se skupinou Jelen, a to Jelen Fest z lásky k regionům. Na plovárně Manětín se v rámci akce Manětínské dvorky uskuteční Side Specific představení Adriany Štefaňákové. Začíná v 8 hodin večer. Sbor dobrovolných hasičů Ostružno na Klatovsku zve na oslavu 100. výročí založení sboru. Akce se koná u hasičské zbrojnice a na programu oslav je například od 17 hodin taneční zábava v podání skupiny Lazaret. No a Muzeum a galerie Severního Plzeňska Bariátské Týnici zve na festival muzejních nocí, který nabídne například před 8:30 večer koncert, na kterém vystoupí Petr Korbelář a Jan Kotulák. Tolik naše dnešní tipy a už za okamžik se vám Valdemar Matuška vyzná z lásky ke všem ženám.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Je 3:50, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Každý z nás si rád s někým popovídá o zážitcích, o běžném dni, nebo jen tak o tom, co se děje kolem nás. Někdo je spíš posluchač, jiný rád vypráví a sdílí svoje příběhy. V noční lince si dnes budeme povídat o tom, jak to máte vy, s kým si nejraději povídáte. Máte ve svém okolí někoho, kdo umí hezky vyprávět a rádi ho tak posloucháte. O čem si povídáte nejčastěji? Svůj příběh můžete volat Jarce Barboříkové do dnešní noční linky, která začíná jako obvykle po 23. hodině. Teď už ale míříme do Manětína na severním Plzeňsku, tam se totiž dočkali. Krajský úřad na základě změny záplavového území vyjme přes polovinu pozemků se zákazem stavět ze stavební uzávěrky. Vedení radnice si od té změny slibuje třeba rozšíření sportovního areálu nebo plochy místního hřbitova. Někteří majitelé soukromých pozemků budou moci stavět rodinné domy.
1: Tady se to třeba vyleje drobet, ale tam vejš potom tam u mě, tam jako už to kory takový hubší.
2: Jedním z majitelů pozemků v záplavové oblasti Manětínského potoka je Petr Severa. Co to pro vás doteď znamenalo?
1: To mezi ní bylo docela velké. V aktivní záplavové zóně se vlastně nesmí nic skladovat ani stavět. Takže pro mě to bylo mezi ní opravdu velké.
2: Vy jste na svém pozemku osobně zažil nějakou velkou vodu?
1: Na mém pozemku jsem to nezažil a nezažili to ani rodiče. A vlastně tady na tom místě, co stojíme, tak já vlastně bydlím o nějakých 100 metrů dál, takže vím vlastně opravdu, o čem mluvím. No. Žiju tady od malička, celý život naše rodina.
2: Tady vy jste léta nemohl si postavit chatu, přístřešek, prostě nic. Byl tady striktní režim, žádná zástavba.
1: Jo, přesně tak, no. Ten zákon neumožňoval ty stavby.
2: Nebojíte se, že i když teď budete moct stavět, že se někdy nějaká voda přižene?
1: No, tak určitě ty obavy jsou tady, že jo, ale říkám si, že ta voda se oteče.
2: Změna záplavové oblasti Manětínského potoka se týká přibližně 25 kilometrů toku, z toho většina je na území města Manětín.
3: Pomůže nám to v nějakém rozvoji.
2: Nezávislý starosta Manětína Kamil Hanus.
3: V současné době záplavové oblasti byly vyčleněny prostory, jako je fotbalové hřiště a prostor kolem něj, kde jsme byli relativně omezeni v tom vybudovat něco nového nebo prostě zasahováno to záplavové území, že se bude moct vybudovat nová infrastruktura.
2: Rozšíření území mimo aktivní záplavovou zónu potoka se dotkne i místa posledního odpočinku v Manětíně.
3: Pomůže nám to i s rozšířením našeho hřbitova, kde byla ta záplavová zóna také zmenšená a vidím, jak to jako pomoc obyvatelům podél toku přímo ve městě Manětín, kde by mohly vzniknout nové rodinné domy.
2: Na území Manětína se bude redukce záplavového území týkat přibližně 50%.
3: Celé to území, co je těch 25 kilometrů Manětínského potoka, převážná část je ve volné přírodě, kde jsou louky, pole a je to prostor pro ten další rozkvět náš.
2: Proč vlastně dochází ke zmenšení plochy aktivní záplavové oblasti Manětínského potoka? Vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje Martin Plíhal.
4: Lepší metodiky výpočtu té hlavně aktivní zóny záplavového území. Proto dochází k aktualizaci všech záplavových území v kraji.
2: Říká Martin Plíhal, podle kterého se v minulosti vyznačovala záplavová území na základě dat z let 1930 až 1980.
4: To byly spíš takový mokřejší léta a teď se pracuje s daty od roku 1980 do současnosti a ty srážkové úhrny jsou za ta léta menší a proto vlastně i ta záplavová území se vyhlašují, vymezují teďko v menším rozsahu, než to bylo dřív.
2: Podle krajského úřadu by redukce záplavového území v Manětíně měla vejít v platnost v průběhu letních prázdnin. Z Manětína na severu Plzeňská Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující život lososů, či jak se rychle rozkoukat ve tmě. Zábavná show Zázraky přírody. ČT2. Japonská armáda nezastavitelně postupuje. V džungli na ní však čeká hrstka statečných v premiérovém válečném filmu. A ČT Art uvede koncertní stvárnění největších hitů anglické heavy metalové legendy, natočené během jejího turné. Iron Maiden – Somewhere Back in Time. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Výtah mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30.
3: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
5: Dnes je 13. června a své 46. narozeniny slaví německá zpěvačka Sarah Connor. Přišla na svět v roce 1980 v Delmenhorstu. Už jako malá si hrála na zpěvačku a snila o tom, že jednou bude slavná. Její otec měl vlastní reklamní firmu a matka byla dříve slavnou modelkou. Dědeček budoucí hvězdy pocházel z New Orleans, asi nejslavnějšího hudebního města na světě. Hrál výborně na klávesy a začal rozvíjet hudební začátky své vnučky. Zpěvačka udělala své první krůčky v kostelním sboru, později navštěvovala hodiny zpěvu. Úspěch Sarah Connor přišel v 17 letech. Dívka byla vybrána ze stovek uchazečů k účasti na turné Michaela Jacksona. Zpívala ve sboru a byla na jednom pódiu se svým idolem. I hned po této události se Sarah začala pilně věnovat vlastní hudební kariéře a podepsala smlouvu s nahrávací společností. Své skutečné jméno Sarah Levé si změnila na matčino Sarah Gray. Pod tímto jménem naspívala několik písní. Ale až ve 20 letech zaujala vydavatelskou společnost Sony Music. Po nahrání několika skladeb bylo rozhodnuto změnit jméno na Connor. Sarah si ho vypůjčila od hrdiny filmového hitu Terminator. Už pod tímto jménem naspívala společně s rapperem TQM single Let's Get Back to Bad Boy. Ten se okamžitě stal velkým hitem a trhal rekordy ve všech možných hitparádách. V roce 2001 vydala své debutové album s názvem Green Eyed Soul, které se stalo třikrát zlatým za 450 tisíc prodaných nosičů. Později následovaly hity jako From Sarah With Love, Skin on Skin, Just One Last Dance, Living to Love You a takhle bychom mohli pokračovat. Ze Sarah Connor se stala německá královna balad. My si dnes proto pustíme její první single, který se hudebně trochu vymyká. Je totiž trochu svižnější a proslavilý. Už o něm byla řeč. Dostal název Let's Get Back to Bad Boy a je z roku 2001.

Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňský magistrát zjišťuje, jak se lidé přepravují po městě. Na šumavském Špičáku začíná letní turistická sezóna. Kanoista Fuxa je na kilometru mistrem Evropy a zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 20 stupňů. Příjemné odpoledne přeje Andrea Samešová. Vedení Plzně zjišťuje prostřednictvím dotazníku návyky lidí při cestování po městě. Cílem je zjistit preference při cestování, ať už městskou hromadnou dopravou, autem, na kole nebo pěšky. Výsledky mají zlepšit plánování dopravy a kvalitu služeb. Pokračuje mluvčí města Barbora Hajková.
2: Dotazník obsahuje otázky týkající se dopravních zvyklostí Plzeňanů a poskytnuté údaje pomohou lépe pochopit rozdílné potřeby různých skupin obyvatel. Vyplnění trvá maximálně 5 minut, je anonymní a data budou zpracována výhradně pro analytické účely projektu. Na dotazník naváže na podzim několik skupinových diskuzí a předpokládá se taky uskutečnění výběrového šetření dopravního chování.
1: Město Rabín na Klatovsku zajistí vodu hasičům v Bojanovicích. V obci není vodovod a lidé tam mají vlastní studny. Hasičská zbrojnice ale zatím zdroj nemá. Akci podpoří i krajská dotace, říká nezávislý starosta Rabí Miroslav Krauchr.
3: Budeme dělat vrt u hasičárny, u zbrojnice, která je využívána převážně dneska k setkávání občanů, ke kulturním akcím a do dneška tam není voda. Tak to napravíme a tam jsou náklady zhruba 500 000 a dotace bude 300 tisíc.
1: Město už vybralo zhotovitele, vrtat bude o prázdninách. Šumavský sportovní areál Špičák dnes zahajuje každodenní letní sezónu. Největší horské středisko Plzeňského kraje v pondělí podle požadavků ochránců přírody otevře i turistické cesty od lanovky z vrcholu Špičáku na rozvodí a obě ledovcová jezera. Přístupná bude také rozhledna, uvedl to ředitel areálu Jan Kasík. Každodenní letní provoz potrvá do půlky září. Lanovka k rozhledně se rozjede vždy v 9 a zastaví se v 17 hodin. Vstup společnosti SpaceX na americkou burzu udělal z jejího vlastníka Elona Muska dolarového bilionáře. Po začátku obchodování se firma stala šestou nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností na trhu. Hodnota dosahuje velikosti hrubého domácího produktu Německa.
4: Pod obrazovkami New Yorkského Times Square investoři čekali na tradiční zvuk zvonku, kterým začíná burzovní den. Na nich potom zněl Muskův děkovný projev. Podle něj se teď firma bude soustředit na to, aby vytvořila budoucnost, na kterou se lidé můžou těšit. Akcie firmy SpaceX zahájily na $150 za kus, jejich cena pak ještě stoupla. Hodnota ale podle agentury Reuters může výrazněji kolísat, zejména kvůli vysokému zájmu velkých i malých investorů. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
1: Rychlostní kanoista Martin Fuxa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion dnes v Portugalsku ve finiši porazil Rusa Petrova a získal 14. evropský titul. Druhý zlatý medailista z her v Paříži, kajakář Josef Dostál, skončil v závodě na 1000 metrů stejně jako loni čtvrtý. V dalších finále úvodního bloku obsadili kanoisté Antonín Hrabal a Denisa Řáhová 6. místa v závodech na 200 metrů.
0: Počasí.
1: V noci čekají teplo jasno až skoro jasno, kránu přibývání oblačnosti, teploty 11 až 8, na horách až 6 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne místy lokální přehánky, večer ustávání srážek a postupně vyjasnění. Nejvyšší teploty zítra 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů. Povane čerstvý západní vítr, na horách s nárazy až kolem 55 km za hodinu a bio jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Ve Stříbře na Tachovsku je dnes kvůli akci uzavřené Masarykovo náměstí a také ulice Plzeňská a Tylova. Uzavírka platí také v Sušici na Klatovsku v Palackého ulici mezi křižovatkami ulic Doktora Edvarda Beneše a Chmelenská, kde se opravuje povrch vozovky. Buďte proto opatrní.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 15 hodin a 5 minut pokračuje sobotní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. No a v něm s plzeňskými zajímavostmi třeba zamíříme do Rabínského domu v Plzni. Kromě jiného se tam nachází jediná funkční mikve v plzeňském kraji. Pokud chcete soutěžit, budete moci. Tentokrát půjde o 2 vstupenky na prohlídku plzeňského historického podzemí. No a už jste někdy slyšeli o sarkopenické obezitě. Co je pro ní typické, vám povíme za chvilku. Ještě předtím nám doktor Miroslav Šuta objasní, co je ta samotná sarkopenie a jak ji poznat, tak si počkejte i na ten nový díl Zdraví v cajku. I nadále hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Zdraví v cajku.
1: Málo známý problém, který postihuje velkou část seniorů. Dnešní setkání s Miroslavem Šutou bude o sarkopenii. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co to je sarkopenie?
2: Sarkopenie je lékařský termín, který pochází z řečtiny a vznikl kombinací dvou slov. Sarx byl termín pro tělo nebo maso a penie byl výraz pro chudobu nebo nedostatek. V medicíně se sarkopenií rozumí postupný úbytek svalové hmoty, který se zvyšuje s věkem. Důležité je říct, že svalovou hmotu potřebujeme pro běžný život. Pokud dojde ke snížení té svalové hmoty pod určitou míru, může to snižovat naši soběstačnost a ohrožovat to zejména starší lidi dokonce i na životě.
1: Kdy začínáme přicházet o svalovou hmotu? Předpokládám, že je to dřív než v seniorském věku.
2: Máte pravdu, pokles svalové hmoty je zaznamenáván už po 30. roce věku a ztrácíme zhruba několik, to znamená jednotky procent během 10 let neboli během dekády. K určitému zlomu dochází po 60. nebo 65. roce věku, kdy ten úbytek se zvyšuje, zrychluje se.
1: Které náznaky, projevy, symptomy by nás měly dovést k lékaři?
2: Může to být pokles tělesné hmotnosti během 3 měsíců, aniž o to ten dotyčný usiluje, aniž má nějakou konkrétní nemoc, není známa příčina poklesu té hmotnosti. Mohla by nás k lékaři dovést také ztráta chuti k jídlu, která v seniorském věku postihuje řadu lidí. A samozřejmě potom už takové projevy, jako že máte problém unést nějaké břemeno, máte problém vstát ze židle a podobně.
1: Co pak člověka v ordinaci čeká? Jakým způsobem lékař určuje tu diagnózu?
2: Česká geriatrická společnost připravila takový systém, jak by vlastně lékař měl postupovat. Začíná se rozhovorem, tam se právě zjišťuje mimo jiné to, co lidé jí, jak se stravují, zda a jak se hýbají. Zahrnuje to vyšetření také 3 jednoduché testy. Ten jeden test ukazuje rychlost vaší chůze, další test je síla stisku ruky a potom je tam test vstávání ze židle. Pokud ty výsledky nejsou příliš dobré, tak existují potom speciální přístrojová vyšetření a provádí se biochemické vyšetření, aby se opravdu stanovila ta diagnóza sarkopenie nebo se vyloučily jiné příčiny, jiné nemoci.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Když vezmeme v potaz, že určitý pokles svalové hmoty je s postupujícím věkem přirozený, do jaké míry ten proces můžeme zvrátit?
2: Úplně zvrátit ho asi nemůžeme, do určité míry je opravdu přirozený, nicméně nějaký výrazný dramatický pokles se do určité míry dá zvrátit, dá se kompenzovat. Důležité se ukazuje to, co lidé jí. Nejčastějším problémem bývá špatný jídelníček. Lidé potřebují nejenom dostatek bílkovin, ale také železa, hořčíku, vitamínu D, omega-3 mastných kyselin. A klíčovou složkou je potom pohyb. Lidé, kteří se málo hýbají, ztrácejí tu tělesnou hmotu. Můžu dát příklad. Dělal se test u mladých zdravých dobrovolníků, kteří dobrovolně 14 dnů strávili v posteli a došlo tam k výraznému poklesu svalové hmoty. Velké studie ukazují, že vyššímu riziku sarkopenie jsou vystaveni také kuřáci a ukazuje se tady také určitá souvislost s konzumací alkoholu.
1: Já jsem narazil i na sousloví sarkopenická obezita. To je nějaký speciální typ obezity?
2: Přesně tak. U sarkopenie si většinou představíte staršího člověka, pohublejšího. V případě té sarkopenické obezity to může být člověk, který opravdu není chudý na těle, může být i hodně oplácený, může být obézní. Nicméně ten tuk vlastně převzal místo svalové hmoty, čili i člověk, který má nadváhu nebo obezitu, může mít nedostatek svalové hmoty. V tomhle případě se postižení netýká zdaleka jen seniorů, ale i mladých lidí nebo dokonce dětí a je významným rizikovým faktorem pro vznik cukrovky druhého typu.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: No a kdo si chce tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň právě teď zasoutěžit, už by měl vytáčet číslo 221 554 222. O co jde? Jde o dva poukazy na prohlídku zdarma plzeňského historického podzemí. No a můžu říci, že to je opravdu docela velký zážitek. Tak kdo chce, vytáčí 221 554 222. Uvidíme, uslyšíme, kdo je teď na telefonní lince. Tak já zdravím a přeji hezké odpoledne. Kdo pak je tam?
1: Dobré odpoledne, Jarka.
0: Jarko, odkud voláte?
1: Od Plzně.
0: Od Plzně, ale pod Plzní už to někdy byla?
1: Kde?
0: Pod Plzní. Ano.
1: Ne, ještě jsem tam nebyla.
0: Tak. A teď o to půjde, jestli se tam podíváte a nebudete muset platit vůbec žádné vstupné.
1: No, to je dobrý.
0: Připravená na soutěžní otázku?
1: Jo.
0: Jdeme na to. Možná, že jste to zaslechla i dnes v našem kalendáriu. Dnes by slavila 90. herečka Helena Růžičková. Ta se narodila 13. června roku 1936 v Praze. Asi jste jí znala.
1: No jo.
0: Ona má za sebou spoustu filmů, spoustu televizních seriálů a já se chci u jednoho zastavit a ten seriál se jmenuje Vlak dětství a naděje.
1: Viděl? A naděje.
0: Koukala jste?
1: Jo, viděla. Jo.
0: Tak tam hrála jednu z hlavních rolí právě Helena Růžičková. No a já se teď ptám, jak se jmenovala ta její role v seriálu Vlak dětství a naděje? Buď za A Anna Dvořáková, nebo za B Anna Urbanová, nebo za C Anna Matulová. Jarko.
1: Urbanová.
0: Dvořáková, Urbanová, Matulová.
1: Urbanová.
0: Říkáte Urbanová.
1: No.
0: Vy se tam s někým radíte?
1: Ne, radím, já jsem sama doma.
0: Já jsem myslel, jste si povídala asi pro sebe, ale povídala...
1: Jo, to jsem si říkala, tak zkusím.
0: Povídala jste si to pro sebe dobře.
1: Jo, děkuji moc.
0: Takže dva poukazy na prohlídku zdarma plzeňského historického podzemí. Máte u mě za správnou odpověď.
1: Děkuji moc.
0: Já vám gratuluju. Zůstaňte mi u telefonu.
1: Ano.

0: Plzeňské zajímavosti. Rabínský dům v Plzni byl postaven spolu s velkou synagogou. Opravy se ale dočkal až nedávno. Při rekonstrukci synagogy v 90. letech se na něj nedostalo. V rámci jeho obnovy byla uvnitř zřízena rituální lázeň mikve, jediná funkční v našem kraji. Stejně jako velká synagoga je plzeňský rabínský dům dílem architekta Emanuela Kloce a stavitele Rudolfa Štecha. Dokončen byl v roce 1893.
1: Je to střízlivější stavba, ale je velice důležitá, protože tady vzniklo zázemí pro rabíny, pak tady bylo umístěno několik židovských spolků, byl tady společenský sál a kancelář.
2: Venku fouká, půjdeme dovnitř. Co všechno se tady v těchto zdech, ve zdech rabínského domu v Plzni během jeho existence odehrálo?
1: Byly tady židovský spolek pro vdovy z první války, spolek pro sirotky a různé další a další organizace. A po válce, po znárodění zde byl umístěn výzkumný ústav býčího spermatu a výzkum mléka. Až do doby, kdy nám to bylo v roce 92 vráceno. Rabínský dům velice chátral, zatékalo do střechy, bortily se stropy a to byl teda konec.
2: S osudem rabínského domu u velké synagogy v Plzni nás seznamuje předseda plzeňské židovské obce Jiří Lévy. K rekonstrukci potom nakonec došlo, takže to nebyl ještě úplný konec.
1: Měli jsme štěstí, podařilo se nám sehnat zhruba 100 milionů korun na rekonstrukci velké synagogy na druhou část a totální rekonstrukci rabínského domu. Kolaudace byla v třetím měsíci roku 22.
2: Teď se nacházíme v překrásných prostorách, které už skutečně zase můžeme označit za reprezentativní.
1: Jsme vstoupili do místnosti, kde je výstava o mikvích, které jsou v České republice nebo převážně v západočeském kraji. V ostatních místnostech máme kanceláře, zázemí pro lektory, je tady přednáškový sál a máme tady i zázemí pro návštěvníky, velice moderní zařízení. Bych vám ukázal naše zázemí, co tady máme. Tady máme kuchyňku, kde máme i několik způsobů ohřívání jídel, tak, aby jsme splnili košer předpisy, že nesmíme slučovat mléčné a masové pokrmy, tak máme i vícero ledniček, ale máme i skříně, kde se zvlášť od sebe odděleně uchovávají talíře, příbory, všechno, aby bylo podle předpisu.
2: A teď tedy do té přednáškové místnosti. Tady byste mohli i tančit.
1: No taky tady tančíme, protože židovské svátky jsou svátky veselý, pije se toho hodně vína, dobře se jí, přednášky se dělají pro veřejnost, ale zároveň tady v této místnosti můžou probíhat i naše židovské oslavy, nejenom v synagoze, ale to dokončení té oslavy je vždycky dobrým pohoštěním.
2: Máte tady i připomínku historie židovské náboženské obce v Plzni?
1: Ano, pak je tady výstava o tom, jak se synagoga stavěla, nějaký plzeňský starý listy. Jsou tady modlitební knížky, které jsme našli v synagoze z druhé světové války, které nám tady nechali vojáci osvoboditele.
2: A co je důležité, v domě je nově také mikve. Jedna jediná funkční mikve v plzeňském kraji. Ale to budeme muset jít zase dolů. Židovské památky velmi ráda vyhledávám, když jsme na cestách. Zatím jsem si prohlídla rabínský dům a na mikve se taky půjdu podívat. Měla jsem všelijaké představy, ale tohle je, dá se říci, klasický malý bazén, tady trubky na vodu přívodní.
1: To je moderní mikve, ale splňuje všechny předpisy a požadavky na rituální lázeň.
2: Což znamená?
1: Obsah vody, přirozený přítok vody, přirozený odtok vody, aby nedošlo poklesu hladiny.
2: No zrovna přirozený přítok vody tady nevidím.
1: Je s výjimkou, ale je to povolená výjimka. Z ze střechy rabínského domu, ze speciální části, tak jak se to může dělat.
3: A je to skutečně tak, jak jsem se dočetla, že mikve je pro Židy důležitější než synagoga?
1: Ano, protože když vstupujete do synagogy, tak byste měli být rituálně čistí. Čistota je čistota.
3: Pokud byste si rabínský dům s mikví rádi prohlédli, otevírací dobu najdete na webu Plzeňské židovské obce. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Plzni. V sobotu 20. června od 10 do 17 hodin v Depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Uvidíte nejdelší trolejbus na světě, 24-metrový unikát a nejvíc historických trolejbusů na jednom místě. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský a odpoledne odstartuje i show plná humoru s Jakubem Kohákem. Čekají vás soutěže o Lego stavebnici trolejbusu, obří dětský koutek, jízdy historickými trolejbusy a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Po celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: Ano, i dneska s námi můžete obdivovat krásu a rozmanitost češtiny. Téma vám představí Vladimír Šťovíček.
2: Víte, co znamená zatnout někomu tipec? A co to vůbec tipec je? Na pomoc přispěchala Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zatnout někomu tipec znamená něco rychle ukončit, umlčet někoho, zarazit ho, nedovolit mu pokračovat v řečech nebo nějakém jednání. Zajímavý je původ tohoto rčení. Asi jej znají především chovatelé drůbeže. Příruční slovník jazyka českého definuje tipec jako druh onemocnění jazyka a dutiny ústní u ptáků, zvláště drůbeže. Tipec bylo třeba hned zlikvidovat, zarazit jeho rozvoj, zatnout, nejčastěji se škrábnutím hlenu z jazyka. A jsme u zrodu frazému.
2: No a zajímavé je, že se slovo tipec spojuje jen se slovesem zatnout.
3: Ve frazémech se často setkáváme se slovy, která mají omezenou spojitelnost nebo která už se v jiném kontextu neužívají. Například slovo pikel se spojuje ve frazému jen se slovesem kout. Podobně slovo bych existuje jenom jako součást frazému pozdě bycha honit.
2: Ale vraťme se k tipci. Napadá mě, jestli s tipcem nesouvisí také típnutí cigarety.
3: Z hlediska původu ano. Tak jako je rázně třeba zakročit proti nemoci, ukončit ji, tak také ukončíme rázně hoření cigarety. Frazem už není dnes příliš frekventovaný, ale vypovídá o frazeologickém motivačním typu vycházejícím z významového okruhu chovu drůbeže. Připomněla bych jenom další rčení, jako třeba srazit někomu hřebínek, nebo jsou to dva kohouti na jednom smetišti, sedí jako slepice na hřadě, nebo chodit spát se slepicemi.
2: Tolik Helena Chýlová v dnešním jazykovém koutku. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: No a tolik dnešní jazykový koutek. Za chvíli už jsou tady hvězdné návraty, neboť máme víkend. No a Patrik Rozehnal a Ondřej Kepka společně zavzpomínají na herečku a známou recitátorku Gabrielu Vránovou. Dozvíte se, kde vyrůstala, jak brala její role rodina i jak vzniklo její celoživotní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Už za chvíli po 16. hodině. Roman Stupka i nadále přeje příjemný poslech.

Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.

0: Zlínský kraj, město Tachov a Bavorská strana. Z Tachovského nádraží vyjede první autobus zítra v 10.30. Cílem je posílit cestovní ruch, říká mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
1: Plzeňský kraj dlouhodobě podporuje rozvoj právě mezistátního spojení a právě o tuto novou linku projevilo zájem město Tachov, přičemž Poved, který je organizátorem krajské dopravy, navrhl propojení této trasy přes jízdárnu Svědce, která je zajímavým turistickým lákadlem. Linka je ve zkušebním provozu a to do prosince příštího roku.
0: Plzeň nechá vytvořit sochu amerického generála Pattona. Doplnit má právě vznikající muzeum Patton Loss na Klatovské třídě 19. Jak bude socha vypadat, určí až soutěž. Zatím zastupitelé souhlasili s jejím vyhlášením. Podrobnosti dodává náměstkyně primátora Lucie Kantorová z Hnutí ANO.
2: Vzhledem k tomu, že na Klatovské 19 jsou velmi specifické prostory, tak nemůžeme použít žádné dílo, které dosud existuje, tak jsme se rozhodli právě vyhlásit soutěž, kdy budeme teď připravovat podmínky. V září bude vypsaná soutěž a ten další harmonogram se uvidí.
0: Na soutěž a samotnou realizaci sochy vyčlení město 3 miliony korun. Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraničí s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Napsala to dnes agentura APA. Podle rakouského ministra vnitra se také azylovým paktem masivně rozšíří ochrana vnějších hranic. Rakousko zvolí přitom novou strategii. Místo tradičních kontrol na hraničních přechodech se má jednat o rozsáhlé, flexibilní a účinné kontroly s cílem vyřadit z provozu převaděče a zločince a nezatěžovat pendlery. Čína tvrdí, že zahraniční rozvědky využívají ke špionáži jejího pobřeží mořské živočichy. Podle agentury AFP to oznámilo tamní ministerstvo státní bezpečnosti v příspěvku na sociálních sítích. Konkrétní zpravodajskou službu nebo stát, který za údajnou mořskou špionáží stojí, ale neuvedlo.
3: Nejmenované rozvědky podle Pekingu připevňují sledovací a monitorovací zařízení na želvy a ryby. Díky tomu pak shromažďují citlivé informace třeba o teplotě a slanosti vody nebo o hlubokých mořských proudech u čínských břehů. Data jim mají sloužit k identifikaci slabin obrany země. Peking vyzval tamní rybáře, aby byli ostražití a za odhalení špionážních zařízení jim nabídl odměnu až 500 tisíc juanů, tedy přes 1,5 milionu korun. Server Guardian doplňuje, že takové obvinění ze špionáže není neobvyklé. V roce 2024 Čína tvrdila, že identifikovala objekty ukryté na mořském dně, které by mohly navigovat průjezd zahraničních ponorek. Rozália Machartová, Český rozhlas. Sport.
0: Slalomářka Martina Sadková skončila třetí v závodě kanoistek na světovém poháru v Augsburgu. Získala medaili ve druhém závodě za sebou, navázala na týden staré druhé místo z Prahy. Stejně jako v Troji vyhrála Australanka Jessica Foxová. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, k ránu přibývání oblačnosti, teploty 11 až 8, na horách až 6 stupňů. Zítra čekejte oblačno až polojasno, odpoledne místy lokální přehánky, večer ustávání srážek a postupně vyjasnění. Teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů. Povane čerstvý západní vítr, na horách s nárazy až kolem 55 km v hodině. A biozátěž na jedničce, tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 počítejte s omezením u Plzně na kilometru 79 u Útušic, kde se vytvořila kolona ve směru na Prahu. A pozor také v Kašperských horách ve Vimperské ulici. Pracuje se tam na inženýrských sítích a provoz je řízen kyvadlově jedním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
6: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
5: budeme si vyprávět o dámě.

0: Která se narodila na Slovensku v Novém Mestě nad Váhom, a to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
1: S vámi je šmanda.
0: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
1: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
0: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
1: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte. Vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
0: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
1: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
0: Tak to s námi zkuste i vy.
1: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím a vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte.
0: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale v náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít, jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sténat ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film, Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravoval dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních, a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: S Vladimírem Menšíkem, pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce a ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu? Protože jí bolí zub.

0: Moje maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec. Dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, Nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka?
1: Hezká.
0: Lucko.
2: Okatá. Kudratá.
0: Jirko.
1: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
3: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
3: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
3: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam, dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese v chaloupce? Úplně sám. Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, ne, ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil. Aničko, začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, ne, ne, ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Rumněncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Rumněnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Rumněnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze. Přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové. Než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
0: Hvězdné návraty.

zaskočí, když si s ním kluk hrál. Nežli zvedneš své obočí,

Proč limonády? A proč nám už nestačí, že je náš cit vůbec živ?

nežli zvedneš své obočí, když si pohled skrýval, tak ti stačí.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúračila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.
3: Mala som pohana, preč som ho

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám na Anky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A proč jsi jela autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel, ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát do půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Ukaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestýlili nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvažíš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam ale dává kapky, co? A má co chtěl, jdi si o to koledovat.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy, na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: No jo, fuj, že se nestydí, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Ten pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. Co? No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: No je, ale, to je ale fracek, nevycválanej. Chy, se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tají?
7: Jsou to dánský kalhotky, když jsi tak zvědavej.
3: No,
7: ty prasáku, co na tom kříku? Na tom je k smíchu akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišmánička, ty nevíš.
1: Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
3: No.
7: No ještě naštěstí nemáme.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnout dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: No to je krása. Evžene, no řekni, no.
1: No,
6: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
7: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou. Víte, on Tonda má rád černý.
6: Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
7: No ne, v týhle vypadá ještě mladší.
6: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě v tom Tonda vůbec nepoznala. Co by tomu řekli ženský? No, co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
7: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
6: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
6: No tohle, no to by šlo.
7: Víš co, to je podobný typ.
3: Tak vemte cerušku ke Kadeřníkovi a uvidíte.
7: Cerušku?
6: To není ceruška. To je milenka.
7: No, co koukáte? Znáte moje noce? děkuji.
3: Promiňte, naschledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci a nejenom televize, prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No, určitě.
0: To taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmen.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profese. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo? Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někač vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty 2 měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty 2 měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám, ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé 2 měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou teda, to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mi mohl říct, proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
8: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata. Už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: ale
3: teda... Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný, velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo. A ten Šviha prej měl tu kádinku a ty těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal a tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl ženám, totiž nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
7: A kde pak ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
8: No a co ty kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
9: Já jsem hrdina.
8: Aha.
9: Pepík.
8: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
9: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Lidi ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím, z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, no, tak to se teda podívejme.
4: No jistě, to bylo různé, jako, ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkala děda, který by měl být pyšný, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
8: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zase třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetonů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskytaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala. Čili šlo jí o to sdělení. No.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň přidá na záchranu kulturního domu Peklo 100 milionů korun. Ve Zbyroze na Rokycansku mají nové prostory pro předškoláky. Mírová dohoda mezi Spojenými státy a Íránem bude podle Pákistánu do 24 hodin. A zítra čekejte oblačno až polojasno s teplotami do 20 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Plzeň posílí rozpočet na záchranu kulturního domu Peklo. Rekonstrukce začne sanací památkově chráněné části objektu, kde je i společenský sál. K původní částce 738 milionů korun

0: Polovina havárií se stala v letních měsících od června do srpna.
1: Na elektrokolech cyklisté havarují nejčastěji v cykloturistických regionech, říká Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
2: V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji, v Zlínském kraji, takže opravdu tam jsou vysoce vidět vzrůstající počty právě v letních měsících.
1: Cyklisté na elektrokolech podle ní často neznají pravidla provozu a téměř polovina nenosí přilby. Lidé mají problém i se zvládáním kola, říká závodník na elektrokole Richard Gasperotti.
3: Největší chyba elektrocyklisty tak je to, že oni si zvolili vlastně nejsilnější přípomoc toho pohonu a jedou nejtěžší převod. Převážně brzdí zadní brzdou. Kdy zadní brzda nemá až takovou trakci, je potřeba vlastně používat obě dvě brzdy.
1: Právě nezvládnutí řízení společně s nevěnováním se řízení loni bylo podle policie hlavní příčinou nehod cyklistů na elektrokolech. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Ve Zbyroze na Rokycansku dokončili rekonstrukci domu pro dětskou skupinu. Od září pojme přes 30 dětí. Radnice tak reaguje na zvýšenou poptávku a nedostatečnou kapacitu současné školky. Pokračuje nezávislý starosta Josef Štícha.
4: Město Zbyrov v loňském roce zakoupilo budovu bývalé mateřské školky za účelem vybudování dětské skupiny pro 34 dětí. Celková investice, včetně pořízení nemovitosti, je 44 milionů korun. Přislíbená dotace ve výši 33,5 milionů korun.
0: Dohodu o míru mezi Spojenými státy a Íránem by měli zástupci obou zemí podepsat podle pákistánského premiéra Šahbáza Šarífa do 24 hodin. Šaríf už včera potvrdil finální text mírové dohody. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek řekl, že Washington by mohl s Teheránem tento víkend podepsat memorandum o porozumění. Podle agentury Bloomberg by se to mělo stát zítra v Ženevě. Iránská média tuto informaci popřela. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková si na turnaji v Hertogenboschi zahraje finále. Dnes si poradila s Polkou Lineteovou 6-3 a 7-6 a zítra ji po dvou letech čeká souboj o titul. V něm nastoupí proti Američance Montgomeryové, která je až v páté stovce světového žebříčku a do finále došla z kvalifikace. Počasí. V noci bude polojasno i skoro jasno, k ránu přibývání oblačnosti, teploty 11 až 8, na horách až 6 stupňů Celsia. Zítra oblačno až polojasno, odpoledne místy lokální přehánky, večer ustávání srážek a postupně až vyjasnění. Nejvyšší teploty zítra 17 až 20, na horách vystoupí na 12 až 15 stupňů. Povane čerstvý západní vítr, na horách s nárazy až 55 km v hodině. A bio jednička, tedy mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda blokuje provoz v Plzni na Borech v ulici Edvarda Beneše u křižovatky s ulicí 17. listopadu a Samarická, kde se auto střetlo s motorkářem. Na dálnici D5 buďte opatrní na 16. kilometru u Berouna. Ve směru na Prahu stojí porouchané auto.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Blahopřejeme písničkou.
6: Jsme Český rozhlas, dobrý podvečer v naší společnosti. Začíná pořad Blahopřejeme písničkou, až do 18. hodiny budeme plnit vaše přání tak, jak jste nám je sem poslali. Tady je hned první, máme to opravdu hodně. Milé rádio, prosím o zahrání písničky Přátelství od Vrchovanky pro paní Marii Johánkovou z Mrákova, která v pondělí 8.6. oslavila 70. narozeniny. Děkuji, že mě naučila zpívat a tancovat v dětském sboru Mráček. Děkuji za její přátelství. Vinšuji do dalších let hlavně pevné zdraví, pohodu, hodně radosti a s vnoučaty. Děkuji, s pozdravem Ondra Kaše. Ondřeji, zdravíme vás.

Pořad Blahopřejeme písničkou pokračuje dalším vzkazem. Vážená hudební redakce, prosíme o zahrání nějaké pěkné písničky, rockové písničky pro mého kmotra Pavla Duvka z Klatov, který 11. června oslavil 50. narozeniny. Přejeme mu, aby byl zdrav, aby se mu splnilo každé jeho přání, ještě mnoho kulturních i fotbalových zážitků. Děkujeme za zahrání, s pozdravem Ondra, Mirča, Lída, Míra, Babi s dědou a také Tomáš. Posíláme skupinu Kabát.

Každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou vám hrajeme pořad Blahopřejeme písničkou Pojďme na další přání. Jaroslav Alexa napsal: Dobrý den, vážená redakce. Prosíme o zahrání pěkné písničky od kapely Veselá trojka pro naší milovanou manželku, maminku a babičku Věru Alexovou z Plzně k jejím 70. narozeninám, které oslavila dne 10. června 2026. Všechno nejlepší, hodně moc zdravíčka, štěstíčka, také lásky do dalších let přejí manžel Jaroslav, syn Jaroslav s manželkou Danou, dcera Markéta s manželem Vláďou a také vnoučátka Tereska, Štěpánka, Verunka a Ondra posílají babičce velkou pusu. A my posíláme zmíněnou písničku.

Tady je Český rozhlas, dobrý podvečer. Dnes vás prosím o zahrání písničky pro našeho člena svazu postižených civilizačními chorobami z Nejtku, pana Zdeňka Cigharda, který 11. června oslavil krásné kulaté narozeniny. Při této významné události posíláme po vlnách rádia vašeho kraje písničku s Michalem Tučným Cesty toulaví. Za svaz postižených civilizačními chorobami Nejdek písničku posílá pan místopředseda svazu, a to Jaroslav Seidl. Tady je Michal Tučný.

případě, že byste i vy chtěli v tom dalším týdnu nechat zahrát někomu z vašich milých nějakou písničku, ta nejjednodušší cesta, kterou si tu písničku u nás objednat, je, kdy vstoupíte na stránky rádia vašeho kraje, v dolní části vyplníte příslušný formulář, vyberete den, zdali sobota anebo neděle, byste chtěli, abychom vaše přání odehráli, a pak už jen posloucháte. Pro jistotu doplním, že tento pořad vysíláme každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou. Pojďme hned vyřídit další přání. Prosíme o zahrání písničky pro paní Věru Neprašovou z Otročína, která slaví v těchto dnech své 76. narozeniny. Do dalších let jí hodně zdraví, štěstí a také pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně.

Dobrý podvečer při poslechu Českého rozhlasu. Vážení, v redakci prosila bych o zahrání písničky Dva rybáři od Doubravanky. K dnešním narozeninám pro mého vnuka Marka Lána hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho radosti. Z dětí přeje babi, k přání se připojuje manželka Gáby, také Matyášek a Tobiášek, Mareček a rodiče. Moc děkuji za zahrání této pěkné písničky a přeji hezký den. Děkujeme.

0: lepší.
1: Posloucháte Český rozhlas. Dobrý podvečer, vážená redakce, jménem fanklubu Atlasu prosím o odvysílání gratulace k narozeninám pro členy fanklubu, kteří v těchto dnech oslavují svoje životní jubileum. Je to pan Stanislav Sokol z Praskole, s paní Anna Voráčková a také paní Vlasta Filipová-Stachova. Všem oslavencům k jejich narozeninám gratulujeme, ať si užijí oslavu v kruhu rodiny a dobrých přátel a do dalších roků jim přejeme zejména pevné zdraví, také hodně štěstí, dobrou náladu, pohodu a trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme písničku od myslivecké kapely Atlas s názvem Já vím. Za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek. Zdravíme vás.

Dobrý den, zdravím vás všechny v rozhlase z Jižní Moravy. My vracíme a ze západu Čech zdravíme Jižní Moravu. Konkrétně jsme pozdravováni ze slovácké vesničky Prušánky, kde se před 91 lety narodila moje teta, sestra mojí maminky, paní Boženka Břečková. Její životní láska ji zavedla až na opačný konec republiky, ale ani to nám nezabránilo se celý život vzájemně navštěvovat. Pro mě to bývaly ty nejkrásnější prázdniny. Chtěla bych vaším prostřednictvím teď je popřát hlavně hodně zdraví, krásných chvil s pravnoučátky a ať ještě dlouho chodí ty její špacírky. K přání se připojují všichni příbuzní a žena tady je s pozdravem paní Boženka.

Ještě než bude 18 hodin, tak v pořadu Blahopřejeme písničkou vyřídíme sobotní poslední přání. Bude pro paní Růženku Sedláčkovou z Blovic k 82. narozeninám, které oslavila dne 8.6. Prosím, zahrajte Lodě se vracejí s přáním hodně zdraví, přeje vnučka Šárka. Moc děkuji a tady jsou Lodě.

Už za chvíli Český rozhlas odvysílá další kompletní zpravodajský servis. Já jsem Jiří Trnka, loučím se, ale opět zítra po 17. hodině se na vás těším v pořadu Blahopřejeme písničkou. Buďte u toho včas. Já budu.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Holíšově skončily opravy náměstí, zbývá doplnit květiny a zeleně. Plzeň spustila program na ochranu vybraných stromů před bobry. Kajakář Josef Dostál se stal mistrem Evropy. A zítra čekejte oblačno až polojasno s teplotami do 20 stupňů. Pěkný večer přeje Andrea Samešová. Holíšov na jižním Plzeňsku dokončil opravy náměstí 5. května. Prostranství má nový povrch, více parkovacích míst a nové dopravní značení. Upravené náměstí ještě doplní květinové nádoby z kovu a dřeva, popisuje starostka Holíšova z ODS Alena Burianová.
4: Aby to nebylo jenom jako komplexní asfalt, tak v těch velkých třech bude i strom, nějaký obrovský, ale bude tam i strom. Budou tam trvalky, které tam budou pořád a budou tam ještě i ty ledničky, jenom které se budou vyměňovat podle toho, jaká bude sezóna.
3: Plzeň chce ochránit významné stromy před bobry. Využije k tomu repelentní nátěr. První stromy nechá město ošetřit podél řeky Mže v oblasti Malesic, Radčic a na soutoku s Radbůzou. Ochrana se soustředí na cenné dřeviny. Ostatní ponechá přirozené aktivitě bobra, popisuje

0: špatném až havarijním stavu. Práce se týkají úseku od železničního nadjezdu až k obchvatu Rokycany Hrádek. Součástí bude oprava kruhového objezdu v křižovatce s ulicí Vysoký průhon. V úseku se také vymění poškozené obrubníky nebo upraví dopravní značení. Práce za téměř 17 milionů korun potrvají od července do srpna. Velká Británie slaví královy narozeniny. Karel III. Se sice narodil v listopadu, oslavy panovníků si ale Britové kvůli lepšímu počasí tradičně připomínají v červnu. Ceremoniál se koná už déle než 260 let. Ulice Londýna zaplnily tisíce lidí.
1: Od sídla britských panovníků se po ulici do Mall prošli vojáci královské gardy v červených uniformách s tradičními vysokými chlupatými čepicemi. Asi 400 z nich jelo na koních. Karel III., také oblečený v červené vojenské uniformě, sledoval prohlídku z kočáru v centru Londýna. Na jeho počest taky 41krát zazněl výstřel z děla. Ceremoniál pak přeletem završila speciální letka královského letectva, takzvaný Red Arrows. Těm už 77letý Karel s královskou rodinou zamávali z balkónu Buckinghamského paláce. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
0: Kajakář Josef Dostál se stal v Portugalsku mistrem Evropy na 500 metrů. Ve finále sice projel cílem jako druhý, ale vítězného Poláka Boruckého poté diskvalifikovali. Mistrem Evropy je také rychlostní kanoista Martin Fuchsa. Další olympijský šampion dnes ve finiši porazil Rusa Petrova a získal 14. evropský titul. Dostál se raduje z 5. titulu. Počasí. V noci bude podle nejnovější předpovědi polojasno až skoro jasno, teploty 11 až 8, na horách klesnou až k 6 stupňům. Zítra oblačno až polojasno, odpoledne od severu slabší lokální přehánky. Později budou ustávat a také oblačnosti ubyde. Teploty 17 až 20, na horách do 15 stupňů. Povane čerstvý západní vítr, na horách s nárazy až kolem 55 km v hodině. Rozptylové podmínky velmi dobré a biojednička, tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni na Borech došetřují policisté nehodu v ulici Edvarda Beneše u křižovatky s ulicí 17. listopadu a Samarická, kde se auto střetlo s motorkářem. Na dálnici D5 na 16. kilometru u Berouna ve směru na Prahu stojí porouchané auto. I tudy projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Povídka na sobotu.
3: K významným plzeňským rodákům, i když i v Plzni dosud málo známým, patří také německy píšící spisovatel Oskar Baum. V dětství přišel za dramatických okolností o zrak. Rodiče ho poslali do vídeňského internátu Hohewarte a tam pro nevidomé děti a mládež. Do Plzně se už nevrátil. Po zbytek života žil v Praze, kde se seznámil s okruhem pražských německých spisovatelů Francem Kafkou, Maxem Brodem a dalšími autory. Částečně autobiografická povídka Rána osudu, kterou jsme pro vás vybrali, je situována do autorovy rodné Plzně. Arne Krinz studuje na gymnáziu a je to tichý hoch, který má rád knihy. Jednou si na lavičce u synagogy čte Verneovku v němčině a to vyprovokuje partu českých kluků k tomu, aby ho napadli. Zranění, které v bitce utrží, fatálně ovlivní jeho celý další život. Povídku vám přečte Matyáš Darnády.

Arne Krinc byl přemýšlivý chlapec se světlými vlasy, tvářemi růžovými jako jablíčko a velmi tmavýma očima. Od prvního školního dne nosil brýle, jejichž skla rok od roku tloustla. Na ulici, při hře nebo při cvičení se pohyboval mnohem opatrněji než ostatní děti. A když se někdy

cestou ze školy, knížky v ranečku pod paží, zastavil před výlohou, posunul si brýle na nose blíž k očím, aby lépe viděl na vystavené předměty. Díval se na každou jednotlivost tak dlouho a tak zkoumavě, jako by byl duchem někde jinde. Arne byl tichý hoch, hodně četl, ale taky rád běhal venku, houpal se na houpačce a pral se s kamarády. Pouliční bitky provázel komentáři vyčtenými ze starých hrdinských eposů, čili vždycky v minulém čase. Se strašlivým výkřikem vytrhl blýskavý meč z pochvy a nechal ho dopadnout na hlavu nepřítele. Ten ale v posledním okamžiku zvedl svůj štít. Meče a štíty při bitkách samozřejmě chyběly. A ani rány, kterými se kluci častovali, nebyly míněny nijak vážně a zle. Arne přesto deklamoval. Šlechetný hrdina již umdléval, leč ještě naposledy se vzchopil a zbabilí nepřátelé prchali v divém zmatku. Všichni Arnovi kamarádi byli větší a silnější než on, ale na Arna si netroufli, protože s úžasem naslouchali jeho recitaci. Mnohá ze slov, kterých užíval, nikdy neslyšeli. Někdy se v celém houfu vydali ven za město, do polí a luk, a Arne jim vyprávěl příběhy o rytířích. Dílem vyčtené, dílem vymyšlené. Chlapci ho nadšeně poslouchali a pak bez velkých příprav sehráli vyprávěnou bitvu. Často arci končili tyhle výpravy za město neslavně, neboť v těch končinách bydleli venkovští kluci, synové dělníků z továrny, kteří na zjemnělé chlapečky z města vytáhli s bojovým rykem. Chlapci z lepších rodin vždycky rychle podlehli přesile a s boulemi a modřinami prchali směrem k městu. Arnův nejlepší kamarád byl podsaditý František Náprstek, syn hodináře, který bydlel v sousedství. Byl to věrný přítel. Vždycky visel Arnovi na rtech, když vyprávěl svá rytířská dobrodružství, a mnohokrát mu zachránil kůži, když se na ně vyhrnuli venkovští kluci. Nejraději měl Arne pozdně odpolední hodiny, mezi 5. a 7., když se jarní slunce už sklánilo k obzoru. Často zůstal nehybně stát. Doma, na ulici, na návštěvě u kamarádů a upřeně se díval na žlutou světelnou skvrnu, vykreslenou slunečními paprsky na zdi či na podlaze. Na částečky prachu, které se jako třaslavý zlatý závoj třpitivě tetelili v paprscích, jež už neoslňovali, nýbrž pomaličku matněli a slábli. To měl nade všechno rád. Pak pomalu zvedl víčka a jakoby šplhal po paprscích nahoru, blížil se pohledem slunečnímu kotouči. Bylo mu, jakoby se nořil do světelného moře, na jehož tančících vlnách se vznášela podivná stříbrošedá tělíska, jež zářila tím víc, čím výš se odvážil zvednout zrak. Už se ten jas skoro nedal vydržet, ale Arne přesto přistoupil k oknu, sundal si brýle a na zlomek vteřiny široce rozevřenýma očima pohlédl do slunce. Před očima mu explodovala neuvěřitelná oranžová. Ale jen na chvilku. Pak se tam udělal černý bod, který rychle rostl a rozpínal se do temného kotouče, až za okamžik zaplnil celé zorné pole. Když na Arna v té chvíli někdo promluvil, neslyšel ho. Byl jako zahalen do tlustého pláště. Když pak oči sklonil a zavřel víčka, bylo všechno červené a pod víčky mu v divokém reji kroužily geometrické obrazce, trojúhelníky, kruhy, čtverce podivných, nerealistických tvarů. Jen pomalu se Arne vracel do reality. Už ses zase koukal do sluníčka, co? Vyčítal mu František, když byl někdy u toho.
To přece nic není, odpovídal Arne. Ale měl přitom špatné svědomí a sliboval si, že už to neudělá. Když bylo Arnovi 10 a měl nastoupit na gymnázium, postihla ho těžká rána osudu. Doktoři mu zakázali číst. Jen to nejnutnější do školy číst směl. Na lavici ve třídě mu přidělali pultík, podobný, jaký mají hudebníci na noty, aby se nemusel při čtení hrbit. Že mu ale zakázali číst jiné než školní knížky, byla velká chyba. Arne začal vymýšlet různé úskoky a nutil svoje oči k neobvyklým výkonům. Když mu otec večer v pokoji zhasnul, postavil se k otevřenému oknu a četl ve světle lampy, jež stála dole na ulici. Nejčastěji se ale vyplížil ven hned po obědě s kapsami naditými knihami. Sedl si na lavičku před synagogou a četl. Měl to místo rád. Starodávný svatostánek s kopulemi jako mešita a zlacenými davidovými hvězdami nad portálem vydechoval jakousi exotickou svatost, již ale rušila velká barevná okna, vymalovaná jakoby dětskýma rukama. Stál tu jako kousek vytržený z Bible, nepochopitelný a úplně cizí mezi nudnými činžáky kolem. Bylo to jednoho červencového odpoledne, když Arnův život udělal nečekaný kotrmelec. Celá třída se radovala, že nastal jeden z posledních dní školního roku a že už brzo budou prázdniny. Arne se jako obvykle odpoledne vydal na svou lavičku před synagogou. Měl v kapse knížku, na kterou se zvlášť těšil a kterou dlouho scháněl. Děti kapitána Granta. A pak ještě životopis Emina Paši. Trošku mu zkazilo náladu, když viděl, že se před synagogou potlouká skupina jeho spolužáků. Naštěstí je mezi nimi Franta, uklidňoval se. Tak mě snad nebudou otravovat. Za okamžik se vnořil do dobrodružství svých hrdinů tak hluboko, že vůbec nevnímal hluk kolem, který navíc slábl a vzdaloval se. Necítil ani slunce, kterému svými paprsky mezi větvemi kreslilo na záda a na čepici pestré kobercové vzory. Jen četl a četl. Když Jules Verne udělal v ději pauzu, položil knížku do klína a snil o tom, co by asi dělal on na místě svých hrdinů v Kordilerách a co mu vůbec osud chystá za budoucnost. Čím by chtěl být, až bude velký, až bude pán. Možná slavným tiskařem. Arne Krims, tiskárna a nakladatelství. Trochu se při té představě začarénal. Nebo velkým malířem, který světu vymaluje úplně novou tvář. Jeho obrazy budou stát ve výkladních skříních a lidé se před nimi budou zastavovat, i kdyby měli mít Bůh ví jak naspěch. Ale možná by mohl být i inženýrem. Stavět mosty, paláce a železnice, anebo důstojníkem a procházet se v parádní uniformě po ulici a při každém kroku zachrastit ostruhami. Anebo kapitánem zaoceánské lodi, co objevuje neznámé končiny, obývané černými, žlutými a červenými lidmi. Anebo najednou se kniha z jeho klína vznesla do vzduchu, zaklapla se mu před nosem a spadla do písku vedle lavičky. Arne se příšerně lekl. Co to bylo? A vyskočil na nohy. Houf řechtajících se kluků se rozprchl na všechny strany. Tiše se k němu zezadu připlížili a vyrazili mu knížku z ruky. Co blbnete, sakra? Rozkřikl se Arne. Ha, smáli se kluci zpovzdálí, ale pomalu se k Arnovi zase blížili. Že se nestydíte, tolik na jednoho? Se zaťatými pěstmi si Arne zase sedl a rozhlížel se kolem, kudy by mohl uniknout. Ale kluci kolem něho utvořili neproniknutelný kruh.
Arne pomyslel na Unkase, náčelníka Mohikánů. Ten by takový lidský kruh bez problémů přeskočil. To ale Arne neuměl. Nohy se mu třásly. Jako vždycky při takových příležitostech se zraky všech upřely na jeho brýle. Když v tom vysvobození. Od někud zleva zaslechl Arne Františkův bojový pokřik. Heta, heta, hej! Franto, Franto! Vykřikl Arne ze všech sil, což ale neměl dělat. Kluci zklamaně zahučeli a ještě, než je stačila dostihnout Františkova bojová jednotka, vrhli se na Arna. Bránil se ze všech sil a s potěšením cítil, že jeho pěst také občas trefila do černého. Heta, heta, hej! Už bylo docela blízko, ale poslední z uličníků ještě stihl Arna praštit do brýlí něčím tvrdým, kostěným, jak Arne později uvedl, a vmáčknout mu je přímo do oka. V tutéž chvíli kolem prosvištěla Františkova družina a hnala se za prchajícími nájezdníky. Arne se zhroutil na lavici. V očích mu cukalo a pálilo. Ve spáncích bušilo. Sundal si brýle a rozevřel oči. Namísto větví v parku viděl před sebou mihotavý závěs ze zlatých a stříbrných jisker, jimž najednou jako lokomotiva projelo něco černého. Zmocnil se ho děs. Stále křečovitěji rozevíral víčka, ale neviděl ani nejbližší keře. Franto, Franto! Křičel. Je mi špatně. Zvuk vlastního hlasu ho trochu uklidnil. Ale František se věnoval pro následování. Však my je dostanem! Zakřičel z dálky na Arna. Arne musel jít tedy domů sám. Pálení v očích poněkud ustalo a cestu parkem znal z paměti, takže to zvládl. Když přecházel hlavní ulici, měl pocit, že vidí něco hnědého. Koně. Drožka. A nebo jen slyšel, jak se blíží? Šikovně se jí vyhnul, ale jistěji se cítil až na chodníku. Ve Františkánské ulici, kde bydlel, několik kroků před obchodem potkal otce. Ježiši Arne, jak to vypadáš? Vykřikl a leknutím zavrávoral. Jeho syn, brýle v ruce, červené oči, nejistá chůze kolem stěn. Co se ti stalo? Lékař, ke kterému ho otec dovedl, mu chvíli svítil lampičkou do očí a pak konstatoval. Odchlípená sítnice.

pevným obvazem kolem očí ležel Arne v posteli a těšil se, že zítra nemusí do školy. Možná ani pozítří, takže do prázdnin se tam už asi neukáže. Co mám říct vašemu třídnímu? Zeptal se bratr Leo, který chodil už do kvarty. Arne ale neodpověděl. Maminka seděla zoufale u okna a dívala se ven do tmy. O ní se opírala malá Ela a snažila se jí utěšit, jak jen to šlo. Nejstarší Truda seděla na Arnově posteli, hrála si s jeho prsty a vyprávěla mu pohádky a napínavé příběhy. Čas od času jí přerušilo matčino zavzlikání od okna. Otec seděl u stolu a žvíkal si knír. Instinktivně tak nahrazoval doutník, který si v pokoji nemocného zapálit nemohl. Jeho obavy a starosti se změnily v mrzutost a stísněnost. Navíc se v dětském pokoji, kam jindy skoro nechodil, necítil dobře. Pozornost, láska a soucit, kterým ho všichni obklopovali, byly Arnovi příjemné jen tak zpočátku. Brzy ho to začalo tížit. Cítil ale, že se všeobecné ponuré náladě nesmí vzpírat. A tak mlčel. V podstatě byl ale veselý. Tahle nemoc, nebo co to bylo, mu přišla právě vhod. Věděl dobře, že letos určitě propadne, poprvé v životě. Co by si o něm doma pomysleli? Říkali mu přece malý profesor. Arne, neházej sebou, napomenula ho matka bezbarvým, tragickým hlasem od okna. Pan doktor říkal, aby se ležel klidně. Otec bouchl pěstí do stolu. Nechte ho na pokoji, vždyť ho ještě rozbrečíte. Když budete pořád jenom naříkat, bude si myslet, Bůh ví co. Nic ti není, chlapče, trochu očního kataru to přejde. Za týden budeš v pořádku. Nasadil si na hlavu klobouk a odcházel. Musel ven mezi lidi. Ve dveřích se střetl s Františkem, který s plachým pohledem bez pozdravu vešel. Na svých velkých nohách se pokud možno tiše připlížil k posteli a pohlédl na Arnovu obvázanou hlavu. Jsi to ty, kamaráde? Po tvářích se mu skoulely slzy, ale pevným hlasem řekl. Toho, co ti to udělal, jsem zatím nenašel, ale najdu ho, to ti slibuju. Leo, sedící za stolem, zvedl hlavu. Ty víš, kdo to byl? Musí do vězení, musí ho pověsit, zapištěla Ela. František jen němě kývl. Truda se lekla, protože Arne sebou při hlasitém Elině výkřiku trhl. Konečně měl pocit, že se stalo něco velkého, strašného. Naplňovalo ho to hrůzou, ale také pýchou. Kvůli takové maličkosti se nevěsí, snažila se Truda o co nejklidnější tón. Jaká pak maličkost, urazil se Arne. Bylo to přepadení, ďábelský útok, skoro vražda. Nasadil tón, jakým vyprávěl svá rytířská dobrodružství. Já toho zmetka najdu, slíbil znovu František, otočený teď k matce. Najdu ho. Znělo to jako zaklínání. Matka zůstala v Arnově pokoji přes noc. Leo musel jít spát k otci. Druhého dne ráno doktor konstatoval zlepšení o 1000%. Týden na to mínil. Škoda, že to druhé oko je už od narození tak slabé. A radil otci, aby zajel za nějakým profesorem do Prahy. Večer se otec celý zoufalý vrátil. Na nádraží na něj čekal František s obvázanou rukou a celý zářel. Toho zmetka opravdu našel. Než ho ale stačil odvést na policii, zmetek ho píchl nožem. Ale teď už sedí v díře, zopakoval František cestou do Františkánské ulice nejméně 20krát.

6 neděl proležel Arne v posteli. Každý den mu píchali do spánku bolestivé injekce, z níž ho ještě po letech bolívala hlava. A to všechno jen proto, aby se přesvědčili, že se opravdu nedá nic dělat. Ale ani tohle mu nikdo neřekl jasně a s určitostí. Když směl konečně vstát a udělal pár kroků po pokoji, byl slabý a tlustý. Jednoho rána se matka vydala za farářem. Mlékařka ji neustále ležela v uších. Aby vyzkoušela i tohle, tak šla. Farář byl plný vřelého soucitu. Mluvil o nevyzpytatelných cestách božího úratku a radil k pouti do Lourdes. Arne neměl před očima černo, spíš něco mihotavě šedobílého jako zimní svítání. A protože byl do té doby zvyklý vnímat očima, nahrazoval teď chybějící látku fantazií. Kolem něj tančily pestré obrazy. Hluboký les s obrovskými stromy, jejichž kmeny byly tlusté jako celý jeho pokoj. Větve se kývaly ve větru a z nich visely listy. Byla to ale vlastně barevná okna synagogy. A nebo se octl v pokladnici peruánského krále, kde své poklady skrýval před portugalskými nájezdníky. A nebo stál na palubě lodi s potrhanými plachtami, již se nerozhodně houpala v mlze. Když ho konečně pustili ven, mnohdy se neodvažoval udělat ani krok dopředu či dozadu, přestože ho drželi a vedli. Měl neodbytný pocit, že před ním i za ním se svíjejí klubka hadů a on se nesmí dotknout jejich kroutících se těl, jinak ho kousnou. A nebo cítil, že se k němu zepředu i zezadu blíží nekonečný zástup červů, žížal a pavouků a hodlá ho pohřbít pod sebou. Hnus ho dusil. Nejděsnější fantazie ho přepadaly, když se stupoval ze schodů. Tomu bylo, jakoby bez jištění šplhal po střechách prastarých rozpadlých domů, které na něj mrkaly roztrhanými okapy jako obočím. A nebo si připadal, jakoby slézal rozeklanou skalní stěnou, vždycky jen kousek od propasti. A nebo se na skále nemohl pohnout z místa, ať dělal, co dělal. Jen kameny kolem něj se pohybovaly. Když se konečně odhodlal udělat pár kroků, byla jeho chůze nejistá, úzkostlivá, bojácná. Přesto se časem nové realitě přizpůsobil. Neměřil teď už knížky podle počtu stran, nýbrž podle počtu hodin, kterých bylo třeba na předčítání. Často přemýšlel a mluvil o svém budoucím studiu a zaměstnání, aniž tušil, jak to jeho blízké trápí. Cítil se důležitý a dospělý, když se v jeho přítomnosti o jeho budoucnosti debatovalo. Lékař jednoho dne s povzdechem další pokusy o léčení vzdal. Pokrčil rameny a řekl tutéž větu jako pražský profesor. Možná si příroda pomůže sama. Otec tuhle větu často opakoval, když se tehdy vrátil z Prahy. Zdála se mu nadějná, byť dobře věděl, že není. Takže to odteď nechali na přírodě a čas od času zkoušeli, jestli funguje. Jak dneska svítí ta lampa? Ptali se ho. Arne věděl, že už ji dlouho nikdo nečistil, tak odpověděl matně špinavě. Všichni ho radostně objali a maminka plakala. Druhý den lampa samozřejmě svítila ostře a jasně. Ve skutečnosti ale Arne viděl jen špinavou žlutou plochu, když upřel oči směrem, kde lampa stála. Uvědomili doktora, že nastalo zlepšení. Doktor přišel a s vědoucím skeptickým úsměvem vodil Arna po temném pokoji, v němž nic nesvítilo. Vidíte světlo? O, ano, odpověděl Arne nejistě. Lampa by se měla vyčistit.
Neochotně, se zdráháním, se začali směřovat s myšlenkou, kterou jim navrhl jakýsi jejich vzdálený příbuzný, profesor filozofie z Berlína, aby dali chlapce do ústavu pro slepce. Matce a sestrám se zdálo, že jestli to udělají, tak jako by potvrdili, že už není naděje na uzdravení. Jako by mu tímto krokem uzdravení sami znemožnili. Otec, ale bez jejich vědomí, objížděl slepecké ústavy v zemi, prohlížel si, jak to tam vypadá, vyptával se na podmínky přijetí, až nakonec i po dlouhém korespondování s berlínským profesorem požádal o Arnovo přijetí ve slepeckém institutu v hlavním městě. Arne Krims, dnes dospělý muž s rukama plnýma práce, stal se ladičem pian. Vzpomínal na tu dobu uprostřed své rodiny s pobaveným, mírně uštěpačným úsměvem. Občas vyprávěl své ženě a svým dětem, jaké to bylo, když z malého bytu, kde vládl jen těžko potlačovaný smutek a tiché zoufalství, najednou přibyl do obrovského domu plného ruchu, schonu a smíchu dětí, jež nemysleli na nic jiného než na hry a alotria. A možná, ale jen trochu, na domácí úkoly na druhý den do školy. Stal se jedním z nich a byl z něj zase ten starý, veselý Arne. Stejně jako u jiných tělesných postižení, záleží spíš na odvaze, šikovnosti a důvěře, než na nějaké zvýšené námaze a síle svalů. Možná to nebylo přesně to, co chtěl říci, ale jeho rodina mu rozuměla a chápala.

0: To byla povídka Rána osudu od spisovatele Oskara Bauma. Přečetl vám ji Matyáš Darády. Online si ji můžete poslechnout po dobu 8 týdnů po odvysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jak to začalo?
1: Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu. Věděl.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Městská policie Plzeň přezbrojí své strážníky. V Plané začnou po víkendu opravy tří křižovatek na hlavním tahu. Oblačno až polojasno s teplotami do 20 stupňů. Takové bude zítra počasí. Příjemný večer přeje Andrea Samešová. Městská policie Plzeň přezbrojuje strážníky. Cílem je, aby měli všichni stejný typ střelné zbraně, jak vysvětluje velitel městské policie Petr Nováček.
3: Nová zbraň přinese hlavně spolehlivost funkčnosti, jednoduché a rychlé ovládání a zejména jednotnost. To znamená, že všichni strážníci budou mít stejný typ zbraně a v případě řešení krizové situace si jeden od druhého může vzít nejenom zásobník z náboji, ale případně i celou zbraň. Postupné výměně dojde během letních měsíců.
2: Ředitelství silnic a dálnic začne už po víkendu s úpravami tří křižovatek na hlavním tahu 1/21 v Plané na Tachovsku. Do října opraví povrch více než půl kilometrového úseku a upraví průsečné křižovatky. Uvedl to mluvčí ŘSD Adam Kloušek s tím, že se jedná o stavbu za 45 milionů korun. Při rekonstrukci se obnoví povrch vozovky v celém úseku, trasy pro pěší a veřejné osvětlení. Největší změnou pro řidiče bude úprava průsečných křižovatek, které doplní světelná signalizace. Během oprav povede doprava kyvadlově po jedné polovině vozovky. Dělníci odstranili z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa zakrývacími plachtami a 3 hodiny po lhůtě dané soudem. Federální soud se rozhodl, že přejmenovat národní kulturní památku smí pouze kongres. Americký prezident se odvolal.

0: Po 3 hodinách 7-6, 6-7 a 6-7 v Hertogenboschi uspěla Barbora Krejčíková. V semifinále porazila 6-3 a 7-6 Polku Lineteovou a po 2 letech si zahraje o titul.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty 11 až 8 stupňů, na horách klesnou až k 6 stupňům Celsia. Zítra oblačno až polojasno, odpoledne od severu i přehánky. Později budou ustávat a také oblačnosti ubyde. Teploty 17 až 20, na horách do 15 stupňů Celsia. Povane čerstvý západní vítr, na horách s nárazy až kolem 55 km v hodině. A bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Stříbře na Tachovsku potrvá až do půlnoci uzavírka Masarykova náměstí a dále ulic Plzeňská a Tylova kvůli kulturní akci. A v Dlouhé Vsi na Klatovsku se pracuje na údržbě mostu. Provoz je veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Nastal ten správný čas pro další výpravu za utajenými poklady regionu. Tentokrát se vydáme do východních Čech, do Polabí, do uklidňující a malebné krajiny kolem Kladrub nad Labem. Právě ona naši republiku v roce 2019 opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ovšem nebyla to pouze samotná krajina. Bylo to i ušlechtilé zvíře, které je s touto krajinou už po staletí spojeno – starokladrubský kůň.

Starokladrubští koně, chovaní kontinuálně více než 400 let, jsou nejstarším původním českým plemenem koní, které bylo navíc jako jediné na světě vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů, císařů a králů. A k tomu tito koně potřebovali nejen nadstandardní stáje a péči, ale i specifickou krajinu, vhodnou jak pro pastvu, tak pro jízdu velkými kočáry. A právě ona krajina kolem Kladrub je natolik mimořádná a výjimečná, že nás na seznam světového kulturního dědictví dostala. A jedním z mužů, který se o to zasloužil, je i generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. S nímž jsem si dala schůzku dřív, než vstoupíme do samotných stájí.

0: Sedíme v císařském hostinci, v jídelně, v Kladrubech nad Labem. A vůbec to tady nevypadá jako v hostinci, ale spíš jako v archívu, protože pan generální ředitel sebou přinesl spoustu nákresů, map a nejrůznějších historických publikací, které vlastně dokládají, jak tady ta úžasná krajina vznikala. Když se vrátíme úplně do toho prvopočátku, každého asi napadne, proč dvůr, kde se mají chovat galakarosiéři, neboli koně speciálně určení pro zápřahy do slavnostních spřežení, leží 250 kilometrů od Vídně. Co k tomu Habsburky vedlo?
1: Důvody jsou částečně historické a částečně přírodní. Ta historie začala v době vlády Ferdinanda I., Maximiliana II., kdy královská komora skupovala pozemky v Polabí a vlastně vytvářela takové dominium, které mělo saturovat financování královského dvora v Praze. No a do toho nakonec patřily i Kladruby. A tradice chovu koní tam je prastará, rozkvetla za Viléma II. Z Pernštejna. Ten byl proslulý chovem koní, takže ta tam pokračovala i z Habsburku a císař Rudolf nakonec někdy v březnu, tuším roku 1576, rozhodl, že takovýhle hřebčín nemůže být pod správou panství Pardubice, ale bude přímo pod císařským dvorem, čili stal se dvorním hřebčínem. No a v té době tam ještě chovali spíš koně pod sedlo, ale v době, kdy se začaly stavět kočáry, karosy, tak začaly tam dovážet starošpanělské a staroitalské těžké koně, no a z nich vyšlechtili místní plemeno starokladrubského koně.

0: Vy jste mi říkal, když jsme sem přicházeli, že tady musí být nějaká speciální zvláštní energie nebo nějaké zvláštní podmínky, protože tady se údajně úspěšně chovali koně uše za Přemyslovců, je to možné?
1: Jsou třeba názvy kobylnice, kobylí, takže ta tradice chovu koní je tam asi prastará a je doloženo, že nějací vladykové zásobovali Přemyslovský dvůr, protože tu krajinu kultivovali vlastně cisterciácké řády ze Sedlce a z druhé strany z Velkých Opatovic a pak teprve se tam vlastně dostali Pernštejnové a scelili vlastně to území se svými majetky na Moravě, protože chov koní byl velké podnikání, že přece furt váčilo s Turkem a ty koně bohužel tam taky odcházeli, takže bylo potřeba zásobovat naše vojska. A nám to tam doložil specialista, odborník pan Josef Krause, který má ty citlivé ruce a používá nějaké pružiny, virgule, že tam proudí různé energie, to vaši posluchači znají spíš z čínské medicíny nebo z čínské filozofie jako feng shui nebo dračí žíly. Evropská věda to považuje za pavědecké, ale tam podle pana Krause skutečně probíhají energie, které jsou potom zhmotněny v terénu situováním těch dvorů, které jsou tři a všechny leží v nějakých kříženích pozitivních energií, takže tam to umístění stájí a poroden a celého toho zařízení hřebčínského zaručovalo, že dojde k dobrému, úspěšnému oplodnění klisny a ke zdárnému vývoji hříběte. Když potom císař František Štěpán Lotrinský přenesl chov kladrubského koně do Kopčan, protože to byl taky velkopodnikatel v chovu koní, mimo jiné, tak v těch Kopčanech, přestože je to niva řeky Moravy a mně jako člověku se zdá, že ty podmínky jsou zrovnatelné s kladrubama, ale ty koně tam neprospívaly, kobyly zmetaly, to znamená, že prostě rodili mrtvá hříbata, nedovyvinutá, trpěly tam záněty kopyt, takže císař Josef II. Rozhodl, že se prostě koně vrátí do kladrub a obnovili tu slávu chovu kladrubských koní.

Pokud víte, jak staroklad rubský kůň vypadá, neuvěříte, jak pohnuté mělo toto ušlechtilé zvíře osudy. A zvláště na začátku minulého století, kolem roku 1918, v období vzniku naší samostatné republiky. Tehdy bylo vše habsburské zatracováno a všichni staroklad rubští koně měli coby nenáviděný přežitek spojený s CK mocnářstvím skončit na jatkách nebo v klobásách. Naštěstí se jich pár povedlo zachránit a dnes jejich chov zažívá obrovský rozkvět. Takže vzhůru do stájí Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a naším průvodcem bude jeho ředitel Jiří Machek.

0: Krásně nás teď koníci pozdravili. My teď stojíme s ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech Jiřím Machkem. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Přímo u těch malinkých, nových, starokladrubských koní z letošního roku. Kolik se vám jich letos narodilo a jak vlastně bude ten chov pokračovat?
1: Nám se ročně rodí kolem 60 až 80 hříbat v celém Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. No a v letošním roce už jich máme téměř 60. No a chov, ten musí pokračovat.
0: Já o tom naprosto nepochybuju, protože ten kůň má nádhernou stavbu těla, je veliký, ale je ladný. A ta hříbátka vypadají také nádherně. Takže v čem je ta vzácnost tady tohoto krásného zvířete?
1: Tak říkáte to krásně, on ten kůň vlastně by se měl líbit i laikovi, aniž by třeba byl schopen vysvětlit v čem, ale jinak se teda jedná o specializované kočárové plemeno. Je to vlastně ceremoniální kočárový kůň. To plemeno se šlechtí už několik století. Dříve se chovalo ve více barevných variantách, až na konci 18. století se ustalilo na dvou barevných variantách, na bílé, což jsou teda bělouši, a na černé, což jsou teda vraníci. No a to plemeno je výjimečné v tom, že si uchovalo znaky původních středověkých plemen. Pro starokladrubského koně je právě typické, že to je velký, mohutný kůň s dlouhým, klenutým a šlabutým krkem, má mohutnou záď, má nevýrazný kohoutek, strmou spěnku, kratší spěnku, strmou lopatku, ale to, co je pro něho nejvíce typické, tak je takzvaná klabonosá hlava. Ta by měla být vlastně zahnutá v celé délce té hlavy, a také se tomu říká takzvaný římský nos. No a pak je pro něho typická vysoká akce hrudních, to znamená předních končetin, která je nejvíce patrná v klusu, protože mělo jít o koně, který samozřejmě neměl pouze tahat nějaký povoz nebo kočár, ale ten byl používán při těch největších, nejprestižnějších slavnostech a tahal kočáry s příslušníky společenských elit, takže měl reprezentovat toho, koho v tom kočáře veze.

0: My jsme teď ve stáji. Tady se vše uklízí ručně. Vy jste mi ukazoval, že dokonce kropíte podlahy ve vzorech a vypadá to tady opravdu, jako bychom se ocitli za vrcholné vlády Habsburků.
1: Tak my říkáme, že režim Řepšína zral staletí. Tady je všechno už vymyšleno, není potřeba vymýšlet něco nového. Samozřejmě práce kolem koní je fyzicky náročná, ale koně potřebují ten dennodenní kontakt a snažíme se o to, aby ten Řepšín fungoval v tom původním tradičním režimu s minimalizací používání nějakých výdobytků anebo techniky. Takže tady zametáme například ještě starými březovými košťaty, ale zase, když se zametá, tak aby se neprášilo, tak je potřeba tu podlahu, jak jste říkala, kropit, ale kropit v bývalém dvorním Řepšíně nebo národním Řepšíně, tak to zase nemůže být jen tak, takže se tvoří takové ornamenty, takže my tomu říkáme vodní koberec.
0: Ano, a také tady máte pořád ty tabulky původní, na které se jméno každého koně píše křídou. Nemáte tady žádné umělé hmoty, používáte kožené ohlávky.
1: Ano, máme svého sedláře, ohlávky si děláme sami, ale žádné umělé hmoty, ale prostě ještě z poctivého jezí kůže. A ty identifikační tabulky koní, tak ty jsou právě dřevěné a to vlastně souvisí s krajinou, která je zapsána na seznamu světového dědictví, protože součástí krajiny je i les. Z toho lesa právě máme vlastní dřevo, vlastní pilu, vlastní truhlárnu, takže to je vlastně dřevo z UNESCOvého lesa.
0: A navíc i to písmo je krásné, archaické, není tady nic jen tak. My se tady zrovna díváme, jak ty klisny s těmi čerstvými hříbátky chodí na procházky, vycházejí tady ven, vždycky se chvíli projdou, tak jak ten režim tady s těmi novorozenci probíhá?
1: Tak my jsme přímo na porodnici, tam vidíte porodní boxy. To je úžasný koncert. Tady se klisna ohřebí, s tím hříbětem v této stáji stráví několik dní. Na začátku se vlastně ta klisna s tím hříbětem pouze provádí tady v tom nejbližším dvoře. No a za několik dní pak ta klisna s tím hříbětem se přesune do sousední volné stáje a tam se vytvoří takové to první stádečko, které pak začíná už jako stádo chodit každý den na pastvu a zpátky. No a takhle vlastně to hříbě stráví s tou matkou přibližně 6 měsíců a ve stáří 5 až 9 měsíců. Pak dojde k takzvanému odstavu oddělení hříbat od matek a ty jsou pak přesunuta na hříbárnu, která je na dvoře Františkov.
0: Tam my se také pojedeme podívat. Nicméně mě by ještě zajímala ta komunikace. Oni spolu dámy neustále tady mluví, tak otázka je, co si říkají. Je mezi nimi nějaká rivalita, nebo jaký je to vlastně kůň z charakterového hlediska nebo z povahového hlediska?
1: Tak je to starový zvíře. Jim je dobře, když jsou pospolu. Koně mají velmi dobrý sluch, velmi dobrou orientaci. Starokarpatský kůň má optimální temperament. To znamená, že se jedná o klidného koně, ale zase ne o nějakého líného, protože on musí být naprosto spolehlivý. Nemůže se splašit a utíct s nějakým kočárem, anebo třeba starokarpatské koně využívají i trumpetisté švédské královské jízdní gardy. Takže si představte, že ten trumpetista jede na starokarpatském koni a toho koně řídí pouze jednou rukou a tou druhou rukou troubí a ještě mu troubí trošku do ucha a pak stojí někde na náměstí a tam musí prostě stát třeba půl hodiny a téměř se nehnout.

0: Milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem Machkem vstoupili do stájí hřebců a já jsem v údivu, protože oproti porodnici, kde jsme byli s klisnami a miminky, tak tady je absolutní klid. Mladí hřebci i ti starší jsou naprosto v pohodě, je tady ticho, to je běžný stav?
1: Dá se říct, že ano, když mají ty koně dostatek pohybu, tak pak není důvod, aby ty byly neklidní, ale to, co jste zažila v porodnici, tak to bylo tím, že tam se zrovna nějaké klisny odváděly, přiváděly, takže se tam zrovna něco dělo. Když to tady teď se žádný kůň nepřivádí, neodvádí, takže hřebci jsou v klidu.
0: Mimochodem, jakou mají povahu ti hřebci? Oni se takto absolutně klidně chovají vždycky, nebo to je výcvikem?
1: Samozřejmě, když jsme vyvedli ven a ten hřebec by viděl někde nějakého koně, tak by se mohl začít trošku předvádět, být trošku neklidnější, nejvíce se předvádějí před klisnami. A potom zase hřebec hřebci je vlastně konkurent, jo, takže jsou schopni hřebec hřebce napadnout, tak z tohle důvodu, když už jsou teda dospělí, tak nemůžou spolu chodit do výběhu, ale chodí do individuálních pedoků. No a co se týká výcviku, tak to hříbě stráví na hříbárně po odstavu nějaké 3 roky a ve 3 letech se vrací z hříbárny sem do hlavního stavového dvora, do výcvikové stáje, kde mu začne roční výcvik a ten probíhá jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku, jak hřebci, tak klisny absolvují výkonnostní zkoušky, jak v tahu, tak pod sedlem.
0: Mimochodem, vy jste říkal, že císař pán preferoval zásadně hřebce, že vždycky chtěl mít zapřežené jenom hřebce.
1: Tak se vší úctou ke klisnám, tak ten hřebec je ještě majestátnější samozřejmě, takže císař chtěl mít to nejlepší, takže logicky hřebce.

0: Starokladrubští koně se dnes chovají pouze v čistě bílé nebo temně černé, tedy v rané formě. A zajímavé je, že i bělouši se rodí černí a postupně vybělují. Tak se teď podíváme do míst, kde jsou mladí koníci ustájeni. Tak milí posluchači, jsme ve Františkově a máme tady dalšího velmi zajímavého průvodce, jímž je náměstek ředitele Národního hřebčína v Kladrubech, Martin Lacina, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Pane Martine, kde se to vlastně nacházíme? Zkusme to posluchačům popsat.
1: Tak my se teď nacházíme přímo na nádvoří stájového dvora Františkov, přibližně 3 kilometry od Kladrub nad Labem. Tento stájový dvůr vlastně vznikl jako poslední ze všech 3 dvorů. Datum výstavby je v letech 1827 až 1830.
0: Komu měl tady ten dvůr sloužit, nebo jakým účelům a jakým slouží dnes?
1: Už od počátku byl ten dvůr koncipován pro chov mladých koní a to zůstalo i do dneška. Zde pořád jsou ustájení koni od chovu do přibližně 3 let stáří.
0: Takže odrostlejší děti?
1: Spíš taková školka, možná první stupeň základní školy. Jinak typologicky a technicky jsou ty stáje s Kladrubami obdobné, i to jejich dělení. Je to vlastně dvůr, který byl původně plánovaný jako zcela uzavřený, jenže k tomu už ní nedošlo a ten dvůr zůstal vlastně z jedné strany otevřený.
0: Mně to tady připadá jako velmi velkorysá stavba. Vy jste říkal, že nedokončená. Bylo to tím, že to byl císařský hřebčín, nebo se takto velkoryse konstruovaly dvory na chování ušlechtilých koní?
1: Ne, tak to určitě nebyl standard někde v té polovině 19. století. Ostatně ta původní projektová dokumentace byla několikrát přepracována, že byly připomínky z císařského dvora, že ta stavba je málo reprezentativní, takže se dodělávaly některé ozdobné prvky a to, jak to vidíme dnes, je vlastně následkem toho, že bylo skutečně původní úmyslem vybudovat monumentální reprezentativní dvůr pro chov koní. To postavení hřebčína bylo v císařské monarchii výjimečné a ta architektura to jenom potvrzovala.
0: A komu za to vděčíme?
1: Dvorní architekt kladrubského hřebčína je pan profesor Ján, který stál za návrhem všech těch staveb, které dneska procházíme.

0: Teď tady vidíme zapřežené čtyřspřeží vraníků, kteří tady projíždějí, a máme tady ženu, která rozumí všem koním, kteří jsou v Národním hřebčíně v Kladrubech, a ona dáma se jmenuje Jitka Rajchová a dělá tady hlavní zootechničku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Jitko, co se tady ti koníci učí, co vlastně se tady s nimi děje?
1: Tady do toho stájového dvora jsou koně přemístěni z Kladrub nad Labem při takzvaném odstavu. Tady na tom stájovém dvoře jsou ta hříbata rozdělena podle pohlaví na skupinu klisniček a hřebečků. No a podle ročníků jsou také tady ta hříbata ustájena. Takže máme tu 3 ročníky klisniček a 3 ročníky hřebečků. A jsou tady do doby, si je vezmeme zpátky do Kladrub nad Labem, kde jsou potom směřováni k výkonnostním zkouškám už při sedlovém a dalším výcviku, to znamená výcviku v zapřehání.
0: S kým je větší práce? S hřebečky nebo s těmi klisničkami?
1: Tak já si myslím, že s klisnama je větší práce, s těma hřebcema se zdá, že je ta práce snažší. I náš vozatý pan Jiří Nesvačil radši pracuje s hřebci.
0: My se teď přesuneme ještě na Josefov, milí posluchači. No a to je třetí dvůr, který souvisí s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Mimochodem je vám asi jasné, že všechny ty názvy souvisí s Habsburky, respektive s jejich významnými reprezentanty, a jmenují se právě po nich. Takže teď se s Františkova přesuneme na Josefov.

0: můžeme.
1: Tak milí posluchači, a my jsme v další části Národního hřebčína v Kladrubech. Jsme tady opět s oběma mými průvodci, náměstkem ředitele Národního hřebčína Martinem Lacinou i hlavní zootechničkou Jitkou Rajchovou. Pane Martine, nacházíme se v Josefově. Tak co je to za dvůr?
2: Tenhle ten areál je určitě prostorově nejskromnější. Jedná se o dva objekty stájí, které jsou situované rovnoběžně k sobě. Ta historie je trošku delší. Už někdy kolem roku 1770 jsou první zmínky o tom, že je jakási dřevěná stodola, kde jsou ustájeny koně. Takovou zajímavostí je, že navzdory tomu, že ta historie toho hřebčína je zmapována poměrně detailně, tak tedy o té výstavbě není příliš jako mnoho zmínek. Dataci vlastně zasazujeme jenom podle toho, že se od roku 1854 objevují v těch mapových podkladech jako stavby dokončené.
1: Je pravda, že tady vidíme dvě maštale vedle sebe, ale je tady neuvěřitelné množství pastvin. Komu je tady ten dvůr určen? To je takový penzion pro starší dámy.
2: Já bych to asi takhle možná nazval, jestli to není moc odvážné. Jsou zde matky, které se už neužírali k reprodukci, takže ty tedy vlastně jsou ustájeny.
1: A to je otázka pro Jitku Rajchovou. Paní Jitko, jak to vlastně je s těmi staršími dámami?
3: My s těmi klisnami pracujeme stále ve stádě a tak, aby v tom stádě nebyla narušena hierarchie stáda a aby v tom stádě vždycky byl co největší klid, což je pro tu reprodukci hodně důležitý, tak nemůžeme mít pohromadě klisny, které jsou březí a klisny, které jsou jalové, to by nedělalo úplně dobrotu. Klisny, které k reprodukci nevyužíváme, přesunujeme na Josefov, kde tráví čas na pastvinách a jsou tady ustajeny v těch dvou volných stájích. Vyšla dívka.

0: napojit.
1: A na úplný závěr se vrátíme zpět přímo do Kladrub, protože poslední slovo bude mít ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
2: Místní krajina byla v první polovině 19. století zkomponována za účelem chovu a výcviku tažných koní a v tomto případě teda kočárových koní a byla zkomponována k několika osám a ty osy vybíhají z jednoho místa právě z takzvaného kompozičního ohniska a my v něm právě stojíme. Takže jedna osa, ta jde vlastně středem celé té krajiny a na konci je Františkov, pak další osa, ta míří až na Vídeň a ta předešla, o které jsem mluvil, tak ta míří na Prahu a pak je ještě třetí osa, která míří ke třetímu stavebnímu dvoru a to ke dvoru Josefov. No a to, co je vlastně výjimečné, skoro světově výjimečné, tak takový v tom, že obdobné jiné krajiny a obdobné jiné areály na světě také mají krajinu komponovanou k osám, je tam kompoziční ohnisko, jsou tam nějaké stáje, je tam třeba i nějaký chrám, kostel, zámeček a tak dále, ale vždycky to kompoziční ohnisko je u nějakého hlavního vchodu do budovy pro lidi, jako je například právě nějaký zámek. A tady i přesto, že je císařský zámek a je tady kostel, tak stejně to kompoziční ohnisko je u hlavního vchodu do hlavního stájového dvora. A tím je tady vlastně povýšen kůň nad člověk.
1: Víme všichni, že dodáváte na ty královské dvory, kam všude ještě, kde máte všude klientelu?
2: Přes 30 let jsme dvorním dodavatelem koní do dánských královských stájí, přes 20 let dodáváme bělouše švédské královské jízdní gardě, tam na bělouších jezdí trumpetisté a většinou velitel té gardy. No a v loňském roce se nám podařilo prodat 7 běloušů americké armádě, tam je takový speciální útvar, taková kavalérie, která vystupuje při státních slavnostech, například zajišťuje i pohřby třeba amerických prezidentů a v Hranici se v loňském roce poprvé v nějaké ceremoniální roli v rámci té americké armády tak se představili, když Donald Trump před Bílým domem vítal saúdsko-arabského prince.

0: Pokud jste, milí posluchači, nikdy v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem nebyli, doporučuji vám se tam vypravit a zaručuji, že se do koní zamilujete i vy, kteří jste nikdy na koni neseděli ani se nesvezli kočárem taženým koňmi. Starokladrubští koně jsou totiž unikát. Jsou obrovští a přitom ladní, utáhnou obrovské náklady a přitom jsou krásní a klidní. A rádi brázdí krajinu jen tak s jezdci a dokazují jim, že nejkrásnější pohled na svět je skutečně z koňského hřbetu. Týden plný překvapení a nových krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goránka Oľača. Dnes uslyšíte v našem pořadu následující odborníky.
2: Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. Anna Pavlíková, advokátka, která se specializuje na migrační právo. Za naše konzorcium Lenka Kopecká, policy officerka.
1: Tak je představil Jakub Můčka, mluvčí konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty, které uspořádalo debatu o vládním návrhu novely cizineckého zákona. Byla jsem u toho. Historie dosavadných změn cizineckého zákona je dost dlouhá a určitě se kvůli tomu zákon stal nepřehledný. Nejnovější návrh už prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně a podle vlády se věnuje především digitalizaci a právě zpřehlednění pobytové legislativy. Je to významné, ale zdaleka nejde jen o technické záležitosti. Magda Faltová říká.
3: Ten zákon zavádí digitalizaci a to je významná věc pro ten cizinecký systém, možnost prostě zdigitalizovat to řízení, což samozřejmě v situaci, kdy tam máte podávání žádostí na ambasádách, to tu situaci může velmi zrychlit, zefektivnit a nějakým způsobem celý ten systém zlepšit. Ale zároveň to dopadá na celou řadu dalších institutů, opatření, které se teda niterně týkají života každého cizince. To, co my na tom kritizujeme, je, že no, není možné podat ty žádosti jinak než tou cestou té digitalizace. Takže nemyslí na ty lidi, kteří ty kompetence, schopnosti, znalosti, ale i ty nástroje nemají. Možná bych ještě podotkla, že my jsme prodali asi 280 připomínek za konzorcium, což je sdružení asi 20 organizací. A na druhé straně musíme říct, že ministerstvo vlastně věnovalo i celkem dost času na tom s náma jakoby některé ty připomínky vypořádat. Ale je tam řada výhrad, které nám zůstávají.
1: Konzorcium se ozvalo, protože považuje za závažný problém rodinnou situaci českých občanů, do které zákon zasahuje.
3: My upozorňujeme na to, že dochází k zhoršení oproti rodinným příslušníkům občanů Evropské unie. To znamená, že to vnímáme, že je něco, co dopadá na všechny české občany, minimálně na ty, kteří mají rodinné příslušníky ze zahraničí, a je to poměrně významná věc, se kterou nesouhlasíme.
1: Druhá oblast je trh práce.
3: Postavení cizinců na trhu práce, pracovní vykořišťování, jestli vlastně ten zákon přináší nějaké zlepšení, nějaké posílení ochrany jejich práv.
1: Zdá se, že právě tyto dvě oblasti prošly bez větší pozornosti v poslanecké sněmovně, jako by se vládě povedlo návrh zarámovat jako digitalizační novelu. Lenka Kopecká z konzorcia nevládních organizací považuje za chybu, že ministerstvo vnitra o tom vůbec nehovoří.
4: Tohle změna dopadá nejen na cizince, ale přímo se dotýká vlastně českých občanů a jejich vlastně rodinného života. To, za jakých podmínek tady můžou žít se svou rodinou ve své vlastní zemi. Mluvíme o cizincích, kteří jsou ze zemí mimo EU a mají nějaký blízký rodinný vztah k českému občanovi a chtějí žít s ním tady v České republice. Typicky je to manžel nebo manželka, partner nebo partnerka českého občana, třeba i jeho rodič. Dnes je postavení rodinných příslušníků českých občanů je rovné jako postavení rodinných příslušníků jiných občanů EU, což znamená, že kanadský manžel české občanky tady má stejné pobytové postavení jako kanadský manžel slovenské občanky nebo rumunské občanky, které tady také žijí. Nový zákon tenhle ten princip opouští. Odděluje rodinné příslušníky českých občanů a rodinné příslušníky jiných občanů EU. Nově ten kanadský manžel české občanky bude při žádosti o ten pobyt mít horší postavení než kanadský manžel slovenské občanky. Ministerstvo vnitra tuto změnu vysvětluje tím, že je to nutné kvůli právu Evropské unie. To je minimálně zavádějící argument. Je pravda, že právo Evropské unie se primárně vztahuje na EU občany a jejich rodinné příslušníky, ale právo Evropské unie nezakazuje, aby jsme stejnou právní úpravu vztáhli i na rodinné příslušníky českých občanů. Není to žádný nějaký politický diktát Bruselu, ale je to čistě politické rozhodnutí politické reprezentace České republiky.
1: Zabrání změna zneužívání pobytu a účelovým manželstvím a podvodům? Ministerstvo neuvádí žádná data. Veřejnost tedy neví, jaký je to problém ani jak moc je rozšířený.
4: Jestli někdo uvádí nepravdivé informace nebo jedná se o nějaké účelové jednání nebo zneužití práva, tak stát má nástroje, jak tuto situaci řešit. V takovém případě se pobyt neudělí. Pokud se na to přijde až později, tak se může ten pobyt zrušit. Máme za to, že vlastně tím se vytváří nějaký jako nebezpečný dojem, že čeští občané, kteří mají například manžela nebo manželku nebo partnera ze zemí mimo EU, jsou nějakým způsobem podezřelí a a priori už se na ně koukáme jako na podvodníky, což tenhle ten narrativ je pro nás neakceptovatelný.
1: Zhoršení postavení celé skupiny rodinných příslušníků českých občanů kvůli možným individuálním excesům nepovažuje konzorcium za spravedlivé řešení. Navíc se nově vytváří dojem o dvojím metru, kde horší pravidla jsou rezervována pro občany České republiky.
0: My a oni.
1: Uslyšíme teď, jak o novele mluvil ministr vnitra Lubomír Metnar po nedávném schválení návrhu vládou.
5: Cílem je nastavit jasná, vymahatelná a spravedlivá pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky a posílit také kontrolní mechanismy. Návrh je spravedlivý vůči těm, kdo dodržují zákony, přísňuje pravidla a zvyšuje trestní sazby v oblasti nelegální migrace, upravuje systém dočasné ochrany tak, aby odpovídal aktuální situaci a omezoval možné zneužití systému. Dočasná ochrana nově zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dnů zdržovat na území České republiky, anebo bude páchat závažnou trestnou činnost. Přísnější budou také podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu, včetně důslednějšího posuzování bezpečnostních rizik a kontroly daňových nedoplatků. Upravujeme pravidla pro vyplácení humanitární dávky. Tady opravdu daleko efektivněji budeme bojovat proti té dávkové turistice.
1: Ani slovo o zhoršení postavení rodinných příslušníků českých občanů. Podle Anny Pavlíkové, advokátky specializující se na migrační právo, česká judikatura v posledních 20 letech má jasný výklad o jejich právech.
6: Práva rodinných příslušníků Čechů by měla být stejná jako ta práva těch rodinných příslušníků Slováků, Rumunů a jiných občanů EU, kteří tady žijou.
1: Nově se liší podmínky pro žádání pobytu.
6: Ty konkrétní případy, jo. Může to být třeba venezuelská žadatelka o azyl, řízení se táhne několik let. Mezitím si prostě najde českého občana, uzavřou sňatek, čekají dítě, to dítě bude mít české občanství. Dneska by tu situaci s tím nekonečným azylovým řízením jednoduše vyřešila tak, že si požádá tedy o pobyt na základě toho, že je manželkou českého občana nebo matkou českého dítěte. Tady tím novým zákonem vlastně tohle udělat nebude moc. Ministerstvo jí asi říká, zbalte si kufry a jděte do Venezuely požádat si o pobyt tam, anebo tady zůstaňte v nějakém neurčitém postavení.
1: Další ilustrace znemožnění rodinného příslušníka podat žádost o pobyt na českém území.
6: To je tehdy, kdy se ten cizinec nachází v takovém nějakém přechodném období, má tady pobyt za účelem práce nebo podnikání, prodlužuje si ten pobyt, je v tom přechodném období, které ministerstvo nazývá fikce. Třeba americká manželka českého občana, která tady pobývá za účelem práce, má zaměstnaneckou kartu, otěhotní, neprodlouží pracovní smlouvu na dobu určitou, takže ta karta jí zaniká. Ona by si normálně požádala o pobyt na základě toho, že je tedy manželka českého občana, občana. A nově to nebude moc udělat, protože je v té takzvané fikci. Asi bude muset teda odjet zpátky do země původu a řešit to tam. Kdyby to byla běloruská nebo americká manželka Slováka nebo Poláka, tak tu situaci prostě vyřeší tady. A když tihleti lidi nebudou moct ten pobyt vyřešit přímo v České republice a budou muset cestovat do zahraničí a jenom proto, aby tam podali tu žádost o pobyt, tak tam může dojít k porušení práva EU.
1: Zhoršení se navrhuje i v procesních právech a pravidla pro vyhoštění se nově také zpřísňují.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
1: Lucie Alálu pracovala v nevládnych organizáciách venujúcich sa migraci a lidským právem a tak jej situácia se zmienami zákona vôbec není neznáma. Navíc jej manžel pochází z Peru, takže migrační predpisy sú součástí jejich rodinného života. Když v roce 2024 nový návrh zásadně měnil pojetí institutu rodinného příslušníka občana České republiky, řekla, že v tomto znění je zákon nedůstojný k vlastním občanům. Myslí to i dnes?
4: Jo, protože pokud má být nějaký jiný pravidla pro partnery českých občanů a občanů Evropské unie, tak to nedává žádný smysl. Že nemůžeme si myslet nic jiného, než to, že to je nějaký způsob trestu. Ale proč máme mít dvojí metr na český občany a občany Evropské unie?
1: A co vy jako rodina teď můžete udělat? To bude zpřísněný podmínek, za kterých budete žít.
4: Tak my jsme měli štěstí, že? Protože jsme sem přijeli dřív, než tohle to vzniklo. Ale co budou dělat nový rodiny, bude to komplikovanější. Budou muset prostě dokazovat daleko víc dokumentů. Nám stačilo ukázat pár fotek. A teď se bude muset dokazovat i jako stav na kontě, což třeba v té době, kdy jsme sem přijeli, by pro nás bylo poměrně jako zásadní problém. Což zase taky podle mě teda potvrzuje jenom to, že tady vytváříme nejenom nějaký rozdíly mezi českými občany občanami Evropské unie, ale vybíráme si mezi těma, kdo na to mají a kdo na to nemají. Pokud tady chceme mít jenom ty, kteří na to mají, tak to už je nějaká jako diskvalifikace. Já jakoby doufám, že prostě nebudou nějakým způsobem retroaktivně upravovat.
1: Závěrečný komentář Magdy Faltové.
3: Máme určitě zásadní výhrady právě k postavení rodinných příslušníků. Zdá se nám, že se tam mohlo dosáhnout posílení mnoha dalších práv, třeba lidem, kteří vstupují na trh práce, jsou na trhu práce, ale třeba vítáme tu digitalizaci.
7: Ten zákon by měl sloužit k tomu, aby se tady dobře žilo i Čechům, i cizincům, aby tady byly nějaká srozumitelná racionální pravidla, která říkají, když uděláte tohle, stane se tohle a my vám nebudeme vlastně ten život znepříjemňovat. To je to, co tady v té úpravě těch rodinných příslušníků není.
1: Refu Fest neboli přišel svátek naštěstí nepotřebuje žádnou změnu svých tradičních kořenů. Existuje už 20. rokem a proto jsem navštívila pracovní schůzku jeho týmu. Hostitelkou Vín Bázy, která multikulturní svátek organizuje, mi byla Jana Remenárová, dramaturgině a produkční celého projektu.
8: Zrovna jsme řešili podrobně doprovodný program. Bude se konat v Kopce 17 na Smíchovské náplavce. Začínáme 15. v pondělí a končíme 21. v neděli.
1: Ale dneska je tady vás pět hezkých dám, takže kdo co dneska dělá?
8: Tak já jsem Bára Hanzalová, mám na starosti hlavně program v hlavní den 20. června, který proběhne letos na ostrově Štvanice na Praze 7. Samozřejmě jako vždy tam budou komunity, kterých máme více než 17 letos. Bude tam spousta zajímavého tradičního jídla, velmi zajímavý program, workshopy.
9: Ahojte, já jsem Rita, řeším PR a komunikace, teda abyste se o tom festivalu dozvěděli. A bylo to skvělé.
1: A domácí, co si myslíte, jak se oni na to dívají, že už 20 let cizinci představují svoje tradice, svoji hudbu, kulturu, jídlo?
9: Tak když to vydrželo 20 let, pro mě je to jenom dobrý signál, že o to je zájem a mám z toho jako cizinka taky obrovskou radost.
1: Zapomněli jsme na jednu důležitou věc. motto?
8: Motto je odvaha, odolnost, odpovědnost. Jsou tam ty O, jako ty slova jsou pro nás doopravdy důležité.
1: O.
8: Skvělé.
1: Pro dnešek vás od mikrofonu zdraví Goranka Oljača a jako obvykle se těší na příští pořad.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dálnice D2 byla dnes kvůli tragické nehodě 12 hodin zavřená. V Praze na Letné se dnes konal den s policií a počasí zítra bude opět většinou oblačno, místy přehánky, teploty do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Hezký večer. Dálnice D2 u Blučiny je po mnoha hodinách opět průjezdná. Kolem 4:30 ráno ji v zúžení na 11. kilometru zablokovala tragická nehoda dvou kamionů. Zemřeli při ní oba řidiči. Dopravu policisté odklánili. Místo se silničářům podařilo zprůjezdnit až před 4:30 odpoledne.
2: Silničáři museli k obnovení provozu využít pás dálnice, který byl kvůli rekonstrukci uzavřený. Bylo tak nutné odstranit asi 250 metrů betonových svodidel, pokračuje policejní mluvčí Andrea Cejnková.
3: Stále probíhá odklizení kamionu. Obě dvě soupravy byly s cizími registračními značkami, nicméně totožnost stále zjišťujeme.
2: Řidiči teď místem projedou jedním pruhem v každém směru. Ředitelství silnic a dálnic po odklizení kamionů provoz vrátí zpátky tak jako před nehodou. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Práci policistů, hasičů nebo i jednotek armády a cizinecké policie dnes představila akce Den s policií. Na pražskou Letnou dorazilo zhruba 8 tisíc lidí. Návštěvníci viděli i třeba fotbalový zápas služebních koní, ve kterém se utkala pražská městská policie proti státní.
4: Služební koně a jezdci a jezdkyně tento zápas nemají jen pro zábavu, jak mi vysvětlil podporučík Vladimír Šperl z oddělení hypologie pražské policie.
5: S těmi koně pracujeme i na fotbalech, na demonstracích, aby ty koně se učili vytlačovat plecema, uvolňovat prostor.
4: Návštěvníci se mohli kromě toho podívat i do spousty stánků s technikou. Prozkoumat mohli neprůstřelné vesty, roboty určené k pyrotechnickému průzkumu a děti si mohli vyzkoušet i střelnici.
6: Ten první tak mi chvilku trval, ale dala jsem ho a ten druhej tak taky.
4: Akce nepředváděla jen techniku, ale cílela i na potenciální zájemce. Podle dat policie totiž k ideálnímu stavu chybí asi 5000 příslušníků. Josef Číš, Český rozhlas.
0: Hrady Rabí, Velhartice a Kašperk pořádají celý tento víkend Dny šumavského trojhradí. Letos

0: To bude od 5 odpoledne. A tenista Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezóně nedosáhl. S nejvýše nasazeným Američanem Benem Sheltonem prohrál po 3 hodinách po setech 7-6 a 2x6-7.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy přehánky, ty budou k večeru ustávat. Noční teploty 11 až 8 stupňů, zítřejší denní 17 až 20. A pozor, má foukat silný vítr o rychlosti až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D4 je až do zítřejšího dopoledne zavřená. Silničáři bourají u jíloviště most. Jak od Prahy, tak od Strakonic sjíždějte exitem 9 a pokračujte Klíneckou, následně Pražskou ulicí. Objízdná trasa je dobře značená. Delší kolona, skoro půlhodinová, se aktuálně sune od Strakonic, brzdí se u Řitky. Od Prahy je fronta kratší, začíná u Cukráku. A na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy čekejte silnější provoz od Modřic ze 3. kilometru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A jsou to Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý Slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval Lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Rony Marto.

0: Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.
1: Viděl jsem život zatím jenom z rychlíku, co nikde nestaví, a když tak ze zvyku.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo stovky titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě Jan Krůta.

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kdejsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavici a slavice.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Silničáři bourají most přes dálnici D4 u Jíloviště, kousek od Prahy. V Pardubickém kraji ubylo za první čtvrtletí obyvatel o víc než 800 a počasí neděle bude opět většinou oblačná, místy s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý večer. Silničáři zavřeli v 7 večer dálnici D4 u Jíloviště, kousek od Prahy. Demolují tam most z počátku 70. let. Podle krajské správy a údržby silnic byl ve špatném technickém stavu. A my máme na místě naši reportérku Lauru Hajkovou.
2: Dělníci tu mají 11 kusů těžké techniky, včetně strojů s hydraulickými nůžkama. Ty už se přes hodinu zakusují do mostu. Pod ním jsou hromady štěrkopísku, do kterého padá betonová suť i kovové výstuže. Provoz na dálnici D4 je omezený už od 13. hodiny, definitivně je zavřená od 7. S částečným obnovením provozu silničáři počítají kolem 9. hodiny ráno. Zavřená je tu teď i provizorní lávka pro pěší, která spojuje Jíloviště se zástavbou na druhé straně dálnice. Silničáři chtějí postavit nový most. Měl by být širší a dlouhý přes 120 metrů. Celkové náklady by měly být skoro 200 milionů korun. Z Jíloviště Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Teplice zavádějí víkendovou autobusovou linku z centra k jezeru Barbora. Má číslo 112. Město tak chce zajistit častější spojení do rekreační oblasti veřejnou dopravou. Autobus je v provozu ode dneška a fungovat bude 3 měsíce vždy o víkendech a svátcích. Výjíždí z Benešova náměstí a jede přes Řetenice přímo k jezeru Barbora. Pardubický kraj má míň obyvatel. Za první 3 měsíce letošního roku jich ubylo víc než 830. Víc lidí se totiž z regionu odstěhovalo, než se do něj přistěhovalo. A zároveň taky víc lidí zemřelo, než se narodilo. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
3: Nejvíce obyvatel ubylo na Pardubicku, kde se jejich počet snížil o více než 300. Naopak nejmenší pokles zaznamenalo Svitavsko. Na konci března žilo v Pardubickém kraji přes 530 tisíc lidí. Pokles obyvatel se týká všech krajů v Česku. Napříč republikou se počet snížil o 20 tisíc lidí. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas. Sport.
0: Největším akcionářem West Ham United se stane majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský. Český miliardář je jedním z vlastníků klubu od roku 2021. Jeho podíl vzroste ze 27 na 43%. Posílení vlivu Daniela Křetínského je reakcí na skandál spolumajitele West Ham United Davida Sullivana. Ten čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex u často velmi mladých žen.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů.

0: Zavírka na exitu 196 ve směru na Prahu, nedá se sjet na Bratislavu. V Praze je teď hlášená nehoda v tunelovém komplexu Blanka ve směru na Smíchov a v Soběslavi v Bechyňské ulici zasahují u nehody cyklisty záchranáři. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
2: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes se zaměříme na pěstování okurek, a to tak, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, a poradíme s výbavou pro náročné grilování. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o jahodách, protože červen je měsícem sladkých jahod. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín. Pěstujete okurky a natrefíte občas na nějakou hořkou? Stává se to ještě? A nebo okurky zhořkly, když například v létě teploměr ukazoval nižší teploty než v posledních létech? Tak to zajímalo naši hobby redaktorku Jolanu Novákovou a právě proto se vypravila za odborníky.
1: Bývají ještě okurky hořké? Ptám se Ivana Dvořáka z odborné poradny Českého zahrádkářského svazu. A co tu hořkost způsobuje? Já si vzpomínám, že když jsem byla dítě, mládež, tak jsme docela často naráželi na hořké okurky, ale poslední dobou si vlastně nevzpomínám, že bych se někde s hořkou okurkou setkala.
2: Ono je to dávno tím, že když jsme byli jako mládež 30 let, 40 let

0: pátky, tak byla ta léta chladnější a to zakládalo v podstatě to, že ty okurky mohly být hořké. Postoupili jsme v tom, že je v létě daleko teplejc a ještě navíc ty okurky mají v sobě gen nehořkosti. Takže když v tuhle tu dobu bude ta okurka hořká, tak rostla někde v nepříznivých podmínkách. To znamená, nebyla dlouho zalejvaná a pak dostala najednou ledovou vodu, takže může ta špička být hořká, ale není to pravidlo.
1: A nebo to může být nějaká stará odrůda?
0: Ano, může to být nějaká klasická odrůda nakladačky, bílské, pálavské nebo mělnické. A u těch to vůbec nevadí, protože my je obyčejně nejíme, my je obyčejně zavařujeme a jakmile se dají do toho láku, tak ztratí tu hořkost a je z nich paková ta lahůdka na kyselo.
1: Některé ty nakládačky vypadají opravdu divně, takové bradavičnaté jsou hodně. To je normální, je to v pořádku, nebo proč to tak je?
0: My máme dva typy okurek. Máme tu ty nakladačky, které jsou hruboostné a jemnoostné. A ty hruboostné toho vydrží strašně moc. Tam patří ty historické, ty bílské nebo pálavské nebo mělnické. A pak jsou novější nebo úplně nejnovější odrůdy, které jsou hladkoostné nebo jemnoostné. A ty jsou hodně citlivé na prostředí a na hnojení a na zálivku a třeba i na chladno. Takže pokud chcete mít pěkné okurky, jednu jak druhou, pěstujte ty hruboostné. Jestliže nežijete někde kolem mělníka nebo v těch nejteplejších oblastech a nemáte možnost pravidelně zalévat a chránit třeba i před chladem, který by v létě přišel.
1: Jednoduše řečeno, v těch horších podmínkách se bude lépe dařit těm hruboostným nakládačkám. Samé pěkné okurky vám přeje hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Stejně jako další zajímavosti a také fotografie. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Určitě víte, že to je tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. A právě tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám problém s listopadkama. Na zahradě mám více listopadek, některé jsou starší a některé třeba mám pouze 2 roky, ale bohužel všechny listopadky mají tenké stonky, takže je musím přivazovat, protože jinak se ohýbají k zemi. Nejhorší je to, když prší, tak mají všechny květy pomalu na zemi.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Listopadky, myšleno tím tedy chryzantemi určitě na zahrádce, jak se jim někdy říká, i dušičky a podobně, tak jednak chryzantemi, jejich velké množství, my jsme jim za mlada, ještě se jim říkávalo koreánky, protože pochází z těch končin, a oni mají nárok na světlé místo, to je jedna věc, a i takový dostatek místa. Oni mají takovou tendenci ty keře neustále se rozrůstat a zahušťovat. Tak alespoň jednou za 2 roky je potřeba je rozdělit, rozsázet, nebo i někdy se stane, jak já je mám také, že ty keře jsou příliš velké, no tak podarovat zase někoho, abychom jich neměli plnou zahradu za chvilku. A toť asi vše, běžné přihnojení běžnými hnojivy, které používáme v zahradě. A musíme pak stejně počítat s tím, že bývají některé opravdu ty odrůdy delší, mají tenší stopky, že tam musíme dát tu hůlku a vyvázat je. Když bude ošetřeno tak, jak jsem říkal, přece to bude o trochu menší, ale musí se to někdy brát, že je to i odrůdová vlastnost.
0: A psala mi jedna naše posluchačka, že má doma potkany a píše, zkoušela jsem možné i nemožné a stále mi ničí rostliny, hlavně ve skleníku. Dávala jsem sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, střepy skleněné do děr a nic nepomáhá. Vždy jdou na okurky, vytáhnou je i z kořínky a sežerou. Letos už jsem dosazovala takových 8 až 10 okurek a mám pocit, že nejspíš letos žádné ani mít na salát nebudu. Udělají si díry i v betonu a mezi kameny, v podezdívce a jsou tam. Kdyby někdo věděl, jak se jich zbavit, budu velice ráda za každou radu. Blanka. Tak jestli je mezi vámi nějaký znalec, jak zlikvidovat potkany, kteří ubližují skleníku paní Blanky, tak klidně zatelefonujte nebo napište, my to tady rádi zveřejníme. A máme tady další dotaz.
3: Před 2-3 rokama mě na hrušce vyrostly asi 2 hrušky a od té doby nic. Poradíte mi?
0: Ku podivu, já mám letos úplně podobný problém, mám mladou hrušeň a žádné plody, žádné květy. My jsme ten dotaz přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Pane posluchači, je to úplně jednoduchý. Hrušeň je cizosprašní strom a jestli vám neplodí, tak velmi pravděpodobně nemá opylovače. Abyste to dokázal vyřešit, tak je potřeba zjistit, co máte za odrůdu. Možná tam bude ještě nějaký štítek na tom, jakou odrůdu jste si koupil, možná dohledáte účtenku nebo to prostě někde zjistíte. A je potřeba k této odrůdě vyhledat jinou odrůdu, která je vhodným opylovačem. A to, jestli vám ten stromek třeba občas někdy zaplodil a měl nějaký plod, tak to znamená, že někde na okraji nebo na zlomu vzdálenosti, která je vlastně vhodná pro to, aby ještě došlo k opylení, se vyskytuje nějaký jiný strom, který tím vhodným opylovačem je, leč bohužel pravděpodobně může být velmi daleko a proto jste měl 2 hrušky, od té doby nemáte nic. Takže je to skoro jistě problém s opylovačem a tak toho můžete vyřešit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď nechci nikoho urazit, ale celé dny sedí u vody a často nechytí ani šupinu. Přesto jsou šťastní a spokojení. Čím to je? Tak to asi pochopí opravdu jenom ti rybáři. Možná ale stačí si na chvíli sednout s nimi a popovídat si a trpělivě poslouchat, jak to udělala naše hobbyredaktorka Irena Šarounová s rybářem Bedřichem Válkem z Pelhřimova.
2: S pelhřimovským rybářem Bedřichem Válkem sedíme u rybníka Stráž.
3: Je to doména pelhřimovských rybářů, protože je to nejblíž od města.
2: Vy jste mi prozradil, že je vám 88 let. Kdy jste vzal poprvé do ruky prut?
3: By se dalo říct, že ještě jsem nechodil a už jsem rybařil. Otec byl velmi náruživý rybář.
2: Už váš tatínek byl členem rybářského svazu.
3: Tatínek byl po válce takovým zakladatelem a na větších vodách jsem byl s otcem, co si pamatuju, hned po válce v Purkarci, to je nad Budějovicema, Hněvkovická vodní nádrž, dneska je to zaplavený z polovičky. Tam dokonce pamatuju ty velký tloušti, které tam byly a chytali se na třešni tehda.
2: O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.
3: Někdo chce klid, vyhledává to ticho a tu krásnou přírodu, jenom pohled na čeřící se hladinu je už krásný. A pak jsou různý druhy ryby. Rybářů, že jo? Někdo tam chodí kvůli rybám, aby chytnul, někdo jenom, aby si zachytal. A v tom je velký rozdíl. A pak je ještě kategorie, která rybu chytne a pustí.
2: Já třeba jsem houbař, který nejí houby a vím, že jsou i rybáři, kteří nejí ryby.
3: Jsem skoro já ten případ, taky já tu rybu nemusím, ale dvakrát, třikrát do roka si rybu dám. Můj otec ani na Vánoce rybu nejed.
2: Přiznám se, já jsem začínala jako malá na pytlačku. Táta mě učil navázat háč. Jak jste začínal vy?
3: Můj první prut byl třídílný bambusák s tím soukacím navijákem. Dneska přijdu do rybářské prodejny a je spousta věcí, že nevím ani na co jsou.
2: A jaké máte teď pruty?
3: Nejmladší pruty, asi 25 letý, protože jsem dostal od bráchy k 60.
2: Chodíte ještě na žížaly nebo na co
3: chodím
2: chytáte?
3: Na žížaly, na spávek.
2: Můj táta si dělal těsto, ovonil ho vanilkou, mačkal rohlíky.
3: Otec vždycky říkal, udělej šusku nebo škuvánky, že jo, a dávali jsme buď fenikl, anebo lžíce medu se dávala. A dneska já používám třeba nalisovaný rohlík a tak na něj kápnu magi.
2: Na to jdou.
3: Když se dějí víc rybářů pohromadě, tak se stane, že mám víc záběrů než ty ostatní. Každý rybář má svoji techniku a svoji víru. Věř a chytneš.
2: Teď jsme to prozradili, tak uvidíme, kdo nakape na rohlík magi.
3: Dneska se všechno koupí hotové. V krámě, na kapra, na cejna, na bílou rybu, jak my říkáme.
2: Chodí za vámi ještě pro rady?
3: Spíš chodím pro rady já k těm mladým. My jsme stříleli prakem návnady. Dneska přijdete k vodě a on má dálkově řízenou krmící lodičku. Já jsem proto starý rybaření, chodím na ryby, abych si zachytal, takže mám radost, i když chytnu třeba 5 malých cejnů, ale seděl jsem u vody a zachytal jsem.
1: S dlouholetým členem Českého rybářského svazu Bedřichem Válkem z Pelhřimova natáčela naše hobbyredaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. No a já jsem někde zaslechl, že není dobré si na ryby sebou brát partnera, nebo chcete-li partnerku. To vás prý potom u vody žerou nejen ti komáři. Nic proti manželkám. Dáme si písničku a pak pro vás máme různé grilovací vychytávky. Třeba se to bude hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Grilování je stále populárnějším způsobem přípravy jídla, ať už na zahradě, na terase nebo v kempu na dovolené. Náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář zjišťoval výhody i nevýhody grilů podle druhu zdroje tepla. To vás může zajímat. A možná vás překvapí, že ty nejjednodušší grily nemusí být zároveň nejlevnější na provoz.
2: S odborníkem na grilování Janem Pražanem si prohlížíme hned několik druhů grilů. Máme před sebou ten nejklasičtější, jaké jsou, řekněme, výhody grilování na dřevěném uhlí nebo na briketách.
3: Je to taky velmi jednoduchý grilování a zvládne to určitě každý, nepotřebujete nic dalšího speciálního k tomu. Většinou máte v tom grilu spodní rošt a horní rošt, na spodní nasypete rozžhavené uhlí nebo brikety, na horní můžete dát maso, zeleninu, sýry, cokoliv vás napadne a případně si trošku pohrát s tím palivem, jak ho rozmístíte a zvládnete na tom udělat víceméně všechno, co na grilu byste chtěli zkusit.
2: Mají tyto grily také nějaké nevýhody?
3: Málo se to ví, ale grilování na briketách je relativně nejdražší. Grilování třeba na plynu nebo na elektrice vychází levněji, ale jinak musíte si hlídat, aby vám to palivo nenavlhlo, aby brikety byly suché vždycky. Jinak je to poměrně jednoduchý a nevýhody nic konkrétního mě nenapadá teďka.
2: Mně možná jedna napadá, že přece jenom nemáme úplně pod kontrolou teplotu, která je v tom grilu.
3: Je to trošku složitější v tomhle, to je pravda. Člověk musí si s tím vyhrát, přece jenom toho plynového grilu třeba otočíte regulátorem, tady musíte rozpálit ty brikety, hlídat si, že hoří pěkně, případně přiložit a hlídat průduchy správně, jestli máte nastavené, takže vyžaduje to nějaké zkušenosti. Ale jak to získáte, tak potom na tom zvládnete úplně stejně dobře jako na automatu plynovým třeba.
2: Tak mluvíte o plynových grilech, tak přecházíme k tomu plynovému. Tam máme palivo pod kontrolou a intenzitu toho tepla.
3: Je to v tomhle trošku jednodušší, přesně tak. Máte klasickou plynovou lahev, kterou jenom připojíte ke grilu, otočíte regulátorem a vlastně ten grill potom už se sám postará o to, že tam máte tu teplotu, jakou chcete. Většinou tam máte i teploměr, takže vidíte prostě, kolik je vevnitř a na to ovládání je to skutečně velmi jednoduchý. Můžu říct, hodně lidí třeba přechází z briket na plyn, protože prostě je to jednodušší. Takže máme takové zkušenosti, že kdo přejde z briket na plyn, tak ve výsledku aj třeba častěji grilluje a zkusí věci, které by na tom kotlovém grilu nedělal, protože by se mu nechtěl rozdělávat brikety. Zatímco to plynu, jak otočíte regulátorem, máte to nažavený za nějakých 5 minut, tak často si tam třeba přijdete domů po práci a uděláte si 2 stejky velmi jednoduše, nemusíte půl hodiny rozpalovat brikety. Je to taky rychlejší a jednodušší.
2: To jsou ty, řekněme, 2 nejklasičtější druhy grilů, ale modernizace se určitě projevuje i v oblasti grilování a vidím, že tady máte jednu takovou moderní novinku.
3: Určitě, je to jak říkáte a rozhodně i mezi grily jsou nějaké novinky, které ještě třeba před 10 lety vůbec v Evropě na trhu nebyly. My tady konkrétně máme pelletový grill, což je takový speciální typ grilu. Je dělaný na pomalé grilování při nízkých teplotách, takové pravé americké barbecue, kdy tam hodíte třeba na 120 stupňů Celsia žebra na 6 hodin. Výhoda toho grilu je v tom, on hoří na dřevěných peletách, generuje kouř, je to jediný grill, který skutečně voní hořícím dřevem a on zároveň zvládne tu teplotu krásně udržet. Takže vy si tam hodíte ty žebra na těch 6 hodin, ten grill se sám zapálí, sám udržuje tu teplotu a sám se postará o to, že ten výsledek je prostě perfektní, což třeba v grilu na uhlí nebo na plynovým je výrazně složitější dosáhnout.
2: Který z těch grillů, o kterých jsme dnes mluvili, je nejjednodušší na údržbu?
3: Nejjednodušší na údržbu bych za sebe řekl, že je ten kotlový grill na brikety, protože je jednoduše nejmenší a je tam nejméně věcí na čištění. U těch pelet vzniká vám hodně popela, vzniká vám hodně kouře, takže peletové grily jsou nejnáročnější naopak. U plynových grillů zase máte vevnitř poměrně dost věcí, které musíte čistit. Takže ten kotlový grill klasický, kulatý, je prostě nejjednodušší.
1: Tak to říká odborník na grilování Jan Pražan, se kterým natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A ještě jedno upozornění pro grily na uhlí a nebo na brikety. Nikdy je nenechávejte dohořet bez dozoru, protože vítr může rozfoukat jiskry, které mohou způsobit požár. No a to určitě nikdo nechce. Máme dnes pro vás ještě zahrádkářský kalendář a tam se tentokrát zaměříme na jahody, tedy čím je podložit, aby ty zralé nezačaly hnít.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A budeme radit, co s načatým víkendem. Jak už jsem upozornil minule, úplně se nám osvědčuje pranostika mokrý květen, suchý červen. A červen je především měsícem jahodové sklizně. Sbírá se každé 2 až 3 dny a plesnivějící jahody je nutné dát rychle pryč, aby rostlinu nevysilovali a nenakazili ostatní. Pod jahody dejte třeba suchou slámu nebo kousek dřívka, aby neleželi v mokré půdě a neuhnívali. A tady to je důležité. Je čas na sklízení některých bylinek a léčivek. Ideální doba je ovšem ráno, protože bylinky jsou čerstvé a mají prý nejvíce aromatických a léčivých látek, alespoň to tvrdí zkušení bylinkáři. No a pak je dobré bylinky jemně ve stínu sušit a sušit. Koho zajímají včely, tak je jasné, že už se tolik nerojí. Sice jsem zrovna minulý týden jeden roj v takové malé zahrádce za domem u sousedu naháněl a připadal jsem si jako lovec duchů, jenže v tom včelařském klobouku a s rojochytem, takovým pytlíkem na teleskopické tyči, jsem vypadal jako lovec rojů. Roj byl maličký, možná z něj něco do konce roku bude, ale každopádně se říká, že červnový roj za moc nestojí. To ten májový, to je jiné, ten obvykle, pokud je velký, mohutný, silný, tak ještě svému majiteli, nebo tomu, kdo ho chytil, trochu medu do konce roku dodá a příští rok pak z něho bude hlavní včelařova opora. Náš děda, pokaždé, když takhle moudře promlouvám o včelách, tak vždycky říká, aky ty jsi můdry a podezřele se u toho culí. To vypovídá o tom, co mi jednou říkal jeden starý včelař a ten pravil, že každý včelař umírá hlupy. A ono je to proto, že ty včelky si stejně udělají, co chtějí. Co bude příště v Hobby magazínu? Tak pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si také, jak se dají rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou venkovních zahradních bazénů. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. A teď to přijde, to rozloučení. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Změny v odměňování učitelů má přinést nový takzvaný kariérní řád. Zítra se změní jízdní řády některých regionálních vlaků a počasí neděle bude opět většinou oblačná, místy s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý večer. Ministerstvo školství připravuje změny v odměňování učitelů. Nový kariérní řád má přinést větší motivaci a lepší ocenění jejich práce. Úřad ho chce zavést v tomto volebním období. Podle Blanky Pravdové, ředitelky organizace Učitel naživo, by nový systém mohl pomoci učitele v profesi udržet a přilákat nové.
2: Dnes, když učitel vstupuje do profese, tak vlastně nemá jasnou představu o tom, kde bude za 10 let, jakými cestami se může v té profesi rozvíjet, takže ten kariérní systém by měl nabídnout tuto perspektivu a to samozřejmě je ve vazbě třeba na zvyšující se finanční ohodnocení.
0: Vlaky Českých drah budou od zítřka jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Úprava by měla podle dopravce zlepšit nabídku spojení i návaznosti jednotlivých vlaků. V některých regionech se změní jízdní řády i kvůli posunu začátku letních prázdnin. Jak to bude například v Olomouckém kraji, popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena.
0: Hlavní vodácké řeky v jižních Čechách jsou aktuálně většinou sjízdné. Větší pozor si musí dávat vodáci pouze na dolním toku Lužnice. Míň vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Úplně nesjízdná je Teplá Vltava mezi Soumarským mostem a Pěknou. Na Vysočině se bude konat ještě i zítra 16. ročník víkendu otevřených zahrad. Do akce se zapojilo 28 venkovních areálů. Podívat se tak můžete do soukromých, školních, ale i terapeutických zahrad.
4: Návštěvníci mohou na Vysočině vidět například experimentální vinohrad v Tuklekách na Pelhřimovsku nebo zahradu symbolů v Jaroměřicích nad Rokytnou. V Kocourově na Havlíčkobrodsku zase majitelé ukážou, jak propojit přírodní zahradu s moderními technologiemi. Otevřou se ale i terapeutické areály, jako je ten v Modletíně na Havlíčkobrodsku, kde se o záhony a skleník starí lidé s mentálním postižením. Terezie Málková, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Pardubic porazili v 6. finále Národní basketbalové ligy Nymburk vysoko 86-57. Vyhráli tak i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si tak rozhodující 7. zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 5 odpoledne v Praze na Královce.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou oblačno, místy s přehánkami, zítra přes den i s bouřkami. Noční teploty 12 až 8 stupňů, na severu až 6. Zítřejší denní 16 až 20, na jihu Moravy až 22 a na horách kolem 9. Foukat bude čerstvý západní vítr, který může mít v nárazech až 55 km/h.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajství.

0: 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
2: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
3: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnkneme si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka, Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko, a já bych přečetl, co třeba, někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek, někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforismy, takové bonmoty, dej mi jeden, tohle je rukopis, jo, to, víte, co to je rukopis, tak to je tohle, když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforismů, jo, tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě se dalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředinou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.
2: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano, do Hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
0: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel. Mám špatnou povahu.
3: Karel Černoch. Je to...
1: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
4: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako to... když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerte krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama. Já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle. Věř mi, přece už, Karle.
5: Jseš mizerný chlap.
4: Jo.
5: A pěknej trup.

0: ty odcházíš, víš, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš, proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.
0: Jen

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
3: Myslíš ty naše, nebo...
2: Ne, já nemyslím doma, jako.
3: Jo, takhle, no jak s kým?
2: My vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
3: To přece každý ví, že to je licence nadsázka, že jo? Kdo by tomu věřil? To
2: no počkej, jako... licence nadsázka, ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
3: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
2: Jo, počkej.
3: Ale to bylo za tebou, samozřejmě.
2: Moment,
3: že?
2: To si ani nepamatuju, kdy? To
3: jsi... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel jo. A ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
2: A... No počkej, povídej, dál.
3: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
2: Jo, kafičko.
3: No, Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal, no, přece si nemyslíš, že... ženu má inteligentní, přece no. Si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci...
2: No. No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
3: To jsem rád, že máš rozum.
2: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
3: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
2: Jo.
3: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se tahat po hospodách s kamarádama, když to
2: já,
3: tady říkám.
2: Já prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, co to povídáš? Já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To je... No. Včera jsem byl.
3: No.
2: A to bylo jenom to byla pracovní schůzka, jo? To bylo jenom náhodou.
3: Samozřejmě, pracovní schůzka, jistě. Tady nepamatuju, že jo? A najednou koukám včera. A jak to bylo předevčírem, Karlíku? No,
2: no já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já...
3: Ne,
2: no, Luďku, neblázni, no. No, obecenstvo je ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
3: Jsi včera byl?
2: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No to je, no vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
3: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
2: No to jo.
3: No. Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dát dozadu kafíčko.
2: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
3: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt táháš s kamarádama, víš?
2: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, ne. Tak pozor.
3: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný
2: tohle. Ty jsi to začal, tak no, to musíš...
3: Víš co?
2: No.
3: Já myslím asi takhle.
2: No.
3: Hlavně zdravíčko.
1: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších... televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se takhle pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tobě. Tak takhle populární, jo, znáš?
1: No já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: vám jako... Vám Novákům už to jedno
1: dávno. To nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak jste na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat rob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může, novákovský krásný, když manželé Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říká, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? A on říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je v obuji a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho.
4: Tak jen si musím podrobit.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vine, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo? Ale ten prapřed, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživenej chuděrka a skučí. Tak přised a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama. A najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli vá trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít 2 významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
0: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účest dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
2: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný. Oblečenej, že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
3: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
2: Že jo?
3: No.
2: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Bys to potřeboval.
3: Myslíš, že by mě vylepšili
2: no,
3: ještě?
2: Určitě. No určitě, akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
3: No já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
2: No tak...
3: No. Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
2: Sobota, myslíš?
3: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní? Luděk.
2: Luděk?
3: Luděk.
2: No, jo, to je víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych ti obejval i snad záviděl.
3: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
2: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
3: No, nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, teď ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
2: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta Nekuda.
3: To je pravda, ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
2: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
3: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistihl, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistihl u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem prověd, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsi to nějaký na tebe národ, zvyklej. Ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
2: No jo.
3: No jo.
2: To je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. To, když jako...
3: Tohle, tě, no.
2: A potom vypadám jako nějaký takový teda... Promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
3: To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký.
2: Můžu?
3: No já myslím, že jo.
2: Tak já si nějaký šoupnu. Tak třeba, co bych si dal, já mám dost bohatý...
3: Já vím.
2: Jo, už vím. K čertu.
3: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej Můžu, se, jak to zabírá, dej si.
2: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H,
3: ale... Ne, to neříkej. Ten neříkej, tím je náš život doslova ale, protkán, já bych...
2: Ne, to já si to umožním sám
3: no,
2: sobě.
3: Tak dobře, ale...
2: Hrome!
3: Ale to bylo hezky, to jsem neznal.
2: Jo.
3: To jsem neznal, no a já myslím...
2: To ještě vodku mám.
3: To už vůbec ne.
2: Ne, tak vodks.
3: Silnej výraz od ks?
2: Od ks ještě mám.
3: To si řekni, to klidně.
2: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.
2: Dalším mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: café. Co, co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
1: No počkej, co radši nic?
0: No, tak chtěl jsem... Myslel jsem jenom, že... Napadlo mě, že by to neměl.
1: A co by neměl? Kdo by neměl?
0: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
1: Ano. Ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
0: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje s tím tvým.
1: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co?
0: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
1: Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
0: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
1: Její co?
0: No co, její prostě, no.
1: Taky pak co, její jsem já, ne, její.
0: Její jsi ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
1: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně kdo?
0: To nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
1: Právě, no.
0: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš,
1: kdo by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
0: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí paní s tvým přítelem.
1: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
0: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
1: On nesl mou ženu?
0: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
1: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
0: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenomže tobě přitom nežužrá ucho.
1: Cože mi?
0: Nežužrá ucho.
1: A cože jí?
0: Ale prosím tě, ne.
1: Žužrá ucho? Ne, co jsi to řekl? Hele, tady před lima,
0: ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě, dělali jako...
1: Do ucha? Tak ona měla ucho?
0: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel. No, teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku. Hodně, ale nezlob se, ne. Ne, hlavně se nerozčilu, já vidím, že se začínáš potit, ale...
1: Ale řekni mi to jasně.
0: Ne.
1: Já už to mám dost, teďko už to ale řekni jasně, tě, páč, co si ne, budou lidi.
0: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi. No, hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova a potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten maur. A myslel tím tebe.
2: Co jsi to řekl? Ten...
0: Ne, uklidni se.
2: Řekni to ještě jednou, řekni to jednou.
0: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně ne.
2: Já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
0: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji roztrhnu a ty vypadni. Už vypadni.
0: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí. No, být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, zkazil si mě tady výstup, já si tady předvést něco, vypadni už.
0: No počkej, tak Luděčku.
2: Já uklidni se, dítě.
1: Miláčku.
0: Jenom taková hra, ne?
1: No, hra.
0: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
1: Jo, to bylo...
0: Je spocenej, když je nepřipravenej.
1: Spotela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že
0: no,
1: to bylo z hotela, když mám takovou
0: zvláštní školu.
1: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra, co pak já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popot. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky vrostlé dortu mých. Takhle se hraje. Jágo, já ti předvádím, jak se hraje. Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli mít se bohvíc o mojí ženě. Už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paž, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu. Víš, nehraj si se sirkama, tak si předveď ještě nějakou roli.
0: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
1: No, peníze si vytratil.
0: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, já mám zapnutou kapsu.
1: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
0: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem mi takhle držel v ruce.
2: Takhle? Na štorc?
0: Na jaký štorc? Naleža to normálně. A takhle jsem mě to, a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No, jistě.
1: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
0: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle von, že jo? Když jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Ale já už vím, vám je to úplně jedno, ale já už vím, jak to vyřeším, ano. Pryč odtud, pryč a pro dráby, pro Byřice, pro Soudce, pro Mučidla a pro Šibenici. Ano, pro Šibenici, všichni vás dám pověsit, jdeme taky, všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám a budu vás trasit.
1: Tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že? A ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
0: Už je mám. Ne, už je mám. Už je mám, no, už jsem šťastný.
1: Kde byli, no?
0: No, šatnářka mě navedla.
1: Ty to říkal.
0: No, byli v tvý kapse. No, ale tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
2: To si od mě s tobou,
0: no, jasně.
1: Jiří Cízler.
3: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený. Najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
1: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
4: Mohl.
1: Prosím.
4: Yeah.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Přeji vám krásnou sobotní noc a vítám vás při poslechu Noční linky ze zlínského studia. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková. Dnes si budeme povídat o obyčejném a přitom velmi důležitém součásti našeho života, o povídání, o rozhovorech, které nás těší, obohacují, rozesmějí a někdy i pomohou překonat těžké chvíle. S kým si nejraději povídáte? Máte ve svém okolí člověka, který umí krásně vyprávět a jehož příběhy dokážete poslouchat stále dokola? A o čem si nejčastěji povídáte? O rodině, o práci, o cestování nebo o obyčejných každodenních radostech a starostech? A zamyslíme se také nad tím, zda je dnes ještě dost prostoru pro obyčejné lidské povídání tváří v tvář, nebo jestli nám ho postupně nahrazují obrazovky a krátké zprávy. Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? Babička, dědeček, rodiče, kamarád nebo někdo úplně jiný? Těším se na vaše telefonáty, vzpomínky i příběhy. Zavolejte nám do zlínského studia a podělte se o své zážitky. 731 800 900 tu je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Jsou příběhy, které slyšíme jednou a přesto si je pamatujeme celý život. Kdo byl vaším nejlepším vypravěčem a o čem jste si spolu nejraději povídali nebo stále povídáte? Do celého Česka zdraví ze Zlína Jarka Barboříková a dnešní noční linku Českého rozhlasu otevře Olin. Pan Olin z Kopřivnice. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny, kteří posloucháte. Povídání. Já si myslím jednu věc. Povídat si můžou lidi, kteří mají nějaké společné téma. Aspoň já jsem tak o tom přesvědčený. Včera od večera od 5 hodin jsme se sešli parta lidí a začali jsme si povídat. Aby to povídání nebylo takové, jak se říká, jalové, tak jsme si vzali hudební nástroje a vlastně jsme si povídali celý večer skoro až do půlnoci, tím, že jsme spolu zpívali, bavili se mezi sebou a bylo to prostě úžasné. Byli jsme 4 muzikanti, potom přišli ještě 2, takže nás bylo 6 s kytarama, s banjem, s houslema. Byli jsme v jedné vinárnici tady v Kopřivnici. Byli tam i jiní návštěvníci, protože teda skoro okolností jsme pochovali kamaráda jednoho, který do té vinárničky chodil taky, takže se tam sešlo spousta lidí a tím povídáním, jako myslím tím zpíváním, jsme si prostě navazili takový kontakt, že pak nakonec zpívala celá vinárna. Takže toto myslím, že je jeden ze způsobů povídání si, protože jsme příjemně strávili opravdu celý večer.
0: A řekněte, jako tak... Oline, scházíte se tak pravidelně, nebo to byla spíše výjimečná příležitost?
1: Ne, to je skoro každý týden, bych řekl. Neříkám, že v té vinárně máme několik takových různých míst. Já už jsem o tom tady v tom pořadu hovořil, že máme v Příboře, máme tam jedno místo, je to penzion Jal, do Lubiny se jezdí k hospodě u mostu. Prostě máme takový míst víc. Když začíná léto, tak někteří kamarádi nás zvou k sobě, jako mi na zahradu, jak se říká, pod altán nebo pod pergolu a tam si povídáme tímto způsobem. Ale samozřejmě to nechci jenom stáhnout na tu hudbu, i když je to velice příjemné a opravdu ten večer, myslím si, že ty, když se zeptáte těch lidí na druhý den, tak byli velmi spokojení.
0: Olin,
1: další povídání.
0: No,
1: ano.
0: Kdo byl ve vaší rodině největším vypravěčem příběhu?
1: Já bych to řekl, z dětství si teda pamatuju, že to byla stařenka. Já jsem z Jižní Moravy, tak tam se neříká babička, ale tam se říká stařenka. A pamatuju si, když byly takové ty zimní a podzimní večery, tam se takzvaně dralo peří, jestli víte, co to je.
0: Ano, samozřejmě.
1: Hromada peří uprostřed stolu a kolem seděly stařenky, tetičky a příbuzní a prostě sedělo se a vyprávělo se a dralo se to peří. Vždycky se hrábla do toho, vzali se toto a ty se to od těch stopek se to oddělovalo. A my jsme jako děcka vylezli na takové, tam se to byla taková místnost, taková hospodářská, aby se dalo říct. Tam byly takové něco jako síla na zrní, na žito, na pšenici a tak dál. A my jsme leželi nahoře na tom a navíc tam bylo větší teplo, protože když se tam zateplo v kamnech, tak jsme tam leželi a poslouchali a nakonec jsme usnuli a spali jsme tam třeba, jo. Takže ty naše stařenky, ty...

0: vzpomínali na svoje dětství, které bylo jednoduché, bych řekl. Jednoduché, ale velice spokojené.
1: Na draní paří, tak to má v sobě opravdu zvláštní kouzlo. To nebyla jenom práce, ale hlavně ten společně strávený čas, kdy se povídalo, vyprávělo, často i zpívalo, vy jste u toho ležel na peci. To zní hezky, Oline. Plně jste nás přenesl do té doby. A ano, určitě s vámi souhlasím, že bylo všechno dřív trošku jednodušší, dneska je doba složitější, rychlejší, víc toho musíme zvládnout. A vy přejal jste něco tady z těch dovedností vaší babičky a také vypráví, víte vy ráda, nebo jste ten, kdo raději naslouchá?
0: No já to mám asi takhle, že já jsem, když jsem se rozhodoval, co budu dělat, jako, jaký povolání, tak jsem chtěl být učitelem. Ale to se mi teda nesplnilo, ale splnilo se mi to částečně, protože od roku 99, minulého století 1999, když jsem tady v Kopřivnici v domě dětí, jsme založili včelařský kroužek, já jsem včelař, to víte samozřejmě, tak jsem se snažil přenášet prostě nějaké informace těm dětem a naučit nějakou mládež tady tomuto koníčku. Toto mě vlastně drží do dneška a já díky tomu, protože jsem jezdil na různé semináře, sám jsem se vzdělával a tak dále, takže v tomto oboru neříkám, že jsem světový znalec, ale když se zmíním, že jsem včelař, tak okamžitě se chytne někdo a začne se vyptávat na různé věci. Jako třeba nedávno jsem byl v operaci v Lázních ve Studánce, tak tam jsem se zmínil taky, že jsem včelař a ještě jsem tam měl vzorečky medu třeba, tak se tam chytlo několik lidí a opravdu v průběhu toho pobytu čtyřdenního, tak jsem měl takových, neříkám, to byly přednášky, ale jsme se prostě zastavili a třeba jsme stáli čtvrt hodiny nebo půl hodinku, nebo jsme se sedli na lavičku a já jsem mluvil, protože já jak začnu tady toto téma, tak já jsem v nezastavení. Mm-hmm. A ještě když se teda potkám s dalším kolegou včelařem, tak to už je úplně ztracené, protože co včelařství vynálezce, každý prostě se do toho oboru snažíme vnést nějakou novinku, nebo co by nám pomohlo a tak dále, takže tímto, jako neříkám, že jsem světový vypravěč, ale tento obor mě vlastně staví do takové role opravdu toho vypravěče.
1: Ano, že tam máte co říct. Musíte. A toto je krásné, když víte, o čem mluvíte, což z vás jde cítit, že teda jste včelař tělem i duší. A zároveň je krásné vidět, že to druhé opravdu zajímá, což je taky velmi důležité. Děkuju, Oline. Já teď vás zastavím dřív, než se rozpovídáte o včelách i u nás, protože je čas na písničku, takže vám poděkuju za to, že jste nám zavolal a budeme se těšit na další návštěvu vaší noční.
0: Jo, děkuji za prostor a mějte se moc krásně, těším se na další povídání. Vy dobrou taky. Noc.
1: To byl pan Oline, který volal noční linku z Kopřivnice. Uvidíme, kdo zavolá dál. Večer a noc bývají časem, kdy se dobře vzpomíná. Zavzpomínejme dnes spolu na lidi, kteří uměli krásně vyprávět a měli vždy co říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Keby bolo niečo,

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Povídání není jenom výměna slov, ale často i sdílení radostí, starostí a vzpomínek. Pojďme se teď připomenout ty, kteří nám svými příběhy obohatili život. Přichází pan Jakub, který volá noční linku Českého rozhlasu z Brna. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěl zavzpomínat, protože já už jsem párkrát volal a já jsem vlastně nevědomý a já žiju v Centru sociálních služeb pro zrakově postižené a tady u nás v domově jsou jak jakoby mladší, tak starší lidé a chtěl bych zavzpomínat na jednu paní, která už nás teda před 4 lety opustila, bohužel, a to byla paní, která přišla o zrak jakoby v pozdějším věku, bylo jí přes 90 už a už na tom byla jakoby špatně a i pohybově a tak, ale ona byla taková hrozně chytrá. Dokonce jsme k ní s kamarádem chodili na angličtinu, nás učila. A ta, když začala povídat, tak ta byla jako úplně k nezastavení a já jsem prostě, my jsme si hodně spolu rozuměli a já jsem prostě s ní, i hodiny jsem s ní dovedl sedět a prostě jsme si vykládali a já jsem poslouchal prostě její příběhy ze života a bylo, ať to bylo jak smutný, tak veselý a bylo to strašně zajímavý, jo. A když prostě potom nás opustila, tak se přiznám, že jsem to aj obrečel.
0: A vzpomínáte si, o čem jste si s paní nejraději povídali? Byly to vzpomínky na její život, nebo jste si povídali o běžných, každodenních věcech v domově?
1: Tak aj o běžných, aj jsem si různě svěřoval, co jsem třeba já prožil v životě a potom hlavně ty její příběhy ze života, jo, to prostě, to mám tak v hlavě jako tak do dneška.
0: No a byli jste parťáci jenom vy dva, nebo jste často tvořili nějaké větší společenství a dokázala tam udělat krásnou atmosféru třeba na celém patře. Jak jste se vlastně k sobě dostali?
1: Dostali jsme se k sobě tak hlavně, když jsem k ní začal chodit na tu angličtinu. Tak jsme se takhle k sobě dostali a jako ono jí tady mělo rádi hodně lidí, jo, ale já říkám, že prostě když mě třeba k sobě pozvala, nebo i vlastně ona byla taková, že při té angličtině jsme kolikrát odběhli a prostě jsme povídali o něčem jiným, jo, a bylo to takový srandovní, protože ona byla taková, že ona potom jakoby ona tady do poslední chvíle měla hlavu v pořádku, jo, takže ale ona hodně jakoby dělala to, že přeskakovala jakoby z tématu do tématu, tak já jsem ji kolikrát musel jakoby zastavit a říkám, ale ještě jste mi nedořekla tamto předtím, jo, co mě zajímalo, jo, a bylo to takový strašně zajímavý, no.
0: Jakoby, a pamatujete si, jestli měla nějaký oblíbený příběh nebo téma, o kterém ráda vyprávěla dokola, ke kterému se vracela?
1: Jo, něco takového, jo, a dokonce mám v hlavě i teda jedno jakoby takový její tajemství, s kterým se svěřila mě, který teda nebylo moc jakoby příjemný, protože ona byla původem chemička a tak mi vypravila jeden prostě takový příběh, kdy jakoby nevím už, jak se to potom nakonec vyřešilo, jakoby, ale měla jakoby být obviněna, že měla účast na nějaké vraždě, ale to bylo jako, že ji prostě nějak podezřívali, že někomu, kdo někoho otrávil, něco prodala, jo, ale nebyla to pravda, jo, a to byl teda jako trošku příběh, který není samozřejmě moc veselý, ale naštěstí jako se z toho dostala, že ji jakoby neobvinili.
0: Takže to byla i detektivka. Tak to věřím, že,
1: vlastně
0: že bylo o čem vyprávět a bylo co poslouchat. No a teď máte v domově někoho, s kým si rád povídáte nápodobně hezky, no, jako jste si povídal s ní?
1: Takhle jako samozřejmě mám tady kamarády, ale už to není tak ono. Já právě si jakoby rád hodně takhle povídám se staršíma lidma. Právě bych si hrozně přál sehnat někoho, třeba nevím, jako třeba jakoby třeba starší paní, s kterou bych si takhle mohl povídat, nebo jo, třeba si telefonovat, jo, s někým takhle. To bych si právě hrozně přál někoho takového. Tak jsem právě tímto chtěl, kdyby třeba se někdo takovej našel v noční lince, jo, třeba s, kdo by, třeba, s kým bych třeba mohl prostě takhle popovídat nebo občas si zavolat, jo, tak bych byl hrozně rád.
0: Jakube, určitě není vhodné říkat telefon do éteru, to nedoporučuju, ale pokud mi to dovolíte, tak pokud se dovolá někdo další a bude chtít váš telefon, tak mu ho můžu soukromně nadiktovat.
1: Jo, to jsem
0: to
1: právě
0: si můžeme
1: chtěl,
0: říct mimo éter víc.
1: Jo. Mhm.
0: Ale vy máte poměrně mladý hlas, řekla bych, tak je krásné, že i přesto je z toho hlasu cítit taková laskavost a taková zkušenost, byť teda asi budete mladší ročník. Tak souhlasím s vámi, že takové hovory mají zvláštní atmosféru, velký smysl a bylo by fajn zaplnit to místo po té paní někým jiným. Tak buď to najdete no, někoho tam u vás, a nebo třeba díky noční lince, uvidíme.
1: Jo, to bych byl rád moc. No já jsem totiž právě, já jsem vyučený masér a když jsem chodíval na praxe, tak právě i s těma lidma jsem si tam jakoby povídal, jo, při těch masažích, a taky jsem tam měl jednu takovou, jak bych řekl, jakoby oblíbenou paní, s kterou jsme si rozuměli, jo, takže na jedné právě v jednom domově, kam jsem chodil masírovat.
0: Dobře, Jakube, děkujeme, že jste se s námi podělil o tak osobní vzpomínku, budeme se těšit na příští návštěvu tady u nás. Zdravíme.
1: A můžeme teda potom mimo éter, určitě. Když vám dal to číslo mimo
0: počkám,
1: éter.
0: Počkám na vás. A posluchačům pouštím Martu Kubišovou, píseň Hey Jude, přesně 24 minut po 23 hodině.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O čem a s kým si nejraději povídáte? Musím se přiznat, že když jsem vymýšlela toto téma, tak mi to na první pohled přišlo až moc jednoduché, tak jsem to chtěla už zavrhnout. A potom jsem si řekla, že právě v té obyčejnosti toho slova je velká síla, že není nic samozřejmého na tom, že si lidé spolu dokážou opravdu povídat, naslouchat, sdílet své příběhy a být si na chvíli blízko jenom prostřednictvím slov, zvláště v dnešní úspěšné době. Tak uvidíme, jak se k tématu postaví paní Ivanka, která volá. No a teď mi to vypadlo. Připomenete mi to?
1: No, Ivana z Rychnova.
0: Z Rychnova, ano. Tak povídejte, co máte k tématu. Krásnou noc přejeme.
1: Krásnou noc také všem. Já zdravím všechny posluchače a pana posluchače, co teď volal před chvílí. Říkal, že je zrakově postižený. A já teda mám taky takové podobné potíže, potýkám se s nima už od svých 20 let, což je hrozně už dlouho a celkem ještě zvládám něco vidět. A teď o tom tématu, vy jste říkala, o čem si nejraději povídám, tak třeba je to zrovna i tady to, když člověk ztrácí jako takovýhle jako docela dost, je to vážný pro svět, jako nějak se tak pohybovat, nějak trošičku být jako třeba někam zajít nebo něco někde vidět. No pro mě je to už úplně jako konec, protože já jsem dostala i dalších jako nemocí, co se týká jako mozkové mrtvice před 5 lety a to mě úplně už jako odkázalo na to, že vlastně nedokážu už někde jít úplně, i když jsem teda jako vdaná, musela jsem se odstěhovat ze svého trvalého bydliště, semka do Rychnova a přesto jako mě pořád jakoby chybí, abych si s někým popovídala, protože můj muž k tomu jaksi nemá nějaký sklon povídat si. On je jinak hodnej všecko, ale to povídání mě strašně teda chybí.
0: No, děkujeme za to, jak jste připomněla, že slovo hraje v životě velkou roli, zvláště když člověk nevidí, tak se vlastně naprosto přirozeně opírá v životě o jiné věci, o hlas, o tón, o vyprávění, o to, jak si lidé dokážou vzájemně předat myšlenku právě jenom prostřednictvím řeči. A to je ta velká zkušenost, za kterou děkuju, je to určitě silné a důležité, to vaše svědectví. Tak co s tím teda říkáte, že vám chybí někdo, nějaký vypravěč, nebo jak jste to myslela? Máte teda nouzi od ty vypravěče, nebo jich máte dostatek kolem sebe?
1: No,
0: možná v nějakém společenství, kde jsou třeba lidé, kteří mají podobný handicap jako vy, tak scházíte se? Komunikujete moc?
1: To nemám
0: moc?
1: Právě. Já jsem tady ten kontakt vlastně by nevytvořila, když jsem jako mohla třeba v Hradci Králové, ale není mi to nějak možný. Takže jako já jsem většinou spíš jako hodně doma a snažím se vyjít nějak domácnost, jak to jde. A mě hrozně chybí ten lidský hlas, prostě popovídat si. Říká můj manžel, on jako k tomu úplně není. On je takový introvert, jako že má radši to svoje, ten svůj klídek a i když je na mě hrozně hodné všechno, tak jako mě jako zrakově postižený prostě člověk jakoby jako potřebuju slyšet ten hlas, jo, prostě promluvit si, sdílet některé věci, které třeba toho člověka jako tíží na druhé straně, jo,
0: a jestli co, třeba no, povídejte.
1: Aby třeba ten druhý mě dokázal odpovědět na moje nějaké potíže, který mám, jo. A to by mě hrozně moc pomohlo, no.
0: Někde to začíná maličkostí, oslovit sousedku, poprosit někoho o drobnou pomoc nebo se dát jenom tak do řeči při běžném setkání venku. Máte možnost takto se na někoho nakontaktovat nebo někomu zavolat, staré známé ze školy, vzdálené, příbuzné?
1: Jo, to já mám jako možnost, ale mně se zdá, že i když už vlastně oni vědí, že jsem se odstěhovala pryč, tak úplně jako o tom nemají úplně tak velký zájem, tak že stačí chvíli si popovídat a pak je dlouho, dlouho nic. No, tak to asi vypadá. A tady v Rychnově vlastně, tady já bydlím jako v novostavbě, tak tady potkala jsem jednu paní s malou holčičkou, tady je blízko takové hřiště, tak jsme si tam chvíli povídali. No a já tam pokaždé jako nemůžu jezdit, no jakože ona tam asi chodí s tou holčičkou. A je to zase jakoby generace, jakoby mě mohla dělat dceru, no. Já jako mám syna, kde jako on bydlí za Pardubicema a ta vzdálenost a všechno nám nesprostředkovává, abychom se tak často viděli, no. Takže je to tady o tom, prostě. Já mám strašně ráda děti, ráda bych si s nima povídala nebo něco malovala. Jo.
0: Ivanko, možná, kdybyste oslovila nějaké společenství, tak byste se k ní mohla přidat. Já myslím, že ty cesty jsou, mě jich napadá opravdu hodně, zvláště v dnešní době. Tak zkuste pátrat, zkuste se zamyslet, zkuste rozhodit sítě a věřím, že parťáky seženete, máte milý příjemný hlas, takže asi věřím, že by bylo o čem vyprávět. Já můžu nabídnout, že můžu buď dát telefon na předchozího volajícího, kdybyste měla zájem, anebo nabídnout, zavolejte zase nám někdy do noční linky. My tady jsme pro vás každý den také. Ano?
1: Já bych byla ráda, kdybyste mě dala to telefonní číslo.
0: Ano, nevěděla jsem, jestli k tomu směřujete celou dobu, tak zeptala až na samotném konci. Tak fajn.
1: Já jsem to slyšela, ten jeho příběh, Tak ano. Takže právě kvůli tomu jsem se odhodala, že jako volám, já často nevolám.
0: Ivanko, vydržte teda na telefonu, posluchačům pustím Jiřího Korna a vrátím se k vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná právě teď sedíte a sami přemýšlíte, komu byste zavolali jenom tak na kus řeči. Dnes nás zajímá, s kým se vám v životě nejlépe povídalo a proč. Aktuální čas 5 minut po 11:30.

0: Některé hlasy nám zůstávají v paměti navždy. Dnes budeme mluvit o těch, které jsme rádi poslouchali a kteří uměli zaujmout svým vyprávěním. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Eva, která volá z Pardubicka. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím a všechny posluchače, kteří poslouchají ještě tuhle dobu. A já strašně vzpomínám na povídání s babičkou svojí, která byla úplně úžasná. Ona byla porodní asistentkou a chodila prostě strašně čistě oblečená, naškrobený zástěry. A já jsem měla takový malý štokrdle a dávala jsem se do jejího klína hlavu. Ona mě takhle poškrabávala ve vlasech a vyprávěla mě příběhy, kde třeba byla, jaký dítě se narodilo a prostě jak chodila po těch maminkách a pomáhala jim při porodu. Ona taky odrodila mě, takže to mě taky trošku vyprávěla, když se narodila tady v té ložnici. Takže pro mě to bylo nepochopitelné, protože teď se rodí úplně jinak, že jo. Ale to bylo tak krásné vyprávění, ona byla tak laskavá a tak voňavá. Já úplně cítím její vůni, takovou, nedovedu to vůbec říct, ale umím si tu vůni vybavit. A když jsem u ní byla, třeba jsem u ní spala, tak ona měla ve svým pokojíku měla ještě vchod vedle do takové boční místnosti, kde měla skleník. A to byla vzácnost, když mě tam vzala, protože tam měla krásné věci, jako třeba zbytky věcí. Myslím, že skleníček třeba nebylo 6, ale byly to strašně krásné, malované ručně skleníčky. Mám je v takovým vlastně držáku, který ty zbyly, teda těch je všech šest. A hrozně si toho považuji, vůbec to teda nepoužívám, protože to mám ve skleníku a dívám se na to, když ta babička to tak zácně s tím zacházela, tak si toho strašně považuji. A vyprávěla mě tak, odkud to má, kdo jí to dál. A hlavně taky vyprávěla, že její manžel byl první světový válce a co dovezl? Dovezl takovýho kraba a v tom byl obrázek, teda místa, kam se on dostal, takže to tam koupil a bylo to na takovým, jako dalo se to postavit, takže to byl vidět ten obrázek vevnitř a byl to moc hezký. Takže všechny tyhle ty věci mě ukázala, popovídala o nich a to bylo úžasný. To bylo opravdu úžasný. Ještě moje sestřenice, tam jsme chodili k ní a ona měla takovej strašně vlídný hlas a čas pro nás měla, takže to bylo strašně milý s tou babičkou, ty její vyprávění a pohádky nám četla. Tak to bylo fakt krásné. Na to hrozně ráda vzpomínám. Pak jsem povídala takhle s tatínkem, který mě teda brzy umřel. Mě bylo 7,5 roku. A on se mě strašně věnoval. Linkoval mě sešity, abych měla hezký písmo. Takže mě linkoval vždycky ty velký písmena a malý písmena, takže jsem fakt jako hezky psala a byl nemocný, takže byl doma a právě mě o tom je tak důležitý, když člověk hezky píše, že vlastně ten písmo je obraz toho, jaký ten člověk je.
0: Ano.
1: A oni měli ještě ve škole kasopis, takže on opravdu nádherně psal, měl vypsanou ruku i jeho podpis byl úžasný. A tyhle ty vyprávění teda z toho i o svým otci, o dědečkovi, který byl kovářem, tak to mě ještě teda žili, ale nakonec tatínek umřel dřív, než ten jeho těžce nemocný tatínek, tak najednou jsem neměla žádný vypravěče. Tatínek mě umřel, po něm umřel jeho tatínek, tahle babička mě umřela taky. To byly tři lidi, kteří odešli ze svýho života. Bohužel babička zemřela v prosinci, na Silvestra, tatínek zemřel v březnu, dědeček zemřel v dubnu. A tyhle ty lidi, který jsem měla ráda, ráda jsem jejich vyprávění poslouchala, tak ty mě ze života odešly. To mě bylo strašně líto. Jako hodně jsem na ně vzpomínala i vzpomínám na ně, protože si i tu vůni ty babičky dovedu vybavit, jak byla vonavá, naškrobená, ona k tomu porodu musela chodit velmi čistá, takže jí zůstala takovej ten, ta její noblesa toho zaměstnání, těch škrobených věcech, které měla vyžehlený, vypraný, vybělený, nádherný a vonělo to. Ona do těch prádelníků dávala kdoule, a ty kdoule to tak zvláštně vovoněly, že to bylo hrozně příjemný. Hrozně příjemný.
0: Evi, já nevím, co to je.
1: A tatínek zase ten vyprávěl o jiných věcech, třeba co zažil, jak studoval na reálce, jaký měli předměty. A to mě strašně bavilo, protože on uměl němčinu a esperanto, takže jsem si řekla, tak to esperanto to mě taky naučí někdy. Nemůže, on zemřel brzo, takže k tomu nemohlo ani dojít.
0: Dobře. Evi, to je krásný obraz babičky. Babičky porodní asistentky. To vyprávění muselo být vždycky plné emocí, radostí, určitě někdy i napětí. No jak jste mluvila o tom, že všichni tři vypravěči odešli poměrně rychle za sebou, tak každý dobrý vypravěč umí na chvíli zastavit čas, ale my ho zastavit nemůžeme, takže tak to bývá. Ale věřím teda, že vám v životě předali mnoho a že si toho mnoho nesete. Děkuju, že jste nám o nich vyprávěla, vzpomínala spolu s námi v Noční lince.
1: Určitě mě toho dozdali tím vytrávením, opravdu.
0: Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, budeme tady. Učíme se.
1: Dobrou noc, paní Barboríková. A všem posluchačům přeju, ať se na zítra hezky vystěj, bude asi hezky, tak to bude fajn.
0: Dobře. V dnešní uspěchané době bývá obyčejný rozhovor někdy vzácností. Máte pocit, že si lidé povídají méně než dřív? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezká písnička. Plamen skončil 6 minut před půlnocí, já jsem se zapovídala teď mimo éter s panem Patrikem, který volal z Prahy. Zdravíme vás. Haló? Slyšíme se? Tak pane Patriku, to je sice hezké, že jsme si povídali mimo éter, ale měl jste počkat ještě do vysílání. Tak nevím, kde se stal nějaký technický problém, nicméně mám obsazenou dalších 5 linek, takže zvednu hned někoho dalšího a vy to zkuste prosím opětovně. Haló, krásný večer, tady je Jarka, noční linka.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Jaroslav, Brno.
0: Pan Jaroslav. Pane Jaroslave, každá rodina má svého kronikáře, každá parta svého vypravěče. Kdo to byl u vás? Jaké příběhy vám nejvíce utkvěly v paměti? To je dnešní téma.
1: A učil se jiteru?
0: Ano.
1: Jo? Takže vás srdečně zdravím a všechny dobré lidičky z noční linky. No, já už jsem k tomuhle tématu jednou zmínil o mé babičce, maminka táty, ta byla vyloženě takovou rozenou lidovou vypravičkou, ani si to uvědomovala. No, velice rád jsem naslouchal, když mi vyprávěla z té doby, kdy žili s dědečkem na Hájence za Otcovačicemi, za Osvětimany na Uhersku, Radisku a ty různé příběhy z přírody a tak dále. A tehdy já jsem zapomněl dodat jednu takovou krásnou příhodu, záležitost, jak dědeček dotáhl na Hájenku domů tu zraněnou srnečku, tak oni měli tedy krásného psa irského setra, holka, jmenovala se Nela. Tak to mi vyprávěla, že byli velcí kamarádi. Jakože si spolu hráli potom, jo, jak srnečka už se dostávala z toho trochu a dávala se dokupy, tak že velice kamošili spolu. A já si to dovedl živě představit. Mám jak tu srnečku, tu Fenku, tu Nelu, mám i na fotkách, víte, v albu. Mám takový album a tak mám i na fotkách, tak jsem si to o to spíš dovedl představit. Jako, jste tam?
0: Ano, poslouchám a teda ocenuju, že máte taky památku ve formě fotografie, no, protože to je cené.
1: A teď jako z pozdější doby se zmíním ještě, mám hodně známých, ale kamarádů už méně. A jednu dobu jsem měl velice dobrého kamaráda jménem Oldřich. Už je nahoře v nebičku, tak ho tam zdravím. To byl bohem. Recesista, velký recesista, bohem. On byl, jak už jsem řekl, ode mě o 15-16 let starší, ale mně to vůbec nepřišlo, protože on byl takový velký kluk, podobně jako já. A my jsme si velice rozuměli.
0: Jaroslave, myslíte postavou nebo duchem?
1: Duchem. Mm-hmm. Celkově, ale tak, jak myslíte, ten recesista, jo, bohem?
0: Ano.
1: Jo, tak jako duchem, ale řekl bych tak celkově, všeobecně, on byl krásně rozevlátý. On byl nádherně krásně rozevlátý a byla s ním sranda.
0: To je hezké slovo, no. Rozevlátý.
1: A tak my jsme si velice rozuměli. My jsme hrávali spolu šachy, pak ještě s dalšími kamarády, Mariášek v hospodě a tak dále. A my jsme, když taky jsme hráli s Oldou třeba i úvody, na dece jsme se dali na deku šachy a hráli jsme, pokud jsme teda nebyli ve vodě, tak jsme hráli šachy spolu a klábosili jsem tam něco, tekli, ale takhle, chci říct tohle. No a i jako tak do přírody jsme někdy spolu chodívali. A jedno jsme měli společné, že jak on, tak já jsme necítili potřebu v té přírodě nějak moc povídat, vykládat a proč si mluvit. A tak, když jsme tak bloncali to přírodu a to, no tak já bych řekl, že jsme si mnohdy, že jsme si mnohé kolikrát řekli ve společné mlčení. A někdy jsme vedli takové hlubokomyslné debaty filozofické. Jedno to vám, já zkusím říct příklad. Tak jsme šli z lesa, z přírody a už jsme se blížili k civilizaci, k jeho domovu, k jeho domku. Měli jsme v plánu, tehdy se hrál hokej, takže se bych dělal na hokej mistrovství světa. No ale ještě jsme jako byli trochu v přírodě, ale už na dohled civilizace, domečky, a najednou on se zastavil, Olda, jo, a foukal vítr. Foukal velice silný vítr, mraky se honily a to. Najednou Olda se zastavil a povídala, ty Jaro, nevíš, odkud se ten vítr bere? Jako, kde, jak to vzniká? Odkud se to bere?
0: No.
1: No, tak já se hluboce zamyslel a řekl jsem mu to, tohle. No, víš, já myslím, že to je někde v Tramtárii, tam někde daleko v Tramtárii, taková nějaká fabrika zvláštní a když a prostě a oni, když lidi jako zlobí, když moc zlobí a to, tak oni se tam nakrknou jako naštvo a pouští na nás ten vítr a ty oblaka a tak dál. Takže nějak se mu to tehda barvitě vysvětlil.
0: No, o Tramtárii a továrně na vítr. To je krásné, to má v sobě krásný humor i nadhled a člověk si hned představí, jak jste si spolu uměli povídat a zároveň si hrát se slovy a nápady. A taky oceňuji, jak jste říkal, že jste spolu uměli mlčet, že jste si to řekli mnoho. To je taky umění a určitě to jde, jenom to chce už být na velmi vysoké úrovni třeba toho přátelství. Jaroslave, dívám se na čas, musíme končit. Já ale moc děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku. Zavolejte zase někdy, když budete mít čas a chuť a co říct k tématu, ano?
1: Přeji všem dobrou noc.
0: Mimochodem, nevím, milí posluchači, jestli se mnou budete souhlasit, ale podle mě i pan Jaroslav z Brna je dobrým vypravěčem. S ním se loučíme, vám posílám Abu a za chviličku bude Dalibor Janda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, vítám vás u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Přeji vám klidný noční čas, ať už jste doma v teple, na cestě nebo třeba jenom tak vzhůru a nasloucháte tichu kolem sebe. Noc má zvláštní atmosféru, zpomalí nás, stiší a často přinese i vzpomínky, na které přes den zkrátka není čas. A právě dnes si povídáme o něčem velmi obyčejném a přitom důležitém, o lidském povídání. O rozhovorech, které nás provázejí životem, o lidech, kteří umí vyprávět, i o těch, se kterými někdy stačí jenom mlčet a přesto si rozumíme. Zůstaňte s námi i v této noční hodině, pokud máte chuť, a zavolejte nám nebo napište svůj příběh. Dnešní téma zní, o čem si nejraději povídáte a s kým, kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, a nebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a zdravím do celého Česka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já se jdu podívat na web Noční linky. Tam napsal pan Michal. Nemám v okolí nikoho, s kým bych se mohl povídat o svých největších zájmech. Umělé jazyky, finanční nezávislost, někdy hodně specifická témata. Rád si ovšem povídám i o obyčejných občanských záležitostech. Zjistil jsem, že mě více naplňuje dopisování než živá setkání. Proto mi vyhovuje, že mám hodně přátel v zahraničí. Vyhýbám se ale tématům, která jsou mi vzdálená. Politika, náboženství, sport nebo technika a auta. Pokud druhý nezačne sám, neptám se ani na jeho školu nebo práci. Když jsem v cizině, nebylo mi to příjemné, jak se mě takřka neznámí lidé ptali na rodinný stav nebo výši příjmu. Je to jejich kulturním zvykem, nemysleli to špatně, ale mě to nebylo příjemné. V poslední době jsem si také začal hodně povídat s umělou inteligencí. Té svěřím i osobní problémy, které bych kamarádům neříkal. To napsal Michal Sedlák na web Noční linky. No Michale, děkuju, že jste to teda zmínil tak otevřeně. Umělá inteligence může být užitečný nástroj pro přemýšlení, psaní, ale nenahrazuje ty skutečné lidské vztahy, které mají hloubku a vzájemnost, tak raději zavolejte třeba nám někdy do Noční linky, nemusíte jenom psát. Zdravím paní Ludmilku z Brna, která na vás naváže. Co na to říkáte, paní Ludmilko, když se někdo cítí tak osamoceně?
1: No to jsem teda překvapená, že zrovna pan Michal se cítí takhle osamoceně, když má tolik přátel.
0: Tak, co to chce? Možná to chce se víc rozhlednout kolem sebe a dát nějakým třeba vztahům šanci, anebo, jak říkám, ozvat se klidně do Noční linky. Tak jak se vystavíte k tématu? Povídejte.
1: Já vám budu vykládat o mojí babičce, která se dožila 84 roků. A ona byla vdaná, žila v protektorátě, jako ve Znojmě, a měla za muže, a on byl Němec. Měli spolu tři děti a ona mě vždycky vykládala a proč jako bydlela potom s náma u nás tady v Brně. Ona byla nemocná, ona, protože on byl Němec a byl financ. A já nevím, proč ona říkala, že ho zavřeli, že si jako tam byly hranice někde a chodili tam pašeráci nebo něco. A jestli on někoho udál, tak oni ho zavřeli a byl zavřené v Olomouci a tam odsud utekl a potom utekl do Rakouska a žil v Rakousku. A oni na to přišli, ona mě vykládala. A oni na to přišli a chtěli, aby ta babička šla na odsud s těma dětskama, s mou mamkou. A ještě měla dva bratry, mamka. No, ale ona říkala, že je Češka a tak tady zůstala. A vykládala mě, jak sloužila. Vždycky, když jsme tam jeli, ona tam měla potom rodinu, to se jmenovalo Želetice, a ona tam měla rodinu a vždycky jsme ju tam vezli a ona říkala, tady jsem u těch sloužila, tady jsem u těch sloužila. A vykládala mi, jak za války byly nálety a ona třeba šla z té služby, to byla jiná vesnice, a 3 kilometry šla pěšky a jak se musela schovávat ve struze. Tak to mě strašně zajímalo. A ona se teda nevdala a potom teda se odstěhovala za dama a dožila si teda 84 roku. A potom, když se otevřely hranice, tak my jsme prvně jeli do Rakouska a hledali jsme tu rodinu, kde on jako utekl tam a tam žil, ale on se dožil, já jsem 52. ročník a on asi jak utíkal z toho Olomouce, tak se nachladilo a tak dostal zápal plic a tak on se dožil, jako když jsem měla rok, myslím, ale nikdy mě neviděl. A tak jsme potom hledali La Andetail, jsme hledali hrob A potom teda ta mamka našla nějakou sestřenicu a ta nás tam teda zavedla. Takže to jsem já prožívala. A potom teda jsem ještě jeden případ. Já jsem měla tatínka, který se dožil 87. Byl 26. ročník a ten nám zase vykládal, i když byla válka a jak přišli Rusi a oni museli chodit, to byl ujezd u Brna, a oni chodili zákopy kopat. Jako mladí kluci, tak to taky vykládal. Potom byl montér zahraniční a jezdil do ciziny. A dvakrát byl v Brazílii, jednou byl 3 měsíce a jednou byl 5 roku. A tam nám vykládá třeba, co zažil. Byl přímo v Rio de Janeiro a říkal, a byl tam zrovna, když tam byly ty karnevaly. A říkal, že teda by tam nechtěl žít vůbec, protože tam jsou tak životní rozdíly. On říkal, že ti černoši, že to je, že oni by mohli dělat, ale oni nechcou. Oni radši budou tancovat pod mostem a stávat pod mostem a v těch papírových domech, co oni si postaví. A nikdy dělat nebudu. Jako někteří. Někteří. A on dělal ve fabrice, kteří vlastnili Itali. A ti Itali říkali, a to bylo zrovna, když byli ti Rusi, přišli v 68. a on, to bylo v 70. roku, 72. A tak tam byl. A že nás tam pozve celou rodinu a že aby jsme tam zůstali. A on říkal, že by tam nebyla nic za nic, protože oni, chlapan Kabána, zažil jako tu pláž, teď ten velký stadion Marakána, tam byl. Tak to jsem já úplně políkala.
0: To věřím. Ludmilko, no jak jste povídala o té své babičce, tak příběhy z doby protektorátu v sobě nesou vždycky složité lidské osudy, tak to ve mě třeba zajímalo úplně detailně. A vůbec, já myslím, že vy jste taky dobrá vypravěčka. Dneska se to podle mě hemží samými dobrými vypravěči.
1: To vám teda řeknu, že já jsem taková výpravěčka, že maminku jsem měla 8 roků v domově důchodců, protože jsem se nemohla o ní já starat sama, protože já mám postižení páteř, takže brala jsem si ji vždycky Vánoce a to, ale dokud ještě ona měla ten rozum trošku v pořádku. A já jsem tam 2x týdně za něho chodila a chodila jsem i v sobotu v neděli. A můžu vám říct, že my jsme seděli třeba v té místnosti, kde se tam scházeli ti lidi a oni si k nám chodili sedat. A pořád mě zdravili a chtěli kontakt. Tak na mě se tam navázalo ale 6 lidí a že mámka mě říká, vyposlechete, já nevím, třeba jestli chodí za mnou nebo jestli chodí za těma lidima. Já říkám, mami, je to blbě odhánět. A ona tam přijde, sedla si tam a já říkám, co chcete? Chcete kafe? Mám vám koupit kafe? A ona, že jo. A takhle já jsem tam prožívala 8 roků s ňou. A potom jsem si ji teda nemohla brát, protože ona byla dementní a když jsem si ji vzala, tak ona nevěděla, kde je a pořád mě říkala v noci. Já jsem se vůbec nevyspala. Já chci jít dom, já tady nebudu. A chodila mě po bytě. Mm-hmm. Takže pak už mě ty sestřičky říkali, neberte si ju, protože ona potom má to guláš. No a tak ti lidi tak dobře. Se na mě navázali.
0: Ludmilko, děkujeme. Teď je čas se rozloučit, ale já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala. Děkujeme za každé slovo a za vaše milé sdílení a vzpomínky na všechny, o kterých jste hovořila.
1: Jo, a ještě prosím vás, bych já chtěla pozdravit pana Olina, protože ten pan Olin, toho já strašně ráda poslouchám taky.
0: To je dobře. Poslouchejte dál. Teď jo? Písničko od Michala Tučného. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noc věnujeme slovům, vzpomínkám a příběhům. Zajímá nás, s kým jste si nejraději povídali a kdo vás dokázal nejvíce zaujmout. Teď zpívá Michal Tučný.

0: aktuální čas 27 minut po půlnoci. Když někdo umí vyprávět, čas utíká mnohem rychleji. Kdo ve vašem životě dokázal zaujmout každým příběhem? Na to se vás ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Připomenu přesné téma, o čem si nejraději povídáte a s kým a kdo byl nejlepším vypravěčem. To je téma i pro paní... No, teď Marie. Mi to vypadlo. Marie, zdravíme vás moc. Odkud voláte?
1: Ze Sokolovska.
0: Přejeme krásnou noc. A co máte na srdci? Co máte?
1: No, vyprávění. Kdo nejvíc vyprávěl? Už jako malá holka. Dneska už jsem taky stará bába. Ale jako malá holka jsme chodívali s maminkou na draní peř. To se tak chodívalo. Když se dralo peří v rodinách, tak vždycky se sešli u jednoho, pak příště u druhých. Takže tam se vyprávělo. A nejraději jsem chodila k jedním starým, tak jsme říkali babička Pokorná. Ona tehda už byla stará přes 80 let, já byla malá holčička, já jsem možná ještě ani nechodila do školy a strašně ráda jsem poslouchala její vyprávění a tak jsem chodila i k ní, i když se nedrala, protože ona vždycky vyprávěla. Vyprávěla, jak se žilo, když ona byla mladá, jaká byla móda, že se nosili jenom dlouhý sukně, že chodili do řeky koupat jenom v sukních, že se nemohli slíkat. Že když si poprvé vzali jako dlouhé kalhoty místo sukně, tak byli kamenovaní. A takový ty příběhy, jak se seznámila se svým tehdy ještě nastávajícím mužem, on byl pekař a ona ho v noci šmírovala oknem do sklepení, kde měli pekárnu. Takový krásný příběhy vyprávěla a to jsem tak ráda poslouchala. A dále, pak tam byly u nás dvě staré dámy, které byly kdysi, vyprávěly společnící hraběnce zámecká paní na Kynžvartě. A oni jeli společnici, tak taky vyprávěli o tom, jak se žilo, co prožívali, jak jezdili i na lov a takový ty příběhy. A měli plné skříně knížek. Já jsem si tam, to už jsem byla starší, to už bylo možná 8-10 let, tak jsem si tam ty knížky od nich poučila. No, tenkrát jsem neviděla, že to je samá modrá a červená knihovna. Ale byly v tom pěkný příběhy. A vyprávěli, jak se žilo. To bylo jak v pohádce to vyprávění. Já jsem ani nepotřebovala v té době mít moc kamarádek, protože mi stačilo to vyprávění, z toho jsem žila. To už dneska není, že by si někdo takhle vzpomínal a vyprávěl.
0: Víte, co je úžasné? Vy říkáte, že jste z toho žila, ale vy z toho vlastně stále žijete.
1: Možná, že jo. Ale i to mělo nějakou chybu, to třeba po čtení té červené knihovny, že jsem si opravdu myslela, že život je takový, jak v těch románech.
0: Růžový.
1: Jsem pospálila.
0: No, tak myslím, že to známe všichni. To je krásné. Já teď přemýšlím, jak bych to přirovnala, k čemu bych to přirovnala, jak se dřív dralo to peří. Jako v dnešní době, kdy se taky lidé schází na tu stejnou aktivitu v celém Česku,
1: atmosféra.
0: Ale nic mě nenapadá.
1: Protože to se muselo mluvit pomalu a potichoučku, aby se moc nefoukalo, aby to nelítalo peří. Takže to byla taková zvláštní atmosféra u toho draní.
0: Ano.
1: Ano, jste tam?
0: Ano, posloucháme, reagujeme. No, ano, to bylo setkání sousedů, rodin, kde se nejenom pracovalo, ale hlavně právě povídalo, sdíleli se životní zkušenosti a ta doba byla na toto naprosto výjimečná. A chodili jste, prosím, vždycky k někomu, nebo se chodívalo k vám? Kde se dralo to peří?
1: Někdy u nás, někdy u sousedů, někdy u té paní. Jak kdo měl nastřádaný peří, protože se škubalíte husy, nechalo se to peří vysušit, že jo, A potom, když už ho bylo dost, aby se z toho potom mohlo udělat nějaká ta, jak říkali, duchna nebo ty polštáře, to byly tenkrát ty polštáře velikánský, tak pak se dralo, aby se to dralo najednou. Ono se to dralo třeba v té rodině několik dní, než se to udralo, podle toho, kolik nás tam taky bylo. Protože aby se tam z jedné husy drálo, to se nevyplatilo už jenom potom toho prachu, co všude bylo. Takže třeba za 3-4 roky se drálo zase u té stejné paní. Jo, mezi tím se to střídalo po vsi, kde kdo jak potřeboval.
0: Víte, co napadlo mě? Třeba zabíjačka, to se stále ještě dělá i u nás běžně, takže možná, že to je jedna z takových těch věcí, která zůstala, kdy se ti lidé sejdou a pracují a u toho povídají. Tak děkujeme i vám za milé povídání. Přejeme krásnou noc.
1: Zdravím všechny, mějte se hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou rozhovory, na které zapomeneme, potom jsou takové, které nás provázejí celým životem. O těch druhých si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Do celého Česka vysíláme ze Zlína. Zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Někdy je největším darem člověk, který si na nás udělá čas a naslouchá nám. Kdo byl tím člověkem ve vašem životě? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Dnešní téma zní, o čem a s kým si nejraději povídáte, kdo byl vaším nejlepším vypravěčem v životě. Pan Robert z Olomouce je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobré večer. U mě to bylo asi takhle, nejradši jsem měl manželku, protože ona byla moc prima, už 3 roky není. Nejvíc mě bavilo, když jsme spolu hráli člobrda, to bylo moc prima, protože byla sranda. No a pak jsem měl, pardon, vy jste se chtěla něco zeptat.
0: V pořádku, povídejte zatím vy.
1: Jo, no a pak... Koho si moc vážím, tak byl děda, protože my jsme spolu spravovali auták, jako brácha tam byla i já. On jezdil na technickou, děda teda už není od 98. roku. A mě vždycky bavilo, když jsme spravovali to auto, tak jsem mu podával nářadě. On řekl, teď mě podeš, roubovák, teď pilník, jo. Teď 19. klíče, to byla golasada, tak jsem se musel podívat, kde je 19. hoře,
0: no. No, dobře, tak. Takže to byly takové pracovní rozhovory, ano, proč ne?
1: Přesně tak, no.
0: Je teď někdo, koho velmi rád posloucháte, na koho si vždycky najdete čas a nahrazuje vám třeba ty, kteří už odešli?
1: Tak mám kamarádku z hospody, pod kterým má paní, evidentně si rozumím, dělá hostinskou. Jmenovat ho nebudu, protože nevím, jestli by s tím souhlasila, to asi ne, no a to je jedno. Je to moc prima holka. No a jinak potom, až budeme mimo éter, tak vám tam nechám pro paní Ludmilu svoje číslo a teďka to nejde, protože to je zneužitelné.
0: No. Dobře. Řekněte, jak vypadal večer u vás doma, když jste byl dítětem? Bylo to tak, jak jste... poslouchal předešlé posluchače, že se neustále vyprávělo u nějakých společných aktivit nebo při nějaké práci, když teda nemluvíme zrovna o té opravě auta. Bylo to tak?
1: No, to bylo různý, ale na koho moc rád vzpomínám, tak je babička z Bratrušova a ona vždycky nám četla pohádky z bráchu a to bylo moc prima, jo, ona tam měla i před domem takovou zahrádku a tam byla cibule, česnek a podobně. Takže to bylo moc prima a pamatuju si takový, ještě tam byly takový ty starý kamna, než myslím si to pamatuje, to se topilo dřevem.
0: Myslíte normálně kachlové kamna?
1: Ne kachlové kamna, kovovy byly, ale topilo se v tím dřevem. Mm-hmm.
0: No, no, jasně, kamna.
1: A to bylo moc prima, že tam byla i taková trouba. A když se šlo do lesa, tak se nazbírali třeba jahody, maliny, jelány, borůvky a podobně. A pak se udělali koláče, no to bylo vynikající. To bych snědla i s tím talířem, jak to bylo dobrý.
0: Aha.
1: No. A nebo se udělal třeba na houby, tak se udělal houbové guláš, smaženice a podobně, to taky nebylo špatný.
0: Dobře. Roberte, a vy sám jste ten, kdo často baví společnost nebo bavil společnost, kdo často začíná různá témata. Myslíte, že jste dobrým vypravěčem?
1: Jak kdy spíš se učím teďka pozorně naslouchat holce, protože to je umění a zjistil jsem, že třeba ta kamarádka si váží toho, že umím naslouchat, protože někteří chlapi jsou takový, že když vidí šikovný děvče, tak se na něj lepí, aniž by se ptali, jestli můžu. A já se vždycky zeptám děvče, můžu tě pohladit, když řekne ne, teď nemám čas, nebo já něco počítám, nebo něco, to respektuju.
0: Fajn. Roberte, děkujeme za to, že jste se na nás udělal čas, že nás posloucháte, i že se aktivně zapojujete. Teď si dáme písničku od Pavla Bobka a teda zrovna se jmenuje tematicky Drž se zpátky, chlapče můj. Tak jo, mějte se dobře.
1: Dobře, ale ještě dám to číslo, jo, prosím. Vol.
0: Ano, tak klidně vydržte mimo éter, můžeme si dopovídat. A já tady zopakuju teď telefon a také téma. O čem si nejraději povídáte a s kým? Kdo byl nejlepším vypravěčem vašeho života? No a teď to číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké povídání vám dnes nejvíc chybí? Kdybyste si mohli na hodinu popovídat s někým, kdo už není mezi námi, kdo by to byl? I o tom můžete vyprávět v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která nese téma O čem si nejraději povídáte a s kým? Nebo povídali? Kdo byl nejlepším vypravěčem? Vítám pana Aleše ze Znojma, je to tak?
1: Buenas noches.
0: No, to jsme si na vás, milí posluchači, připravili. My jsme teď probírali mimo éter, jak je nejlepší pozdravit. Krásnou noc, dobré ráno nebo krásný večer. Tak mě pan Aleš poučil, že ve Španělsku na to mají vlastní výraz. A to znamená, že si takhle, když se hodně setmí, tak můžete říct. Zkuste to ještě zopakovat?
1: Oni právě mají ve Španělsku, že když se ráno zbudí, tak do oběda se říká buenas tardes, po obědě už je to buenas dias a večer, když se setmí, tak se zdraví buenas noches. A mně právě je takový divný, tady říkáš jako dobrý večer, protože už není večer a já jsem zvyklý od malička, když se řekl dobrou noc, tak jsem dal mamince pusu a šel jsem spát, no. A tak já teďka, ne, že bych neměl Kubu dát pusu, to ne, ale jakože mě blbý jako říct dobrou noc, jo, to je divný.
0: Tak buenas noches, děkujeme teda za poučku. A já myslím, že vy asi budete rád vyprávět, rád povídat. I vy sám, ale budete povídat o tom, kdo byl pro vás tím dobrým vypravěčem.
1: A můj dobrým vypravěčem, abych pravo řekl, já jsem možná trošku takový sobecký, že já si myslím, že já mám penzion a mám vinný sklep a já rád povídám sám. A já rád mluvím pro hosty, mluvím o víně, mluvím, jak to vzniklo, jakou to má chuť, jakou to má vůni a co by měli a co by neměli. A to je úplně to pro mě úplně to nejlepší a mě to baví a mě to chutná a dělá mi to dobře. Je pravda, že trošku někdy si vymýšlím, aby ti lidi byli spokojení.
0: Ale já myslím, že to dělá každý vypravěč. Já jsem kdysi dělala rozhovor s Miroslavem Donutilem a ten říkal, že je taková poučka, že všechny příhody, které se stanou jeho kamarádům, tak on si musí dát do formy já a vypráví.
1: Jo, je to přesně tak. Ale já bych ještě chtěl, já vím, že teďka budu něčem jiným, ale já obdivuji vás, všichni, co tam jste, že vy opravdu zvládáte ty téma. Někdy jsou ty téma strašně těžký, a vy dokážete se s těma lidma vyrovnat, dokážete s nima mluvit, dokážete se s nima vcítit do nich. Jo, to se úplně se jich vydivím, že takhle to znáte. Ale já tam nechci mluvit jako takhle vážně, ale takže já mám třeba lidi ve sklepě a teďka se s nima bavím a teďka dělám různý soutěže a vymýšlím si a je to baví a někdy si dělám trošku legraci a oni to žerou. No, takhle to já mám rád, no, to je marný. A jsem už trošku starší člověk, no, asi cítíte ve hlase, že jsem starší člověk. A tak,
0: tak no. Vy hlavně, tak to mám rád. Jestli teda máte ten sklípek, tak vám se to hezky vypráví právě po tom vínečku, že?
1: Jo, jasně, jo, samozřejmě. A někteří lidi mě žerou, jsou samozřejmě lidé, kteří jsou moc namyšlení a myslí se, že jsou nejchytřejší, ale potom zjistí, že každý víno je jiné, každá chuť je jiná a dá se o tom opravdu mluvit hodně dlouho. No. Jsou sladká, suchá vína. Možná teďka mluvím trošku tak, já se přiznám, já poprvé takhle mluvím do rozhlasu, mám trošku trému, tak se obouvám.
0: Tak já myslím, že zatím je to premiéra úspěšná. No a vy teda vyprávíte o té samotné práci ve vinohradu, příběhy, které se vážou třeba k jednotlivým ročníkům a podobně, jo? Rozumím tomu dobře?
1: Jo, samozřejmě. Je to zajímavé, že u nás je to víno takový, že každý ročník má jinou chuť. Někdy je takové počasí, někdy onaké, někdy je větší teplo, někdy je vlhko, někdy je sucho a to víno je pokaždý jinačí. Takže u nás je takový pestřejší. Já jsem třeba, já rád cestuji po světě, přiznávám se, rysy machromat, ale párkrát jsem byl ve světě a byl jsem v nějakých vinařstvích a zeptal jsem se, a letošní víno je takové a před dvouma rokama bylo jaké? A oni mě vůbec nechápali, protože říkali, my tady máme každý rok úplně to stejný. Teď každý rok, jestli to bylo v Kalifornii, nebo teďka jsem byl v Novém Zélandu, oni říkají, my máme každý rok úplně stejné, ale u nás to neplatí. U nás se rozděluje víno ten rok byl jinačí, ten by, rok byl víc cukru, ta bylo víc kyselina, takže si zase myslím, že u nás je ta pestrost těch vín zase mnohem lepší. A teďka jsme přešli úplně na jiný téma. Vy jste se asi chtěla bavit o vyprávěčích a přitom my se zabavíme o víně. Takže trošku jsem vás zlomil na svoje milované téma. Nevadí?
0: No, je to totiž i moje oblíbené téma, takže by bylo potřeba mě tolik lámat.
1: To je škoda, že tady nemůžu říct, kde jsem, jaký penzion, že bychom se přivítali a že bych vás nabídl svoje vína, že bych vás pozval k sobě. To je škoda, protože to by byla nekalá reklama.
0: Máte pravdu. Nicméně teda, Aleši, náš čas se chýlí ke konci, tak zkuste říct stručně, prosím, kdo byl pro vás nejlepším vypravěčem vašeho života.
1: Mojím nejlepším vypravěčem byla moje máma. To byla moje máma, když jsme večer, jsme si lehli na zem, když se začalo zbývat, lehli jsme si na zem, brácha, jeden brácha sice dal na stůl, druhý ležel třeba na gauči, já jsem seděl u kamnek na zemi a moje mamka vždycky vykládala, jak to bylo ve válce, jak to bylo, jak obchodovali, jak prodávala, jak dostávala různý takový ty body, aby si kupovali jídlo, mlíko, maso. A to nám vykládala, já nevím, snad každý druhý den. A vždycky, mami, prosím tě, povídej nám, jak to bylo ve vás. A aby se ušetřila elektřina, tak jsme v tom šeru leželi, jak jsem říkal, někdo na stole, někdo na zemi, někdo u kamen, ve tmě, aby se ušetřilo. To v dnešní době lidi nechápou, já už jsem starší pán totiž. A my jsme poslouchali moji mámu, jak vykládala, jak to bylo ve válce.
0: Ale vy teda, Aleši, zníte mladěj asi, než kolik vám je. Protože jestli vám byla maminka schopna vyprávět tyto zážitky, čili už také musela být starší, když prožívala, předpokládám, alespoň ty poslední válečná léta, tak to jsou příběhy opravdu cené, opravdu důležité. A víte co, kdyby teda to šlo, tak já bych klidně přijela k vám do Vinohradu a kdyby to šlo, tak vy jste mohl přijet zase do Zlína a můžu pozvat taky všechny ostatní posluchače na příběhy našich sousedů. Post Bellum pořádá tady v pondělí, teda pod mou taktovkou tady závěrečnou prezentaci, kde budou děti právě příběhy, o kterých vy mluvíte z dob například válečných vyprávět. Takže proto v krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně víc najdete na internetu. No, hezky se nám to poslouchalo, ještě bychom poslouchali dál, ale dívám se na čas a už nám ho moc nezbývá. Aleši, budeme muset končit, budeme uzavírat úplně celou noční linku.
1: Takže já už teďka můžu říct dobrou noc a dej se, už je mi hodně přes 60, jako v pohodě.
0: Vidíte, tak to bych neřekla. Opatrujte se, krásnou noc.
1: A teďka konečně můžu říct dobrou noc.
0: Ano, krásné sny. A já jsem se zrovna naučila to o buenos noches. No, tak fajn.
1: Buenos noches, señora, buenos noches.
0: To byl pan Aleš, který volal ze Znojemska a na mě tady je, abychom se rozloučili. Děkujeme za vaše telefonáty a příběhy o obyčejném lidském povídání, vzpomínání, o setkáních, která mají v životě svoje místo. Přejeme klidnou noc, hezké sny a povídejte se dál. Je to důležité. Nenechte tyhle obyčejné rozhovory mizet z vašich dní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Loučí se Jarka Barboříková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte.
2: Pardon, jde mi další host.
3: Tak mě tady máš.
1: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
3: Co je dneska v televizi?
1: No, veselohra.
3: Veselohra?
1: Ty jsi chtěl něco jiného?
3: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
1: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
3: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
1: Nebuď tak nafrněnej.
3: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na ten cholerický humor.
1: Tak to se od tebe nechce, jen se uveléb. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
3: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to lepší.
1: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
3: No počkej. Teď to včera ještě šlo.
1: No včera, teď to nejde.
3: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
1: Hele Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Hele, poslouchej. Hele, taky

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdysi jsem měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to

0: šéf a tím začala vlastně moje tedy už profesionální kariéra. Hmm.
1: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Opustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let. Pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
2: Slečnavýho kadrovna!
3: Dobrý den.
4: Dej číslo, co? Jak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
3: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
4: Slavíčku, můj táčátko, moje koňadro, kolibříko můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
5: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
3: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
4: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klobíkem a drobil si je do kafe.
3: A likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
4: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
5: Počkejte, vraťme se k věci.
4: Prosím.
5: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem vyjel se slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
3: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
4: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
3: To jsem na mě.
4: Co chceš dělat, drahá?
3: Že tvůj slib stále ještě platí.
4: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
3: Ach, ty můj.
4: Když mi sebe krajta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nezázím. Vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
3: Ach ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
5: Prosím.
3: Viktorek se ke mně vrátí. Napiču mu boh, ty milou.
4: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
3: Ach, ty můj.
4: Ach, ty moje.
3: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
4: To jsou rady.
1: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
0: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když želili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo.

0: v té babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě dle a nemůže je nikam dohnat, tak aby se to vysílalo jindy.
1: Že neplní plán.
0: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak. A oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté a tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch už, protože i v Auzu jsem dělal ten kabaret a pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Teď se píše rok 1910 a sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: U pekařů chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

lítají, zase hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlech celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cvát v páře a pára jde oknem ven.

0: Tak teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Kam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kde ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkým a říkal jsem, hele, kdybychom udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. On pal, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Pam, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval, tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že bo, já bych se tak ráda vdával a on odpovídá, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem oštru. A já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s ním vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátký nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
4: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
5: Ono je taky blbost neplnit plán. Prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do 19:30 jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři. S manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň. Slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No a je to.
4: Madono má, kraj tiše sní.
6: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
4: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená. Krátká je či dlouhá. To, jak se srdci zdá.
6: No, to už je...

0: se mi jak housle zní.
1: Ruka tvá je rozchývá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježíš Maria, sukně.
0: Sundáme to, děcko, dám.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu.
1: Co koukáš?
2: Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, tak a to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On tak to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přicházejí od ponek divadu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já jsem ten napracoval, no to, já měl tady takový veliký a tady, a ta, a on mě podá, a já tam, no, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci, nebo všetně, kdybyste je viděli, to sedí u toho stolečku tady, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás. Já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. Oni mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? Nebo sem? Já pak na tom jevišti couvám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vlezde na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Ale ovšem, vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukat? Zvedne se opona a hlediště udělá, je. Na jeviště je nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, barák. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná otlučená kukačka, ty do ní takhle strkají klackem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuku, já jak živá, kuku. Teď na jeviště vyleze siránu
6: Má takový ratěfák z umělý hmoty, tadyhle. A manželky, hele, táto, si rádo. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj. Táto! Táto, si ráno. Si ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno, děj, co chceš? S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče.
5: Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč.
6: Ty ten si rád jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Ty ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce. Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Jak to, ne, já nechci, aby umřel, ne.
3: Tak si říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
4: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně. Že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli a neb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude. A nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, Vašto ještě, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek, a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
3: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraškova.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že jo, ale on ne, on, chudák drahej, pořád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný?
5: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti...
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
4: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám,
3: ale... V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Weirschi. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala. I když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková rodinka, ano, taková normální rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, protože byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu. Tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že tam nebudeme, jakože byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady, že se objevují. Já pám, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 léta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život, no.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastupovaly ty lidi, a já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval. No tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný. A tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Ty máš klukovou košili na sobě.
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: ty jsi si ji vzal.
3: Zatracená. Kultura, já se divím, že to nezrušuje.
4: Jiný chodí taky do divadla a nedělaj z toho takovejhle problém.
3: No jo, nedělaj problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
4: Zapni mi to.
3: No já to zapnu. Počkej. No. Počkej, nehej.
4: Já čekám, podělám. Ty jsi ale němej. No. Já jsem si tě kdy brala.
3: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: Nejlepší forky teď, když je 4:15. Ježiši. Na to já mám tak.
3: No, no podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Paniku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Kariku, klid. Je pár hodin. Podívej se, vám se prášek.
3: Prášek?
4: No jo,
3: na co to je?
4: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude. Když to vyrábějí.
3: A pozor! Jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo?
4: No.
3: Klid, tak do publikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady beblu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
4: ano.
3: Ne?
4: Ano.
3: Podívej se. Pojď sebou.
4: Já jsem.
3: Už je skoro.
4: Jo. Jo, ano.
3: 8, rozumíš?
4: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
4: Ne, podívej se. Já jsem hotová, kdy to jde? Hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
4: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal.
4: Co?
3: Jsem ti říkal, že jsi asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: No, aha, taky se mi zdá.
4: No, jdou
3: já
4: napřed.
3: Nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna. Co? To tady v žádném případě, miláčku.
4: Tak, Kajíšku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legitiv máš?
3: Jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš.
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: Jak to já?
3: Jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To
4: do ruky.
3: No to bych je v té ruce musel mít.
4: Tak si jistý ruky tak někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju
3: dělat. No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
4: nic,
3: neděje? Je
4: sem, no, to je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
4: No. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
4: no
3: tak vidíš.
4: Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek, no. Tak jdem, pojď.
3: Ježiši
4: Kriste.
3: Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase, v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

se mi ne zdá, že chtěl bych jinam jít.